každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

zjasnou světla poslední

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
1: Praha. Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zulopa. Coldplay nebo U2. Coldplay nebo U2. Těžká volba. Odpověď?

0: až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Narodil se v Plzni, vystudoval JAMU a už od roku 2006 je členem souboru pražského Davidského divadla. Doma je také před televizní i filmovou kamerou a za rozhlasovým mikrofonem. Je držitelem ceny Thálie i Českého lva. Hostem pořadu Až na dřeň bude Václav Neužil. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Herec Václav Neužil je dnes hostem pořadu Až na dřeni. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jaké jste měl Velikonoce?
2: Hezký. Tak já jsem to strávil na vesnici v jižních Čechách, takže po nějaký době jsem se zase vrátil na vesnici, odkud vlastně pocházím já. A užil jsem si vyloženě to rachtání, jak my říkáme tam na plzeňsku rachtání, někde rachtání. A koledování s pomláskama, tak jsem si to užil naplno tam, protože tam skupinka dětí opravdu to tam dodržuje a celá ta vesnice tím více méně žije a je to zvyk, který jsem pochopil, mluvíme o Komařicích u Českých Budějovic. Je to zvyk, který tam není vůbec mrtvý, a naopak na to vlastně dbají, aby přežil. Takže krásně byl jsem.
1: Na té vesnici to má úplně jiné grády, než třeba v tom velkém městě. To,
2: jo.
1: Asi určitě. Vy navíc k té přírodě máte dost pevný vztah podle toho, co jsem četla, poslouchala.
2: Mám. Zároveň si myslím, jako namítnu, kdo nemá. No. Přemýšlím, jestli někdo nemá vztah k přírodě, jo.
1: No měla jsem tady, tuším, že to byl Jan Jiráň, který říkal, že je takové to městské stvoření,
2: městské
1: dítě a když takže, vyrazí kousek za Prahu, tak je nejistý, takže
2: tak
1: jsou
2: to
1: i
2: nejsem.
1: Taková stvoření.
2: Jo, to já nejsem.
1: Vy tam naopak užíváte.
2: Já to potřebuju, no, já mám pocit, že když člověk je prostě sám v lese nebo kdekoliv obklopen nejenom lidma, nebo vlastně úplně sám, tak ta nějaká, ta nekonečnost toho plynutí, toho času v té přírodě je tak ultimativní, že vás to chtě nechtě zasáhne. Myslím to tak, že se člověk spíš uklidní a je sám se sebou, co nejvíc může
1: Lénu
2: být.
1: Neřeší ten frmol.
2: Je sám se sebou. No. Takže to já si úplně totálně užívám, vlastně to potřebuju.
1: Máte nějaké své místo, kam cíleně chodíte, anebo je vám to úplně jedno? Prostě vyrazíte ven, kamkoliv a ono to přijde.
2: Snažím se objevovat nová místa, protože jsem ten typ, že mě vždycky je trošku líto, což je trošku zbytečný, ale mám v sobě ten typ stresu, že si říkám, sakra, já jsem nebyl ještě tam a tam i třeba v rámci Čech, myslím, v rámci výletu za Prahu. Ale zároveň se vracím někam, když se bavíme o tom, že člověk vyjede rychle z Prahy, tak třeba mám rád směr Černošice, Dobřichovice, Radotín,
1: tam
2: okolo Berounky, tak tam to mám rád. A máme tam vlastně svoje místa. A tak tohle bych zmínil asi.
1: Žádné jako, rodinné sídlo jako, typu chatička.
2: Ne, to
1: tam
2: nemáme.
1: Byste jezdili pravidelně.
2: Nemáme.
1: Měli třeba včely, protože teď jsem někde četla, že váš dědeček měl včely.
2: Nemám, no, my nemáme žádnou chalupu, takže nemáme místo svoje, ale jezdíme jako na místa v přírodě, které se opakovaně jako stávají našim nějakým způsobem místem, kde dobíjíme baterky, no, nebo jak to říct.
1: V kinech teď aktuálně běží film Poberta, ve kterém jste si zahrál. Prožíváte to po těch letech ještě vůbec nějak, že běží nějaká nová věc, které jste se účastnil, nebo už ani ne?
2: Prožívám to. A jsem rád, že to prožívám, protože je to víceméně signál pro mě, že mi na tom stále záleží. A zrovna Pobertu prožívám v tom dobrým slova smyslu, že mi záleží na tom, jaký to bude mít ohlasy a aby to viděli lidi, co si o tom myslí, třeba lidi, na kterých mi záleží nebo jejichž názoru si vážím, tak zrovna Poberta patří mezi tyhle ty věci, kde jsem opravdu rád, byl jsem rád a jsem rád, že jsem byl součástí toho, že mě Ondra Hudeček, což je režisér a vlastně autor scénáře, pozval do toho a obsadil. Jsem vůbec rád, že jsem ho poznal, protože to je pro mě jako zásadní setkání, inspirativní. A kdyby člověk to neprožíval, tak si myslím, že víte, to herectví je většinou u herců to vzniká tak, nebo u budoucích herců to vzniká tak, že máte sen být hercem, že jo? Že chcete, je to váš nějaký sen, když je vám 15, 16, 17 nebo ještě mladší, pak teda děláte ty přijímačky, pak se zadaří a vy se dostanete, jste přijata, tak jste strašně z toho rozechvělá a úplně to totálně prožíváte, máte euforii. Ta euforie se samozřejmě trošku opotřebuje, narážíte na nějaký prostě všednodennosti toho povolání, taky vás to může nebavit, nebo můžete mít různé etapy v té kariéře, kdy se cítíte prostě nějakým způsobem prázdná, nebo možná syndrom vyhoření, to je možná až silný slovo, ale po 40 může k tomu dojít. Takže já dělám všechno pro to, abych to herectví měl furt, aby to pro mě bylo nějakým způsobem opravdu nabíječ, aby to byla věc smysluplná a aby to bylo něco, co mě zvedá z nějaký letargie nebo z nějakého stereotypu, protože mám to štěstí, že dělám to, co mě baví a to, co jsem si vysnil, tak si myslím, že ono je lehký zabřednout do toho, že už vám to je vlastně jedno. A já se snažím, no taky mám štěstí, jo. Není to jenom to, že člověk to taky jako hodněkrát neovlivní jako herec, protože jste závislá na nabídkách, ale já mám to štěstí, že mám ty nabídky zajímavý, takže prožívám to, no.

0: Na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Může se vlastně z herectví stát jakoby rutina? Že člověk jde do toho divadla, tam si to odehraje, pak jde domů, naleje si skleničku a druhý den zase a zase?
2: To dobře navazujete na to, o čem vlastně teď jsem povídal. Jo, může, no. A do jistý míry se stává, ale je dobrý, aby to nebyla jenom rutina, no. Určitě nemůžete každý večer asi cítit absolutní napojení na publikum, absolutní euforii z představení. Taky se ne každý večer povede vám představení, nejste ve formě, že jo. Někdy tomu dáte méně, než byste měla a tak dále. Takže to se může stát, ale říkám, já si fakt hlídám a řeknu i jak, snažím se někdy, když si uvědomím, že jsem dlouho v této rutině, proto se to děje, máte rodinu, máte děti, řešíte spoustu praktických věcí, večer divadlo, nestíháte a tak dále, jste unavená, všechny tyhle ty si, jako, že hrajou roli, tyhle ty okolnosti, tak já, když najednou zjistím, že jsem dlouho v takovéhle rutině, protože s tím bojuje každý herec určitě, že jedete jako prostě tak ne napůl, ale jako na tu rutinní prostě víte jak, stačí to, ono to stačí samozřejmě, tak se vždycky zkusím napojit na to svý mladší já, když jsem byl před tou vejškou nebo na vejšce, jak jsem tím žil, co to pro mě znamenalo, proč jsem to chtěl dělat vlastně, ten důvod, proč jsem to, jako vůbec mi to napadlo, že jo, že bych chtěl být hercem, tak se na to snažím jako vzpomenout přes nějaký, jako ne přes hlavu, jako přes nějaký pocity a to mě pomáhá.
1: No tak pojďme na to vaše mladší já, tak proč to vaše mladší já chtělo hrát? Mohl za to dědeček, který byl hercem, nebo jak se to v tom vašem mladším já vzalo?
2: No jo, to nevím, jestli na to mohl děda. Ano, máte pravdu, můj děda byl herec a já jsem to nějak neprožíval, on zemřel, když mě bylo 10, měl jsem k němu velký vztah a krásný, my jsme bydleli v dvougeneračním domě, takže já jsem bydlel s ním vlastně, takže já jsem byl celý dětství u mě, jako, protože byl, my jsme byli v patře, on byl dole s babičkou a já jsem to neprožíval nějak, on malí děti, podle mě je jim jedno, co dělá.
1: To berou tak automaticky, je to hlavně dědeček.
2: Jestli je to pekař nebo herec, nebo opravář výtahu, si myslím, že v tu chvíli je jim to jedno, záleží na tom vztahu. Takže jestli tam je nějak genová výbava, tak to možná, že ano.
1: Díval jste se potom zpětně třeba na ty, jo, na ty jeho role, jo, jak to. On jo. Taky mimochodem hrál spoustu kriminalistů, stejně jako vy.
2: Pravda. A jednou jsem byl na něm v divadle na Vojně a mír v plzeňském divadle J.K. Tyla v 80. letech, bavíme se opravdu dávno to bylo. Mm-hmm. Tak to si jemně pamatuju. Ale to mladší já, proč jsem chtěl být hercem? Mm-hmm. No, já jsem najednou nějak si uvědomil, mě bavilo se předvádět, určitě do jistý míry ta exibice, ta radost z exibice, nebo radost, že se vám někdo směje, víceméně to vždycky bylo, v tom věku to bylo, ta reakce byla, že někoho rozesměje, tedy jdeme tomu. Tak ta mě bavila, měl jsem kamaráda Jakuba Síkla, s kterým jsem založil kapelu, pak jsme měli amatérský divadlo a vlastně holky na nás chodili a spolužáci, který to zajímalo a byli, najednou mě se líbila ta pozornost, ale nemyslím to v tom povrchním slova smyslu, líbilo se mi, že to, co my si vytváříme pro nás, někoho dokáže zaujmout i venku. Že vlastně spolu sdílíte tu svoji energii na tom jevišti s někým, kdo se na to dívá, děláte jim, vlastně tím zaujmete. A tam jsem si říkal, tyjo, to je dobrý, že vlastně to, co mám v sobě a dávám to nějak ven, že to může někoho zaujmout a můžu tím způsobit, bavím se o divadle teda, na ten daný večer nějakou energii, která je společná, že lidi spojuje a spolu prožívají jednu věc, teda to představení v tu chvíli. Tak mě to strašně, absolutně mi to pohltilo a říkal jsem si, já vlastně nevím, jak bych tady chtěl trávit jinak čas, jako v dospělosti. A protože ten život vás musí bavit, jinak já jsem se bál jistého promarnění toho života, že bych nevěděl, co se sebou asi. Což by se třeba asi nestalo, ale to vzpomínám si na to mladší já, jo. Pak jsem viděl představení od Jana Pitinského divadelník v divadle Na zábradlí, kde exceloval Martin Huba, bavíme se třeba o roku 99, a tam jsem viděl úplně jako hereckýho mistra v akci ještě nablíž a říkal jsem si, ty bláho, tak jestli i tohle je možný, tak to bych chtěl někdy zažívat, no, takovouhle energii a tím trávit čas vlastně a tím za to brát peníze. A věděl jsem, že v sobě mám nějaký vnitřní svět, který vlastně se nebojím dávat ven a ukazovat ho. A to je to hlavní. Jako vy vlastně jako herečka, herec ukazujete v svůj vnitřní svět, že jo? Je to křehký povolání svým způsobem. Zároveň je tam ta exibice, ono to jako jde trošku do kontrastu, ale je to spojená nádoba. Vy se vlastně odhalujete, schováváte trošku za tu postavu, ale odhalujete sebe. Zároveň musíte mít v sobě teda tu vlastnost, že vám nevadí, že se na vás dívá.
1: Musíte se trošku taky chránit, abyste se jako neodhalil možná až
2: to určitě
1: moc.
2: Jo, no. A tato věc se samozřejmě stane postupem času rutinní a je třeba, nebo není třeba, já proti tomu se snažím jako bojovat sám se sebou, vymezovat, protože to je úplně logický, že to je rutinní, ale i u jiných zaměstnání všechno může být rutinní, nebo je, se stane rutinní, že člověk, jak jsme se o tom bavili, no. Já mám fakt štěstí, že se dostávám mezi lidi, kteří jsou inspirativní a kteří mě vždycky jako posílají ještě vejš, nakopnou mě v sobě něco zažehnout, hledat a tak dále. A to je taky zásadní, protože když zůstáváte třeba v jednom, dejme tomu v jednom kolektivu dlouho, tak se vlastně
1: moc znáte.
2: Jo, a spolu, jo. Jako spolu vytváříte tu rutinu a já mám v ní dobře, tak to taky není zdravý, že jo.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Až na dřeň.
1: Až na dřeně herec Václav Neužil. Vy jste před chvílí mluvil o tom napojení toho herce s tím divákem, o té energii, o tom jiskření, které tam je během toho představení. To je ale něco, co třeba u filmu není. Umíte si to něčím třeba nahradit, když vlastně sebe dáváte jenom do toho oka té kamery? Hrajete pro ten štáb, pro toho režiséra, nebo se do sebe opravdu jen tak ponoříte a řeknete to té kameře?
2: To je dobrá otázka. Je to furt herectví, ale
1: je
2: zároveň...
1: Je to úplně jiné herectví.
2: Je to zároveň, má to jiný okolnosti, jiný podmínky, že jo? Ano, jiný prostředí, bych řekl. To máte pravdu. Je třeba říct, že to divadlo

0: Houška třeba jenom, nebo prostě jako médium, jako nějaká umělecká forma, která slouží přenosu nějakého zážitku, mě vždycky pro mě byl jako, nebo je vlastně film úplně na nejvyšší příčce, protože mě to zrušuje, prostě nevím, nedokážu říct proč, když jsem už byl jako v pubertě, tak jsem se díval na filmový klub na ČT2, si pamatuju, že běželi, já nevím, francouzská vlna, ať to byl Jean-Luc Godard, François Truffaut, česká nová vlna z 60. let a veškerá vlastně poválečná kinematografie, Bergman, Antonioni, Fellini, Saura a tak dále, pak Bertrand Blier a já jsem tím absolutně žil a měl jsem z toho obrovský zážitky a vlastně do divadla jsem vůbec nechodil. Já jsem byl poprvé, je to strašné, ale je to pravda, já jsem byl poprvé v divadle jako opravdu na tom divadelníkovi, což mě bylo 18 let třeba nebo kolik. Tolik mě to nezrušovalo, to divadlo. Zároveň, když jsem ho pak dělal, tak to jo, to je něco jiného, ale jako fanouška ne. Takže jsem jako, mně se splnil sen, že si můžu realizovat před kamerou. A to herectví před kamerou, tam je menší stylizace, menší vlastně formální záležitost než u divadla, kde to má jasný pravidla, je to víc jako hra, míň se to podobá realitě, zhasne se, vypnou se mobily, jeviště, hlediště, je to jaká domluvená vlastně rituální věc. Ten film se víc podobá životu, že jo? Mm-hmm. Ne každý, ale jako dejme tomu, že jo, víc se podobá životu. Takže ten ponor do tohohle přes tu kameru je taky jako úžasný, no. Tam většinou máte to publikum, nebo to proč, to s kým tam jako cítí, jste, ano, ponoříte se sama do sebe, ale když se zadaří, tak tam máte takový, já mám takovou zkušenost, trojúhelník, jako režisér, kameraman a vy a samozřejmě spoluhráči, to je zásadní věc, ale jako my herci a oni tyhle ty dvě složky, když se povede taková, vytvořit si takový intimní jako svět, tak se cítíte bezpečně a užíváte si opravdu tu tvorbu v tom filmu. No.
1: Vy jste pověstný opravdu pečlivou přípravou na ty role. Když jste se chystal na Smetanu, tak jste běhal se sluchátky po lese, poslouchal Mou vlast.
0: Chodil.
1: Tak to jsem předběhla, to, co jsem chtěla říct dál, protože když jste se chystal na Zátop,
0: tak jsem běhal po lese.
1: Běhal, ano. Ale teď mi pověste, když se takhle, a oni to byly opravdu třeba roky té přípravy, když jste se na to chystal a teď to odehrajete, pustíte to ze sebe ven. Mm-hmm. A teď veškeré to snažení je u konce. Tak přijde radost, euforie nebo takový ten pocit jako a teď co? To už je konec? Jako co
0: jako
1: se ve vás...
0: prázdno třeba?
1: No, přesně tak, jako co se ve vás děje, když se strašně moc soustředíte na jednu věc a ona najednou skončí.
0: Necítím prázdno, ani smutek, nebo jak to nazvat. Většinou ta euforie přichází, když už točíte. Přitom.
1: Jakože se to děje.
0: Ano, přitom. Mm-hmm. Při těch natáčecích dnech, takže to se točí měsíc, něco, dva, tři, čtyři. Takže přitom vlastně jedna věc je příprava, že jo, a druhá věc je to natáčení a pak už jako herec do toho nezasahujete, pak už je postprodukce, což je střih, hudba a už neděláte nic, že jo. Takže přichází euforie, že se to děje, protože vy jako, já nevím, jak to, k čemu to mám přirovnat, no. Nevím, jako když se chystáte asi, já nejsem jako nějaký extrémní horal, jo. Když se asi chystáte na Mount Everest nebo na nějaký výstup ve velehorách, tak máte asi nějaký trénink a pak se to děje, tak prožíváte to v tu chvíli. A když to máte za sebou, tak máte pocit jako nějaký úlevy, nebo ne úlevy, to ne, nevím co říct, jak to... Ta euforie přichází při tom, no, si myslím, i při tom výstupu, při tom natáčení, no a potom je to hotový a já to... Už pouštím prostě jenom, protože mě to bavilo v tu chvíli a je to za váma, no. Necítím tam prázdno ani jako stesk, ani spíš, kdybych cítil, že jsem se nedokázal dostat tam, nebo že jsem to tak nechyt tu roli tak, jak jsem chtěl, nedokázal se dostat tam, kam jsme směřovali třeba s režisérem, tak to by mě mrzelo a tam bych cítil jako horkou pachuť a to víte už během toho natáčení.

0: až na dřeň.
1: Pořád v paměti jednu scénu ze série Dubbing Street, kde ta vaše postava chodí po nějakém parku a pořád si vlastně přeříkává nějaké ty dialogy a pořád je tak jako zanořená a vlastně možná trošku neumí vynořit se. Tak se ptám, jak vlastně těžké nebo lehké je se chystat na tu roli, ale zároveň jako být tím partnerem, tátou a jako normálně fungovat. Jak se to dělá? Jak se zanoříte? Pak zase vynoříte?
2: Často tuhle otázku dostávám a zároveň na ní nemám často odpovědět. Já jsem si dlouho myslel, odpovídám většinou takhle, že se nic neděje jako se mnou, že se nikam nevynořuju ani nezanořuju, že to prostě dělám, protože jako primárně herec, jako pro nás je to zábava. Nás to strašně baví, že jo, to dělat. Jako hrát si na někoho jiného, když to jedno jako zjednoduším. Je to strašná zábava. Takže my nevnímáme, že se někam noříme nebo nenoříme. Já tam jsem to nevnímal. Pak jsem na to byl upozorněn doma, že trošku jako jsem jiný. Říkal, prosím tě, to není pravda, děťa, jako ježišmarja, děťa, to hra. Což je pravda, že to je hra. Ale tak jsem to pak přijal, že no a začal jsem s tím pracovat ve smyslu, že jsem si jenom striktně jsem si prostě řekl, jako končí ten pracovní den a seš zpátky a pak se tam zase, když víš kam, tak se tam zase jako do toho vlezeš druhý den ráno. No, já žádnou techniku nemám, ale vy většinou v sobě jakoby umocníte nebo rozezníte nějakou strunu, na kterou jako nějakou charakterovou jako věc nebo nějaký temperament, který ta postava má, tak to v sobě vlastně máte tak zažehnutý ty týdny, ty měsíce, co jí točíte nebo zkoušíte, tak to je takový aktivní a stačí to jenom vypnout a prostě zase víte to o tom, tak to zase, když budete hrát jako rozjetou holku, který je všude plno, tak to víte, že to prostě druhý den jako musíte zapnout, ale jste to furt vy, že jo, jakoby, nebo má, je to vaše výbava, kterou půjčíte.
1: Ale tam pořád postavě. Někde jako vnitru běží no, ten zátopek nebo ten smetana, pořád
2: jo,
1: to tam jako trošku je.
2: Jako trochu, jo. No.
1: Co se týká toho zátopka, tak byste hodně tenkrát mluvil o tom, že vás ta role posunula, proměnila. A chápu, že když člověk hraje tak velkou osobnost, jakou byl třeba Emil Zátopek nebo třeba už zmiňovaný Bedřich Smetana, tak to s ním třeba něco udělá. Ale mohou herce proměnit i menší postavy, nějaký prostě týpek odvedle, typu teď v Pobertovi, nějaký ten člověk, menší osobnost zkrátka?
2: Určitě.
1: Stalo se vám to někdy?
2: Samozřejmě, protože to, že hrajete někoho, kdo existoval, jako což je příklad Emila Zátopka nebo Bedřicha Smetany, tak to se vám samozřejmě vůbec nemusí stát. Ani mně se to nemuselo stát, stalo se mi to, že máte spoustu kariér hereckých, obrovských, velkých kariér, když se fakt bavíme o nějakých jako legendách, který nehráli nikdy nikoho, jako kdo existoval, třeba. A stejně to posune, protože to je vaše osobní vklad do těch rolí, takže obyčejný člověk, říkejme, soused od vedle, může mít pro vás stejný význam, jako když byste hrála prostě Masaryka, protože to není menší role v tom smyslu, že neovlivnil tolik dějiny asi, protože to je, dejme tomu, neznámý člověk, vymyšlený, vyfabulovaný, ale to, co mu dáte a proč ho vlastně chcete dělat, ten jeho osobní příběh, tak vy, pokud tam jdete do hloubky a dáte tam něco ze sebe, tak ten váš osobní vklad je stejně, nebo u mě je úplně stejně vehementní a silný jako vklad do Emila Zátopka. A pak může docházet k tomu spoluzdílení s tím publikem, protože ten příběh toho souseda se někoho může dotknout úplně stejně, protože nějakým způsobem se ho dotknete, je to jeho jako struna těch diváků, že tomu rozumí. A vlastně přes emoce se na ně napojí stejně jako na Bedřicha Smetanu. No. Takže rozhodně ano.
1: Navíc, když hrajete člověka, kterého všichni jakoby známe, tak je to možná těžké v tom vlastně možná i přetlačit to očekávání těch diváků, že ho najednou ukážete jinak, z jiného pohledu, jako jiného chlapa.
2: Řeknu to, nechci, aby to znělo nepokorně, ale vy nesmíte na ty očekávání dbát. Protože pak vás to absolutně, vás to může zastavit prostě a nějakým způsobem paralyzovat a vy to vytočíte prostě, vytváříte svoji postavu a jako ze sebe a věříte, že se to někoho dotkne a někoho třeba taky ne, protože vy to postavíte na tom, co vás na tom člověku zajímá, na tom Zátopkovi, co vás na něm vzrušuje. Protože kdyby mi na něm nezajímalo nic, nebo kdybych nenašel, co konkrétně mě na něm zajímá, co konkrétně mě na něm zrušuje, tak ho nemůžu hrát, protože bych jenom splňoval nějakou obecnou představu, jo, tam by mělo být asi tohle, tohle a tohle, protože on přece pro lidi je tohle, tohle a tohle. Ale to by mohla dělat AI, to byste si mohla naprogramovat, aby to udělala jako, aby to bylo tak jako konvenčně splňující úkol všem. A to vlastně nejde, jako, nebo mě by to nešlo. Já to musím postavit na tom, co mě na něm vzrušuje, proč já bych chtěl být emilzátor, proč se jim stávám. Jako. A v tu chvíli věřím, že jsem spoustu lidí tím nakazil a spoustu lidí jsem se dotknul. A třeba někomu tam něco chybělo, protože Emila Zátopka, přesně jak říkáte, každý k němu má trošku nějaký vztah, protože ho všichni znají a představu. Tak třeba někomu tam něco chybělo, ale s tím já už nic neudělám. Moje interpretace je takováhle a tak to je.
0: Až na dření s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dření. Na Rádiu Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Jsme, pane, tak u Zátopka jste četl korespondenci, poslouchal staré archivní třeba záznamy a oba jste vlastně představil jako chlapi, kteří nejenže byli těmi úžasnými a spoustu toho dokázali, ale taky byli citliví, slabí a vy jste to někde sám říkal, že Emil i Bedřich nejspíš brečeli. Zkrátka byli to chlapi, kteří se za to jako nestyděli. Jak vy jste na tom s tím, že chlapi nebrečí, že ty emoce chlapům nepatří.
2: Tohle jsem řekl, to je pravda. Nemusí to být pravda samozřejmě, ale pro mě to bylo vodítko k těm postavám. Zkrátka, že jsou citliví a já jsem k tomu došel a myslím si to. Nemusí to být pravda. Já si myslím, že jakákoliv lidská bytost bez ohledu na pohlaví má právo na jakýkoliv emoce, pokud teda neubližujete někomu. Takže každý člověk má právo na pláč. A nevím, proč by neměl mít.
1: Vy máte 8letého syna. Jak si o tom s ním třeba povídáte? Generaci před námi se hodně říkalo, že chlapi nepláčou, že prostě musí být silný, všechno to přetlačit. Jo. A on ten tlak vevnitř je proto tak silný, že to někde jako vyhřezne. Vedete ho k nějaké citlivosti a k tomu, že je to jako v pořádku, že najednou třeba brečí, že je mu smutno, že to není jenom doména holek, a že ty kluci si můžou pobrečet.
2: My ho nemusíme vést, on je hypersenzitivní, takže my s tím spíš pracujeme. A moje žena je v tomhle ohledu velmi pozorná, empatická, takže já se spíš učím i od ní. A určitě ho vedeme k tomu, že je normální plakat a brečet a projevovat emoce. Zároveň já mu zase, on mi zrovna včera, nebo převčírem, když jsme u toho opravdu, řekl, tebe jsem ještě neviděl brečet, tati. A já jsem říkal, fakt jo, ne, ty fakt nebrečíš. Já jsem říkal, ale já brečím. Já se občas jako nevím, kdy jsem plakal naposledy, ale asi jsem se někdy i ale jestli se to stane, tak to není tak velký pláč jako v dětství, víš, ale člověk třeba se tak jako dostane do takový jako zranitelnosti a asi jsem u toho sám vinsku, takže jsem mu říkal, jo určitě, ne, ty určitě nebrečíš, tebe jsem neviděl. Tak to jsme se tak jako trošku dohadovali. A Vincent, já jako malinko tam narážím já, že on právě vyrůstá v rodině, kde to, jak jste řekla, podáváme najevo, že to je normální a jako zadržovat emoce si myslím není dobře prostě. Je dobrý se s tím naučit pracovat, že jo. A já někdy, jako když se to dítě rozbrečí kvůli něčemu, co vám přijde nepodstatné a vy víte, že to je nepodstatné, ale v jeho světě to je úplně totální věc, tak mu říkám, ale ty jako nemusíš brečet, to se dá vyřešit tak, nebo nemusíš brečet, říkám, neříkám nebreč, říkám, nemusíš brečet, to se dá vyřešit jinak, a on, ale já přece můžu brečet, teď přece to je v pohodě, jste říkal, jako, jo, takže tam malinko já narážím, že já mu chci pomoct, já mu říkám, ale tahle situace tě strašně vyčerpá, když, když se takhle z toho složíš, protože ta situace se dá vyřešit strašně jednoduše jinak. A on tam malinko narážíme a já, tak, no, tak to je takový ten přechod, že to
1: on
2: dítě,
1: se s tím naučí pracovat,
2: to dítě si uvědomí, když já nevím co, teď nemám příklad, jo, ale tohle nestojí za pláč, protože se to dá vyřešit, jenom že se třeba zeptám a tak dále, no. Ale rozhodně, ano, vyrůstá v tom, že kluci nebrčí, u nás tato věta nepadá.
3: Letní měsíce v Biu Oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu Oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.net. Mediálním partner je Rádio Praha.
4: Rádio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Už jsme říkali, jaké to je, když vlastně odehrajete tu roli. A jak dlouho potom trvá, než jste připravený na to se ponořit do nějaké další? Dáváte si cíleně nějakou přestávku, než přijde nějaký další, třeba úkol herecký?
2: Jo, dávám. Ono to je tak, že my žijeme často nepravidelný režim, herci, takže z 90% buď toho máte moc, anebo vám přijde, že toho máte málo. Tak jako najít tu harmonii, ten balanc v tom je takový věčný svár, a když toho mám hodně, tak ano, cíleně si nedávám po premiéře hned, někdy to nejde a někdy to prostě do toho jdete, protože nechcete přijít o nějakou roli a víte, že to jinak nejde, tak ho do toho jdete a je to náročný. A protože vím, že to je náročný, tak je, dávám si tam pauzy cíleně, no ano. Za prvý, abych měl chvíli nějaký volno, abych měl svůj čas, abych byl s rodinou a tak dále. A za druhý, že ta příprava té další věci zase potřebuje jako svůj čas, no. A já kdybych do toho skočil rovnou, tak to prostě nebude dodělaný, no.
1: Jak už jsme říkali, tak v kinech je teď puberta. Co dalšího chystáte?
2: Já teď začnu zkoušet. Zrovna zítra máme první čtenou v Davidském divadle s režisérem Pavlem Šimákem. Budeme tam ve třech, tři kluci. Tak po dlouhý době zkouším v Davidském divadle, po třech letech. Byť se to nezná, jak jsem tady říkal trochu, že jsem spíš teď točil, tak jsem měl možnosti jako neskoušet, což mě přišlo vhod. A takže budu mít teď zkoušecí jaro a v červnu premiéru. Pak budeme točit film Lajna, podle našeho seriálu Lajna hokejovýho, tak bude film, ten budeme točit v létě, tak na to se těším, protože tu postavu mám rád, Robina Guhu. A minulý podzim jsme točili film s Davidem Ondříčkem, autorského film, a ten se teď stříhá, už je tak asi dostříhaný plus minus, a bude mít premiéru teda na podzim letos. Na to se moc těším, tam jsme taky, je to taková parta lidí, kteří do toho hodně investovali a jsme v tom namočený, záleží nám na tom, tak taky jsem zvědavý, jak to dopadne, ještě jsem nic neviděl. Tak to mě čeká a možná budu točit ještě jeden film na podzim, který ještě se tak jako teprv tvoří, na scénáři se pracuje a není to úplně jistý.
1: Jak jste na tom s autorskými ambicemi? Teď jste zmínil spoustu věcí, kde budete hrát. Nemáte i třeba ve svém šuplíku nějaký vlastní scénář nebo něco, co byste vytvořil i jako autor?
2: Nemám a zároveň s tím někdy koketuju a přiznávám se, že bych chtěl udělat nějaký divadelní představení třeba, ale vždycky to jako zatím jako zhaslo u těch snů jenom. Že ten krok k té realizaci je u mě absolutně nulovej. Takže to jsem na sebe trošku jako ne naštvaný, ale jsem to tak přijal. Když to máte hodně, tak já na to jako nemám opravdu vnitřní čas a obdivuju lidi, kteří jsou hodně výkonnější než já v naší branži, znám několik jich, ale já na to opravdu, já potřebuji jenom bejt a odpočívat, já nejsem workoholik. Já to nedokážu vlastně. Takže ty ambice autorský jsou takhle jako, někdy si říkám, že bych to měl, protože že bys ještě zahořel jako nějaký plamen, který jako furt mám vyplej a je to škoda. Tak uvidíme, no. Já jako hraju na bicí od covidu, jen tak sám pro sebe asi 5 let. A tam se realizuju sám pro sebe, ale uvolňuju tam to, co potřebuju a strašně mi to pomáhá. Tak to je takový můj autorský koutek, který nikdo nevidí zatím, no. Já bych totiž potřeboval oporu v tom, někoho jako do party, někoho jako k sobě, který by mě jako pomohl, trošku by mě jako i táhnul, jako. A to jsem zatím jako nenašel, tak uvidíme.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl herec Václav Neužil. Moc vám za to děkuju. Mějte se krásně, ať vám všechno vyjde.
2: Moc děkuju za pozvání a přeju posluchačům hezký den.
3: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můjrozhlas.cz.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Luis Capaldi, Forget Me v 6 hodin na Rádiu Praha. Ve studiu se mnou Žofie Nováčková.
1: Nováčková, ano, ahoj.
0: Uf, pamatuju si to, ahoj, hezké ráno.

0: znovu jednat o zavedení stejnopohlavních manželství. České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elefant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. Fotbalisté Mladé Boleslavy udrželi ligovou neporazitelnost, v Pardubicích remizovali 1-1. A dnes bude oblačno, teploty se znovu přiblíží 30.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Poslanci opozičního hnutí STAN a Pirátů chtějí znovu otevřít otázku manželství mezi dvěma ženami nebo dvěma muži. Návrh zákona připravil Karel Dvořák z hnutí STAN. Podle něj by mělo Česko zrovnoprávnit heterosexuální a homosexuální páry. Podporu chce Dvořák hledat i v koalici, hlavně v hnutí ANO. SPD je proti dlouhodobě. Změny podle předsedy Petra Macinky nepodporují ani motoristi. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elefant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Objednali je a zaplatí je společně Středočeský kraj a Praha. Dají za ně 88 milionů korun. České dráhy zatím kamery nainstalovaly do 6 z plánovaných 55 souprav. Ve všech budou do podzimu příštího roku, pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
2: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž na instalaci do té soupravy a odstavit pouze jednu soupravu, protože City Elefanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, jsou velmi vytížené, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
0: Nová bronzová socha stojí v areálu nemocnice svaté Alžběty v Praze 2. Tu pořídil ředitel zařízení ze svých prostředků jako dar řádu Alžbětinek. Více než půltunová a dvoumetrová socha je umístěná na pískovcovém podstavci v Rajské zahradě, říká její autor Radim Hanke.
3: To není portrétní figura svaté Alžběty, ale spíše podstav vlastně práci tomu řádu a tomu spirituálnímu smyslu práce té svaté Alžběty.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavy udrželi ligovou neporazitelnost. V Pardubicích ve čtvrtém kole remizovali 1-1. Domácí se v 10. minutě dostali do vedení. Středočeši srovnali čtvrt hodiny před koncem. Boleslavský trenér Aleš Majer tušil, že bude složité navazovat na minulou výhru nad pražskou Spartou.
4: Celkově asi tu remízu beru jako zaslouženou a jsem rád, že po tom minulém vítězství pro nás samozřejmě velkým nad Spartou, že jsme tu neporazitelnost udrželi, protože jsme věděli, že ať chcete nebo nechcete, tak v hlavách to nějak máte a věděli jsme, ten zápas bude těžký a že Pardubice, který měli 0 bodů, budou perfektně připraveni.
0: V sobotu taky Sparta Praha zdolala Teplice 4-1 a dnes bude hrát Slavia, kterou od 8 večer čeká duel v Liberci. Dnes bude oblačno až zataženo, od západu se odpoledne ojediněle vyskytnou přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 30 stupňů a zatím máme 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A po zprávách se podíváme na silnice, co se na nich děje. No, nedělní ráno, to znamená, že se neděje vůbec nic, takže šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Minut po 6. startuje nedělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 16. srpna. Jáchym a Abraham mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, kluci. Co nás čeká? Třeba Taylor Swift a její I Knew It, I Knew You. Budou taky Coldplay a BTS, My Universe. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a

0: byli Coldplay a BTS My Universe ve 6:15 na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát, konkrétně zítra, tedy v pondělí 17. srpna v 9 večer ve Vinilu. Proti sobě stojí Coldplay s deskou Viva La Vida or Death and All His Friends a na druhé straně U2 a deska Zoropa. Je tam 65 hlasů, dva z nich jsou neplatné a ten souboj je opravdu extrémně vyrovnaný, protože 31 hlasů mají Coldplay a 32 hlasů U2. Hlasuje se ale až do zítřejšího poledne a ještě se to může změnit.
1: Praha je nej. Kdysi po něm jezdili tramvaje i auta. Dnes je jedním z nejslavnějších mostů světa. Karlův most je nejstarším mostem v Praze a už více než 6 století spojuje oba břehy Vltavy. Karlův most nechal postavit Karel IV. Po ničivé povodni, která zničila původní Juditin most. Stavba začala v roce 1357 a řídil ji slavný stavitel Petr Parléř. A podle

0: Dneska bude v Praze oblačno až zataženo, později i polojasno, odpoledne od západu sem tam přeháňky, možná i bouřky, maxima 28 až 30 stupňů, teď jsme na 18, foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Na silnicích klid a pohoda, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Dermot Kennedy, Kiss Me v 6:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy ve studiu, s nimi je připravená Žofie Nováčková.
1: Evropu dál sužují rozsáhlé lesní požáry. Hasiči v Belgii bojují s plameny na východě země. Veřejnoprávní stanice VRT píše, že oheň v největší belgické přírodní rezervaci od Faně spálil přes 2000 hektarů půdy. S požáry se potýkají taky hasiči ve Francii nebo ve Španělsku. Řecko podle místních úřadů zůstává ve stavu vysoké pohotovosti. Poslední dva týdny zbývají na to, aby se zájemci přihlásili do akce Ukliďme svět. Při ní dobrovolníci z lesů a parků odnášejí plastové lahve, sáčky nebo plechovky, které tam nechali třeba turisti. Lidi můžou zaregistrovat vlastní uklízecí místo nebo se k nějakému přidat. Uklízecí maraton je naplánovaný na 18. až 20. září. Plavec Jan Čejka se na mistrovství Evropy pokusí navázat na Barboru Sémanovou a Miroslava Knedlu a vybojovat třetí českou medaili. Postoupil totiž do finále závodu na 200 metrů polohovým způsobem. V semifinále předvedl v součtu 8. nejrychlejší výkon. Čejka navíc výkonem minuta 58 sekund a 33 setin vylepšil vlastní národní maximum. Finále polohové dvoustovky ho v Paříži čeká po 6:30 večer. Dnes čekáme oblačno až zataženo a od západu se odpoledne ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky a nejvyšší teploty budou 28 až 30 stupňů, zatím máme 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na silnicích stále stejná situace, tedy víkendový klid a pohoda, tak šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Praha.
0: V ranní Praze po 6:30 třeba Katy Perry, Watch It Burn. A taky Teddy Swims a jeho Mr. Know It All.
3: Ranní Praha.
4: A Honza Klein.
5: I don't like my mind right now.

0: Tak to byly Lost Frequency, se je nikde ví, Reality, ve 6:45 na Rádiu Praha. Streamovací služby představují podzimní novinky. Vedle dalších řad známých seriálů nabídnou nové filmy, právnické drama i adaptaci bestselleru. Mezi nejočekávanější návraty patří šestá řada Slow Horses.
1: Gary Oldman se 16. září vrátí v šesté řadě seriálu Slow Horses. V oceňované britské špionážní sérii znovu stvární zanedbaného, cynického, ale mimořádně schopného agenta Jacksona Lamba. Apple TV bude jednotlivé epizody zveřejňovat postupně. Ještě předtím 4. září uvede stejná platforma akční dobrodružnou komedii Mayday. Ryan Reynolds a Kenneth Branagh v ní rozehrají příběh amerického pilota sestřeleného během studené války nad územím Sovětského svazu.
2: Individu repéré sur les toits proches de la place Vendôme. Attendez, c'est à Saint-Dieu.
1: Netflix sází na jednu ze svých nejúspěšnějších evropských značek. 23. října se ve čtvrté řadě Lupina vrátí o Marsy jako Asan Diop, zloděj, mistr převleků a novodobý následovník slavného literárního lupiče.
3: Let us not forget, you are the wronged party here.
4: You are the wronged party here.
5: I'm rather looking forward to it.
1: 1. října má na HBO premiéru také seriál War od spoluautora Lupina George Keye. Ten rozehrává rozvod století mezi britským technologickým magnátem v podání Dominika Westa a jeho manželkou, slavnou filmovou herečkou, kterou stvárnila Sienna Millerová. Jejich zájmy hájí dvě soupeřící londýnské advokátní kanceláře.
6: Dr. Carlson.
7: Olive Smith.
1: Prime Video od Amazonu se zase pokusí využít popularitu romantických knižních předloh. 23. září uvede film Hypotéza lásky podle bestselleru Ali Hazelwoodové, který výrazně proslavili čtenáři na sociálních sítích. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, později polojasno, odpoledne od západu možná přehánky nebo i bouřky, maxima 28 až 30 stupňů, teď jsme na 18, foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. A co provoz? Pořád stejný, tedy klidný.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Viny.
8: Každé pondělí na Rádiu Praha.
10: Na Rádiu Praha.
9: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zuropa. Coldplay nebo U2.
11: Coldplay nebo U2.
9: Těžká volba. Odpověď?

0: Tak to byl Sting a Fields of Gold. Je 7 hodin, ve studiu se mnou je Žofie Nováčková. Máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme krásné nedělní ráno.
1: Ahoj, pěkné ráno.

0: Resort zahraničí propustil velvyslance, který neoprávněně prodal služební auto. Praha 2 nechá v Rýdrových sadech postavit nové hřiště za 11 milionů korun. Čtvrtkařka Manuel ani oštěpař Vadlejch medaily na mistrovství Evropy v atletice nezískali. A čekáme oblačno a teploty do 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Bývalý velvyslanec v Libanonu Jiří Doležel žaluje ministerstvo zahraničí. Podle dokumentu, který má k dispozici server iRozhlas, se brání proti ukončení své diplomatické služby ze strany ministerstva. Resort ho propustil po dvou výtkách. Týkat se měly údajně neoprávněného prodeje služebního auta a nesprávného nákupu letenek pro ambasádu v Bejrutu. Doležel se teď ohrazuje proti vypovězení služby i proti tomu, že úřad vlády zamítl jeho odvolání. Mluvčí pražského městského soudu Julie Haluzová potvrzuje, že se správními žalobami zabývají. Rozsudky zatím nepadly. Ve Španělsku dostali po 10 dnech konečně pod kontrolu požár v provincii Uelva na jihozápadě země. Z 38 tisíci hektary schořelého lesního porostu je to nejhorší požár v historii regionu Andalusie. Plameny pohltily eukalyptové stromy, borovice a korkové duby. Z oblasti úřady evakuovali na 700 místních obyvatel.
2: Čo do počtu zhorených hektárov pôdy, najrozsiahlejší požiar v histórii Andalúzie vznikol len 40 kilometrov od pobrežia Atlantického oceánu. Do prímorských turistických oblastí, ktoré sú teraz plné dovolenkárov, sa ale oheň vďaka nasadeniu hasičov nedostal. Španielsko zažíva jednu z najhorších sezón lesných požiarov za posledné 10 ročia. V krajine zhorelo najmenej 250 tisíc hektárov lesnej pôdy a porastu. Je to už viac ako polovica celkovej zhorenej plochy v celej Európskej únii. O život prišlo tento rok následkom požiarov 14 ľudí, boli medzi nimi i cudzinci. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
0: Dělníci vybudují v pražských Rýdrových sadech nové sportoviště. To by mělo stát bezmála 11 milionů korun. V areálu budovy Sokolovny vznikne hřiště na fotbal a basketbal. Bude tam také workoutová zóna a zázemí s lavičkami, říká mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.
3: Součástí areálu bude malé hřiště vhodné pro fotbal nebo basketbal, herní prvky pro děti i menší fitness zóna, kterou ocení zejména rodiče. Návrh klade důraz na přírodní charakter, vizuální podoba vychází z lesních motivů a do městského prostředí tak přináší více zeleně a hravosti.
0: Oštěpař Jakub Vadlejch i sprinterka Lourdes Gloria Manuel skončili na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu bez medaile. Manuel byla čtvrtá, Vadlejch obsadil pátou pozici. Do finále v Birminghamu prošla v běhu na 1500 metrů Kristýna Sasínek-Méky. O jejím postupu rozhodl fotofinish a rozdíl 0,3 sekundy. Mezi nejlepší se Méky dostala z 6. místa ve svém rozběhu, tedy z posledního postupového. Česká rekordmanka byla po úspěchu hodně emotivní.
4: Já moc nebrečím, podle mě jsem na sledrčila v Tokiu. Člověk je v té startovce spíš osmej než postupující místo. Po minulém roce, kdy jsem zjistila, že dno má jako sklep a garážový stání, tak jsem si říkala, že to třeba může být nějaký konec, ale není no.
0: Finále běhu na 1500 metrů čeká Kristýnu Sasínek-Méky v 21 hodin a 13 minut. Dnes bude oblačno až zataženo, od západu se odpoledne ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky a nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 30 stupňů. Teď máme 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Dopravní situace stále stejná, tedy víkendově klidná, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do neděle s datem 16. srpna. Máme 5 minut po 7. Hezké ráno. Za chvilku Johnny, I Like You, Me Gusta Stu. A budou taky Shakira, Burna Boy, Daj Daj.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM.

0: Shakira a Burna Boy, Die Die ve 7:15 na Rádiu Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Neděle 16. srpna. Svátek má ten, který bude Bohem povýšen. Tak zní význam původem hebrejského jména Jáchym. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Američan George Cormack s manželkou Kate a dvěma švagery chytali před 130 lety v roce 1896 na řece Klondike lososy. Jejich úlovek nebyl tak chutný, byl mnohem větší. U Králičího potoka našli zlato. Zpráva se rychle rozšířila a za pár týdnů už na Yukon proudili tisíce zlatokopů. Zlatá horečka na Klondajku právě začala. Legendární zakarpatský loupežník Nikola Šuhaj byl zabit přesně před 105 lety v roce 1921. Na jeho dopadení byla vypsána odměna 3000 korun, což byly tenkrát závratné peníze. A tak ho zradili jeho vlastní kumpáni. Nejdřív ho opili a i s bratrem Jurajem ubili. Pak zavolali četníky. Jako Interbank byla před 60 lety v roce 1966 založena pozdější Mastercard. Multifunkční bankovní společnost, která se specializuje hlavně na platby svými kartami, založili Raymond Tannenhaus a Stanley Benovic. Společnost od té doby sídlí v New Yorku.
5: Vypli to, zlepej, dělej!
4: Před 20 lety složil tehdy premiér Jiří Paroubek do rukou prezidenta demisi své vlády.
6: Já myslím, že se to zase časem spraví.
4: ČSSD skončila ve volbách druhá za ODS. Novým premiérem se stal o pár dní později 4. září Mirek Topolánek.
7: Ve sněmovně je bordel. Jednotliví poslanci vykřikují z lavice.
4: Kulatou šedesátku má dneska herec a dabér Jan Vondráček.
8: Kubánské náměstí. Příští zastávka Slavia, nádraží Eden.
4: 3 roky je také hlasem pražské integrované dopravy. Já přeju hezkou neděli.
0: A ta neděle bude v Praze oblačná až zatažená, později polojasná, odpoledne od západu mohou přijít přehánky, možná i bouřky, maxima mezi 28 a 30 stupni, teď už jsme na 19 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Na silnicích pořád klídek, šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Kuba Demilováto, Cool for the Summer, je půl osmé, dáme si zprávy Rádia Praha, ve studiu s nimi už je Žovka Nováčková.
1: Rusko dnes brzy ráno zaútočilo balistickými raketami na ukrajinský Kyjev. Na Telegramu o tom informuje starosta hlavního města Vitalij Kličko. V několika částech metropole podle něj vypukly požáry. Úřady hlásí nejméně jednoho zraněného. Ukrajinské letectvo na sociálních sítích uvedlo, že ruské síly útočily i na další města v zemi. Příměstské vlaky v Praze a okolí nově hlídají bezpečnostní kamery. České dráhy je instalují do souprav City Elephant, které z metropole jezdí třeba do Benešova, Berouna, Kolína nebo do Kralup. Praha a Středočeský kraj za monitorovací systém zaplatí 88 milionů korun. Do jednoho vlaku dopravce umístí 42 kamer. Praha vyčlenila víc než 4 miliony korun na zimní rekreaci dětí zaměstnanců městské policie. Magistrát hledá firmu, která v letech 2028 a 2029 zájezdy uspořádá. Schválili to radní hlavního města. Dnes čekáme oblačno až zataženo, nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 30 stupňů, zatím máme 19.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích? Provoz je stále stejný, tedy víkendově klidný. Tak šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: To byly Offenbach a Nick Waterhouse, Kačí. Je 7:45. Úřad pro civilní letectví eviduje skoro 100 000 platných oprávnění k řízení dronů. S rostoucím zájmem ale přibývá i případů, kdy létají tam, kde nemají. Nedávno problém nad Prahou hlásil i pilot před přistáním na ruzyňském letišti. Víc řekne redaktor Richard Webs.
1: Hezký den. Podle Úřadu pro civilní letectví hlášené události rok od roku stoupají. Jen do letošního srpna jich od nového roku zaznamenal 402. Loni za celý rok to bylo 572. A předloni 338, říká mluvčí úřadu Jitka Ungerová.
2: Ten nárůst není náhodný. Máme téměř 100 000 registrovaných provozovatelů a zároveň jsou dnes bezpečnostní složky v monitoringu vzdušného prostoru mnohem efektivnější než v minulosti.
1: Přesto je většina takových událostí podle Ungerové z nedbalosti a neúmyslná.
0: Připomeňme tedy povinnosti, které člověk při řízení dronu má. Za jejich porušení totiž hrozí pokuty.
1: Na paměti by člověk při koupi dronu měl mít tři věci, říká mluvčí úřadu pro civilní letectví Ungerová.
2: K základním povinnostem patří tři kroky. Je to registrace provozovatele, test pilota a mapa.
1: Ne všechny drony je ale nutné registrovat. Těch, které váží méně než 250 gramů, se povinnost netýká. I přesto jejich piloti musí samozřejmě dodržovat pravidla bezpečného provozu.
0: Jak si tedy můžu zkontrolovat, že je všechno v pořádku a na místě můžu létat právě ve zmíněné mapě?
1: Ano, na webovém portálu DroneMap. Tam lze dohledat, jestli vůbec a v jaké výšce může daný dron létat. Nejčastěji řeší úřad narušení třeba v okolí letišť, řekl to ředitel odboru bezpilotních systémů a registrů úřadu pro civilní letectví Petr Plaček.
3: Jedná se o provoz v Praze, protože v Praze máme několik zakázaných prostor. Jeden z těch nejstřeženějších je zakázaný prostor v okolí Pražského hradu.
1: Kromě toho drony třeba nemají narušovat soukromí dalších lidí. Je taky zakázáno létat nad shromážděními a davy. Dodám, že při opakovaném nebo závažném porušení leteckých předpisů může člověku úřad oprávnění odebrat. Za přestupky v civilním letectví hrozí pokuta až 3 miliony korun. A pokud šlo o opravdu závažnou událost, může ji řešit policie v trestním řízení jako obecné ohrožení.
0: O létání z drony jsme mluvili s redaktorem Richardem Websem. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, později polojasno, odpoledne od západu sem tam přijdou nebo mohou přijít nějaké přehánky, možná dokonce bouřky. Maxima mezi 28 až 30 stupni, teď jsme na 19 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. A ještě dopravní informace, ale provoz vypadá pořád stejně, tedy klidně. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Počet žáků na základních školách klesne, naopak studentů středních škol bude letos víc. V Budapešti skončil SIGET, hudební festival navštívilo přes 400 tisíc návštěvníků. Plavec Čejka znovu posunul český rekord na krátké polohovce a je ve finále mistrovství Evropy. Bude oblačno, máme 19 stupňů a přes den bude až 30.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Od září by podle ministerstva školství měl do základních škol chodit 1 milion a 1500 žáků. V porovnání s minulým školním rokem jde o pokles o zhruba 1400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 tisíc žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit nová, přísnější pravidla pro odklady. Ty bude možné získat pouze ze závažných zdravotních důvodů. Na středních školách pak bude letos podle ministerstva studovat víc než 493 tisíc žáků. V porovnání s předchozím rokem jejich počet vzroste o zhruba 1800. V maďarské Budapešti dnes nad ránem skončil SIGET. Jeden z největších hudebních festivalů v Evropě podle organizátorů přivítal přes 400 tisíc návštěvníků.
2: SIGET tradičně lákal na největší světové hvězdy. Na hlavním pódiu vystoupili Luis Capaldi, Zara Larsson nebo formace Florence and the Machine. A byli u toho i čeští fanoušci.
3: Já jsem Liana Fedrichová, jsem z České republiky z Prahy. Ten areál je fakt velký, tak jsem se to spíš snažila tak jako objevovat, protože to nabízí spoustu věcí, různý jako taneční vystoupení a cirkusy.
2: A organizátoři už začínají plánovat příští ročník. Bude opět v srpnu na takzvaném Ostrově svobody. Z budapešského festivalu SIGET Jiří Štefl, Český rozhlas.
0: Pohozeného odpadu v centru Prahy je v červenci a srpnu asi o třetinu víc než v ostatních měsících. Upozorňuje na to městská společnost Pražské služby. Lidé odhazují například obaly, kelímky, lahve nebo třeba taky jednorázové nádobí z rychlého občerstvení, říká mluvčí organizace Alexandr Komarnický.
4: Na letní i zimní údržbě komunikací se podílí řada dalších společností. Jejich činnost řídí technická správa komunikací hlavního města Prahy. Do ulic denně vyrážejí metařky a metaři pražských služeb, aby nahromaděné odpadky uklidili. V závislosti na lokalitě zvládne jediný pracovník ujít za směnu až 10 kilometrů.
0: Plavec Jan Čejka postoupil do finále mistrovství Evropy na 200 metrů polohově. Čejka znovu vylepšil český rekord, tentokrát o skoro 1,5 sekundy na hodnotu minuta 58 sekund a 33 setin. Hlavní rozdíl byl v prsařské části. Čejka ani nevěřil tomu, jak dobře ji zvládl.
5: Jo, zkusil jsem si to trošku na rozplavání, na vyplavání ty prsa. Přišlo mi, že když se tam jako víc spevním a vytáhnu se, že mi to jede trošku líp. Teďka mě docela nakoplo, že se mi fakt dobře jela ta první stovka, přišlo mi, že jsem hodně vepředu, tak jsem se cítil jako, že úplně vedu, tak jsem do těch prsou šel a jenom jsem si říkal, jo, hlavně ať mě nedojedou a jako plavil se mi dobře.
0: Čejku čeká finále dnes v 18 hodin a 40 minut. Dnes bude oblačno až zataženo, teploty nejvýš 28 až 30 stupňů, teď máme 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Provoz stále stejný, tedy klidný, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Tři a půl minuty po osmé posloucháte Rádio Praha v neděli 16. srpna. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň. Za chvilku Temper City a Self-Aware. A taky Eva Farná, Neříkej, co má se stát.

0: Je 8:15, posloucháte Rádio Praha v neděli 16. srpna. A v Praze dnes bude oblačno až zataženo, později i polojasno. Odpoledne od západu možná přehánky nebo i bouřky. Maxima 28 až 30 stupňů, teď jsme na 21 a foukat bude slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Na silnicích klid a doufejme, že to vydrží, vám přeju šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topí

0: Na by mohla znovu jednat o zavedení stejnopohlavních manželství. Návrh připravil Karel Dvořák z Hnutí STAN. Podporu chce hledat třeba u opozičních Pirátů. Obrátí se ale i na koaliční poslance, hlavně z Hnutí ANO. Současné partnerství mezi dvěma muži nebo dvěma ženami párům zajišťuje všechna manželská práva, kromě společné adopce dětí. Americká zpěvačka Madonna dnes slaví 68. narozeniny. Po celém světě prodala stovky milionů kusů nahrávek a vysloužila si přezdívku Královna popu. Madonna nedávno vydala svou v pořadí už 15. studiovou desku Confessions 2. Ta navazuje na album z roku 2005 Confessions on a Dance Floor, které je považováno za jedno z jejich nejlepších a obsahuje hity jako například Hang Up nebo Sorry. Fotbalisté Sparty ukončili neporazitelnost Teplic v této sezóně šance ligy a vyhráli 4-1. Na hřiště se na 15 minut dostala i nová posila Sparty Matěj Jurásek. V minulosti nastupoval za Slávii a několikrát se nelichotivě vyjadřoval o Spartě. Část diváků na Juráska na Letné pískala. Dnes čekáme oblačno až zataženo, teploty ale opět vystoupí vysoko, bude 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Po zprávách ještě dopravní informace, nejdřív kouknem na kolony, zatím nikde nic, naštěstí ani žádné komplikace. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Po půl deváté na rádiu Praha Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. A ty a taky Kings of Leon, Are You Somebody.

0: To byla Chopin Rouna, Good Luck Babe, je 8:45. A přichází Jirka Štefl.
1: Oslavte ukrajinskou kulturu, a to na tradičním festivalu Ukraine Culture. Těšit se můžete na line-up plný ukrajinských interpretů nejen současné hudební scény, ale taky lidových souborů. Ochutnáte moderní ukrajinské gastronomické trendy a zjistíte, že tahle kuchyně dokáže být velmi rozmanitá. Na své si tam přijdou i milovníci módy, anebo taky děti, které se tam zabaví na kreativních dílnách. Na Ukraine Culture se vydejte v neděli do areálu holešovického klubu Cross. A nebo oslavte svátek svaté Kláry, a to v malebném prostředí vinice svaté Kláry v botanické zahradě. Připravili si tam pro vás příjemné piknikové posezení v zahradách s výhledem na Prahu a místním vínem. Těšit se můžete na předem připravené piknikové koše plné dobrot, ke kterým vám zapůjčí i deku a skleničky. Nezapomeňte si svůj piknikový koš rezervovat předem. Detaily najdete na webu botanické zahrady. No a tipy z Prahy zase najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha. Praha
0: je kulturou. A Prahu zajímá, jak dnes bude, tak čekáme oblačno až zataženo, později i polojasno, odpoledne od západu možná sem tam přehánky nebo bouřky, maxima 28 až 30 stupňů, teď jsme na 21, foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Jak to vypadá s provozem? Kolony zatím nic moc a problémy taky v pohodě. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Ten mladý mráček na Plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
4: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
3: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
5: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Vádějí v příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. Zítra začnou silničáři bourat most přes Sázavu v kamenném přívozu poblíž Prahy. Belgičtí hasiči bojují s největším požárem v historii země. A dnes zůstane oblačno, teploty se dostanou ke 30.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V příměstských vlacích City Elephant v Praze a středních Čechách nově budou kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a středočeského kraje. Dohromady za to zaplatí 88 milionů korun. Dvoupodlažní elefanty tvoří páteř pražského příměstského železničního cestování. Kamery v nich mají podle středočeského krajského radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus.
2: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené. Kamery jsou prostě dalším krokem v našem boji proti vandalismu a navazují na projekt Společně na čisté vlaky, kde se nám už díky bezpečnostním hlídkám podařilo zadržet několik pachatelů přímo před činu.
0: Řidiči od zítřka neprojedou kamenným přívozem u Prahy. Silničáři začnou bourat most přes Sázavu, který je ve velmi špatném stavu, a stavět nové přemostění. Uzavřené budou i přilehlé křižovatky. Práce také ovlivní provoz autobusů, popisuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
3: Bude zajištěn náhradní autobus, který bude vozit lidi mezi kamenným přívozem a Jílovým u Prahy pod číslem X332. Nicméně i nadále bude nutné přestupovat.
0: Linka 752 z Týnce nad Sázavou do Jílového u Prahy bude dočasně končit u železniční zastávky v kamenném přívozu. Omezení potrvají necelý rok. Východ Belgie sužuje největší požár v historii země. Podle veřejnoprávní stanice VRT už oheň v největší belgické přírodní rezervaci Haute Fagne spálil přes 2000 hektarů porostu. Úřady nařídily první preventivní evakuace. Ty hrozí i obyvatelům pohraničních obcí v sousedním Německu.
4: Hašení ohně komplikuje mimo jiné složitý terén. Oblast Haute Fagne je totiž známá pro rozsáhlé bažiny a rašeliniště a ne všechna vozidla se tak můžou přímo k požáru dostat. Zasaženou oblast navštívil belgický ministr vnitra Bernard Kentán. Na sociální síti X poděkoval za pomoc, kterou Belgii zajistil Evropský mechanismus civilní ochrany. K nasazení celkem 3 vrtulníků a 2 letadel pro hašení se přes něj přihlásilo Nizozemsko, Švédsko a taky Česko. S hašením v Belgii pomáhá místní vojáci a zemědělci. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
0: Oštěpař Jakub Vadlejch skončil pátý na atletickém mistrovství Evropy, když v Birminghamu hodil 82 metrů a 88 centimetrů. Těsně pod stupni vítězů na čtvrté příčce doběhla sprinterka Lourdes Gloria Manuel, která předvedla svůj nejpomalejší čas v letní sezóně, 50,86 sekundy. Přes den bude oblačno až zataženo, odpoledne může pršet, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Provoz stále víkendový a klidný. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Do neděle 16. srpna vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm. Hezké ráno, 5 minut po 9. Za chvilku Holly Humberston a To Love Somebody. A taky třeba Tate McRae a její She's All I Wanna Be.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+. Rádio

0: Madonna, Den Satyria v 9:15 na Rádiu Praha v neděli 16. srpna.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Neděle 16. srpna. Svátek má ten, který bude Bohem povýšen. Tak zní význam původem hebrejského jména Jáchym. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Američan George Cormack s manželkou Kate a dvěma švagery chytali před 130 lety v roce 1896 na řece Klondike lososy. Jejich úlovek nebyl tak chutný, byl mnohem větší. U Králičího potoka našli zlato. Zpráva se rychle rozšířila a za pár týdnů už na Yukon proudili tisíce zlatokopů. Zlatá horečka na Klondajku právě začala. Legendární zakarpatský loupežník Nikola Šuhaj byl zabit přesně před 105 lety v roce 1921. Na jeho dopadení byla vypsána odměna 3000 korun, což byly tenkrát závratné peníze. A tak ho zradili jeho vlastní kumpáni. Nejdřív ho opili a i s bratrem Jurajem ubili. Pak zavolali četníky. Jako Interbank byla před 60 lety v roce 1966 založena pozdější Mastercard. Multifunkční bankovní společnost, která se specializuje hlavně na platby svými kartami, založili Raymond Tannenhaus a Stanley Benovic. Společnost od té doby sídlí v New Yorku.
5: Vypli to, zlepej, dělej!
4: Před 20 lety složil tehdy premiér Jiří Paroubek do rukou prezidenta demisi své vlády.
6: Já myslím, že se to zase časem spraví.
4: ČSSD skončila ve volbách druhá za ODS. Novým premiérem se stal o pár dní později 4. září Mirek Topolánek.
7: Ve sněmovně je bordel. Jednotliví poslanci vykřikují z lavice.
4: Kulatou šedesátku má dneska herec a dabér Jan Vondráček.
8: Kubánské náměstí. Příští zastávka Slavia, nádraží Eden.
4: 3 roky je také hlasem pražské integrované dopravy. Já přeju hezkou neděli.
0: Ta neděle bude oblačná až zatažená, později polojasná, odpoledne od západu možná s přehánkami nebo i bouřkami, maxima 28 až 30 stupňů, teď jsme na 22 a foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. A jak to vypadá na silnicích, tak to si řekneme právě teď, pořád stejně, tedy ne, tak bohužel ne, už máme první nehodu v ulici Plukovníka Mrázka, narazilo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení, dávejte na to pozor.
9: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 9:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha se Žofí Nováčkovou.
1: Na maďarské dálnici se v noci převrátil polský autobus. Zemřelo 12 lidí a 10 dalších je vážně zraněných. Podle předběžných informací maďarské policie řidič autobusu při jízdě usnul. Autobus sjel kolem 1 hodiny ráno do příkopu na dálnici M3 ve směru na město Nýreďháza na severovýchodě země. Úsek dálnice je stále

0: uzavřený. Maďarský server Telex napsal, že na palubě autobusu bylo 57 cestujících a dva řidiči. Už jen do konce srpna se můžou dobrovolníci hlásit do akce Ukliďme svět. Ta je naplánovaná na 18. až 20. září. Lidi si můžou založit vlastní úklidové místo nebo se k některému přidat. Od organizátorů pak zdarma dostanou rukavice nebo pytle na odpadky. Lidi v lesích nebo parcích nejčastěji nechávají petlahve, igelitové sáčky a nebo plechovky. Fotbalisté Sparty porazili ve čtvrtém kole šance ligy Teplice 4-1. Plzeň zvítězila nad Zlínem 3-2, Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko prohrálo s Olomoucí 1-2. Čtvrté kolo soutěže bude pokračovat dnes v 15 hodin utkáním Baníku Ostrava proti Artisu Brno. V 8 večer pak nastoupí fotbalisté Slávie proti Liberci. Přes den zůstane oblačno až zataženo, teploty se dostanou na 28 až 30 stupňů, odpoledne může pršet a ojediněle se objeví taky bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Pozor na křižovatce ulic Plukovníka Mráze Voznická. Osobní auto tam najelo nebo havarovalo do sloupu veřejného osvětlení. Buďte opatrní a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Václav Neužil patří mezi naše nejobsazovanější herce. Držitel Českého lva za roli Emila Zátopka teď zkouší novou roli v Davidském divadle a vidět ho můžete v novém filmu Poberta. Jak se brání rutině v práci a jak učí svého syna pracovat s emocemi. I tohle se dozvíte v pořadu Až na dřeň. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Summer Potential ve 3/4 na 10 na Rádiu Praha. Tragédie ve Stodůlkách, průjezdná Kbelská ulice i pohled na to, kde se dá v Praze ve vedrech vykoupat. Nejen to nabídne rubrika Týden v Praze se Štěpánkou Martanovou.
1: Hezký den. V pondělí jednali měští radní a rozhodli, že dojde k přejmenování několika lokalit. A 22 ulic dostane zcela nové jméno. Změny se týkají třeba Kunratic, Libuše a nebo městských částí 3, 5, 10 i 13. Kulturní centrum Stalin se vrátilo do tržního řádu. Praha plánuje opravu objektu kasáren Karlín za necelé 2 miliardy. Pak bude veřejnosti sloužit k různým účelům. I o tom rozhodli radní. V pondělí se taky stala tragédie ve Stodůlkách. V ulici U jezera došlo při provádění tlakové zkoušky k prasknutí potrubí. Jeden muž na místě zemřel, další dva jsou zranění, jeden je ve velmi vážném stavu. Magistrát pořídí dva přístroje pro kontrolu dopravních přestupků. První umožní odhalit elektrokola, která byla upravena pro vyšší než povolenou rychlost a nadále nesplňují definici jízdního kola. Druhý odhalí motocykly a automobily, které mají upravené výfukové systémy, cíleně způsobující vyšší hluk. Hygienici zakázali koupání v rybníku Šeberák. Důvodem je masivní výskyt vodního květu sinic. Zároveň po měsíci zrušili zákaz koupání v nádrži Džbán. Voda je tam ale kvůli vysokému množství sinic stále nevhodná ke koupání a stejný stav je i na koupališti Motol. 3 lidé utrpěli lehká zranění kvůli popálení při výbuchu plynu v kuchyni restaurace v Komořanské ulici. Stalo se tak ve středu, když se vzněl plyn, který se nahromadil pod digestoří. Ze zařízení bylo také evakuováno 5 lidí. Středeční částečné zatmění slunce, které v Praze vyvrcholilo ve 20 hodin a 12 minut, oslavili stovky lidí potleskem třeba v Rýgrových sadech. Další stovky byly v Letenských sadech a nebo třeba na Hvězdárně Petřín. Ve středu začal už tradiční festival Letní Letná, mezinárodní festival cirkusu. A kvůli další fázi přestavby Smíchovského nádraží začala výluka na jedné koleji mezi Smíchovem a Radotínem. Na nádraží jsou až dokonce omezení koordinátoři, radí, jak najít svůj správný vlak. Ve čtvrtek odpoledne skončila rekonstrukce Kbelské ulice. Silnice byla částečně uzavřená od 2. července a práce měly původně skončit v sobotu. Součástí rekonstrukce byla výměna asfaltového povrchu nebo opravy a vystužení kanalizačních šachet. Praha 5 očividně není spokojená s úklidem ve svých ulicích a posvítit si na to chce hlavně na Smíchově. Jestli jsou ulice čisté, budou kontrolovat úředníci. V zoo sobotu patřila slonům, měli totiž svůj mezinárodní den. A tak byl v zahradě speciální program. Kromě krmení jsme si mohli vyzkoušet i výrobu papíru ze sloního trusu. O víkendu se konal v Holešovicích ukrajinský festival. Už třetí ročník se snaží propojit Ukrajince a Čechy. A tak kromě tradiční hudby byla na programu třeba i gastronomie. Trojská botanická zahrada hlásí skvělou zprávu. Poprvé tam výrazněji vykvetla vzácná rostlina osa pulchra a vidět ji můžete, no kde jinde, než ve skleníku Fata Morgana. A možná, že je to taková malá pozvánka na další prázdninové dny. Věřím, že je budete i nadále trávit ve společnosti Rádia Praha. Hezký zbytek dne přeje a od mikrofonu se loučí Štěpánka Martanová.
0: Dneska bude v Praze oblačno až zataženo, později polojasno, odpoledne možná s přeháňkami nebo bouřkami, maxima 28 až 30 stupňů, teď jsme na 22 a foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Na silnicích relativní klid, jezděte opatrně, mějte šťastnou cestu.
2: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Rezort zahraničí propustil velvyslance, který neoprávněně prodal služební auto. Praha podpoří zimní zájezdy dětí zaměstnanců městské policie. Kristýna Sasínek-Méky postoupila na atletickém mistrovství Evropy do finále na běhu na 1500 metrů. A opět bude teplo, teploty se dostanou na 28 až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Bývalý velvyslanec v Libanonu Jiří Doležel žaluje ministerstvo zahraničí. Podle dokumentu, který má k dispozici server iRozhlas, se brání proti ukončení své diplomatické služby ze strany ministerstva. Rezort ho propustil po dvou výtkách. Týkat se měly údajně neoprávněného prodeje služebního auta a nesprávného nákupu letenek pro ambasádu v Bejrutu. Doležel se teď ohrazuje proti vypovězení služby i proti tomu, že úřad vlády zamítl jeho odvolání. Mluvčí pražského městského soudu Julie Haluzová potvrzuje, že se správními žalobami zabývají. Rozsudky zatím nepadly. Praha vyčlenila víc než 4 miliony korun na zimní rekreaci dětí zaměstnanců městské policie. Magistrát hledá firmu, která v letech 2028 a 2029 zájezdů spořádá. Schválili to radní hlavního města, říká mluvčí Prahy Vít Hofman.
2: Zimní rekreace pro děti zaměstnanců městské policie hlavního města Prahy jsou jedním z benefitů, jejich smyslem je zajištění aktivit pro děti, rozvoj sportovních dovedností a vytváření nových dětských kolektivů v týdnech jarních prázdnin vyhlašovaných pro hlavní město.
0: Vedení Čáslavské nemocnice připravuje rozsáhlou digitalizaci dokumentů a systému. Zároveň se připojí ke sdílení zdravotnických informací mezi dalšími nemocnicemi. Zavedení systému a postupné napojování oddělení bude stát kolem 27 milionů korun. Vše má být hotové do konce příštího roku, říká provozně technický náměstek Petr Prchal.
3: Ta elektronizace zdravotnictví tak dotkne se víceméně všech zdravotníků, kde chceme na lůžkové části zdigitalizovat veškeré papírové dokumenty, evidovat léky na pacienta a různé pomůcky.
0: Přechod na digitalizovaný systém by neměl nijak narušit provoz nemocnice. Kristýna Sasínek-Méky postoupila do večerního finále v běhu na 1500 metrů na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu. O postupu rozhodl fotofinish a rozdíl 0,3 sekundy. Mezi nejlepší se Méky dostala z 6. místa ve svém rozběhu, tedy z posledního postupového. Česká rekordmanka byla po úspěchu emotivní.
4: Já moc nebrečím, podle mě jsem naposled brečila v Tokiu. Člověk je v té startovce spíš 8. než postupující místo. Po minulém roce, kdy jsem zjistila, že dno má jako sklep a garážový stání, tak jsem si říkala, že to třeba může být nějaký konec, ale není, no.
0: I přes den zůstane oblačno až zataženo, teploty se dostanou na 28 až 30 stupňů. Odpoledne může pršet a ojediněle se objeví i bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Provoz relativně v klidu, šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Po 10. dopolední na Rádiu Praha v neděli 16. srpna třeba Tera, Do You See? Leone a Kalem Scott, Stay. Taky Felix Jen, Omar Rudberg a Siren. A nebo to mrtvej a ani jeden den.
1: Rádio Praha a Honza Chlan. A Honza Chlan. I heard what you said. Just as I was chasing freedom. Don't want the pills.

Praze roste strom, který tu pamatuje ještě dobu králů. V zámecké oboře v pražských Kolodějích roste nejstarší strom v Praze. Dub jménem Karel je starý asi 550 let. Legenda dokonce říká, že ho zasadil sám Karel IV. Strom je částečně dutý a pod jeho větvemi se v minulosti setkávali i významní státníci. Dodnes

0: provoz zdá se být stále nedělně víkendový, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si

0: George Ezra, Shotgun v 10:30 na Rádiu Praha. Marilyn Monroe, bílá vlající sukně, blond vlasy, červené rty a Hollywood. Ženu, která toužila po uznání, svobodě a možnosti rozhodovat o vlastním životě, ukazuje nová výstava. Tu si prohlédla naše letající reportérka Monika Doležalová.
1: My se vlastně i snažíme tu Marilyn ukazovat nejenom tak, jak ji vlastně víceméně všichni známe, že krásná, úspěšná herečka, kterou zná celý svět, ale hlavně i vlastně tu ženu, tu Normu Jean, která se za ní takhle skrývá.
2: Představila mi část výstavy Andrea Nedavašková z České galerie moderního umění. Stěny galerie zaplněly stovky fotografií Marilyn při pózování, při natáčení i v soukromí. Každý fotograf z ní zachytil trochu jinou ženu.
1: Tady jsou spíš takové fotky, to je jak vlastně když začínala v Hollywoodu. To vlastně začalo v tom roce 1946 a je to takový jakoby průřez. Tady ještě opravdu jako velmi mladinká, neznámá herečka. Už opravdu jako začínala dostávat nějaké malé role a vlastně potom slavněný vdovec a ta slavná scéna nad Větrákem, tak to už ji začalo tak nějak posouvat do popředí a pak už vlastně už ten příběh potom člověk tak nějak zná, jak byla opravdu jako slavná, potkávala i ty slavné lidi, který provázeli jejím životem.
2: Její proměna je jedním z hlavních příběhů výstavy. Začíná u Normy Jean, dívky s nelehkým dětstvím a postupně sleduje cestu k ženě, která se stala symbolem Hollywoodu.
1: V té hlavní části naší galerie, tak tam jsou ty poslední, to byla vlastně poslední oficiální focení pro časopis Vogue a oni tenkrát během pár dní nafotili asi 2500 fotek. A to bylo vlastně úplně takové to poslední, jakoby oficiální focení. Člověk potom, když se dozví, že jsou to poslední fotografie, tak zatím hledá nějaké vysvětlení. Zajímavé i na těch fotografiích je to, že ona sama, když se to vlastně fotilo, tak ona nebyla jenom jakoby modelka, ale podílela se právě i na té stylizaci, jak by to mělo probíhat, jak bude stát, jak se bude tvářit. A pak, když vlastně dofotili, tak tady tohle, to jsou jakoby vlastnoručně přeškrtané fotky, u kterých ona řekla, že ty se zveřejňovat nebudou. No a pak po té smrti ten fotograf to takhle zveřejnil a paradoxem je, že ty se staly jedněmi z nejslavnějších, nejznámějších.
2: Její tvář se objevuje také v dílech současných i popartových umělců. Najdete tu například Andyho Warhola nebo českého Pastu Onera. Výstava Marilyn Monroe 100 připomíná 100 let od jejího narození. Je v České galerii moderního umění na Betlémském náměstí až do 4. října. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Provoz i v 10:30 stále relativně klidný, tak šťastnou cestu.

0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
1: Praha. Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zulopa? Coldplay nebo U2? Coldplay nebo U2? Těžká volba. Odpověď

0: To byla Ella Henderson a Ghost, je 11:45. No a podíváme se na to, jak to vypadá na silnicích, žádné zásadní komplikace a ani kolony, šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.

0: Nejvíce inovativní zemí Evropské unie je Švédsko. Česko si v hodnocení Evropské komise meziročně pohoršilo. Nemocnice svaté Alžběty v Praze 2 má v areálu Rajské zahrady novou bronzovou sochu. Barbora Sémanová poplave na mistrovství Evropy v Paříži další finále. A zůstane oblačno až zataženo s teplotami do 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Výkon české vědy se meziročně zhoršil. Vyplývá to z hodnocení Evropské komise, které analyzuje výkonnost výzkumu a inovací. V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie skončilo Česko na 19. místě. To je stejně jako loni v jednotlivých hodnotách, ale vychází hůře. Podobně jako například Itálie, Portugalsko, Řecko nebo Maďarsko se tak Česko řadí do druhé nejnižší skupiny zemí označované jako mírní inovátoři. Nejinovativnější unijní zemí je podle hodnocení Švédsko. Na posledních místech skončily Bulharsko a Rumunsko. Nová bronzová socha stojí v areálu nemocnice svaté Alžběty v Praze 2. Tu pořídil ředitel zařízení ze svých prostředků jako dar řádu Alžbětinek. Víc než půltunová a dvoumetrová socha je umístěná na pískovcovém podstavci v Rajské zahradě, říká její autor Radim Hanke.
2: To není portrétní figura svaté Alžběty, ale spíše podstav vlastně práci tomu řádu a tomu spirituálnímu smyslu práce té svaté Alžběty.
0: Obchvat Nučic na Berounsku by mohli dělníci začít stavět v roce 2029. Středočeský kraj si nyní nechá vypracovat projekt. Téměř 6-kilometrová silnice má vést jihozápadně a jižně od města. Odhadované náklady jsou téměř 1 miliarda korun. Obchvat by měl být hotový v roce 2030, říká středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS.
3: Obchvat kompletně mine obytnou zástavbu, takže provoz už nebude proudit přímo středem obce jako doposud. Další výhodou nové silnice je, že přímo propojí dálnici D5 u Rudné s plánovanou komunikací 2/116 z Jinočan do Hlásné Třebáně, kterou také připravujeme.
0: Barbora Sémanová a Jan Čejka budou poslední den mistrovství Evropy v plavání bojovat o medaile. Sémanová postoupila v Paříži do finále na 400 metrů kraul, které jí čeká v 19 hodin a 12 minut. Čejka se půl hodiny předtím představí na 200 metrů polohově. Na téhle trati výrazně posunul svůj český rekord a rád by ho vylepšil i ve finále.
4: Budu asi zasnažit jenom jako bojovat, udržet tu první půlku asi tak nějak stejně, ty prsa se zkusit zabojovat a zmáčknout se prostě, co to půjde v kraulu, vyjíždím a z toho úplně všechno, takže uvidíme, co z toho bude. Když bys to stlačil ten čas ještě trošku, budu strašně nadšený a umístění prostě uvidíme, jaký z toho bude.
0: I dál přes den zůstane oblačno až zataženo a teploty se dostanou na 28 až 30 stupňů. Odpoledne může pršet a ojediněle čekejme i bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Pozor dávejte, v Hodějovské ulici tam osobní auto havarovalo na železničním přejezdu, jinak byste měli všude projet bez komplikací.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Máme 4 minuty po 11. neděli 16. srpna, hezký den, přeje Honza Chlaň. Za chvilku tady na rádiu Praha Martin Garrix a U2 Firefly. Hey!

0: To byly Sugar Babes, Denial, je 11:15. A provoz stále relativně v klidu, i když sem tam nějaká kolona začíná se objevovat, ale jsou to většinou jenom krátké špunty. Jezděte opatrně.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
4: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Benson Boone, Mr. Electric Blue. Je 11:30. Pražský magistrát letos zaevidoval přes 3000 ztracených předmětů. Nejčastěji se jednalo o tašky, peněženky, klíče nebo mobily. Nicméně objevila se i mačeta nebo hasící přístroj. Nevyzvednuté věci může město po 3 letech prodat.
1: Jako pamatuju si, že jsem před časem nechala v tramvaji kytku, takovou tu umělou monsteru. Jela jsem vlastně poloprázdnou tramvají, dala jsem jí na vedlejší sedadlo, no a zapomněla jsem na ní. Dneska hodně jezdím s malou, tak ta už nechala v tramvaji nějaký kousátko.
2: Říká paní Veronika, která stála s dcerou na zastávce na pražském Smíchově. Právě ve vozech hromadné dopravy nebo ve stanicích metra lidé zapomínají věci nejčastěji. To potvrzuje pan Martin, který řídí tramvaj už více než 9 let.
3: No nejčastěji se nachází většinou mobilní telefony, lidi zapomínají, občas nějaký peněženky, tašky a tak.
2: Podle jeho kolegy Jana se v tramvaji na konečné zastávce dají objevit i neobvyklé věci.
4: No, slepec nechal, ale většinou jsou to zavazadla, tašky, anebo doklady, peněženka, ale většinou vybraná od zlodějů, no, že ty to ukradnou, vyberou prachy nebo doklady a zahodí někam za sedadlo.
2: Dopravní podnik eviduje od začátku roku 5000 nalezených předmětů. Pro zhruba 1/3 z nich si majitelé přišli. Nevyzvednuté věci putují na pracoviště ztrát a nálezů hlavního města. Tam vydrží až 3 roky a potom je magistrát prodává, říká jeho mluvčí Vít Hoffman.
5: Jedná se o prodej souboru nalezených věcí, nikoli však o jednotlivé předměty. Do prodeje přitom putují pouze věci, které nemůžeme využít pro svou potřebu nebo pro potřeby našich organizací, které zřizujeme.
2: A dodává, že se na pracoviště ztrát a nálezů v ulici Karolíny Světlé dostalo i několik zajímavých předmětů.
5: V letošním roce se mezi ztracenými předměty objevila také řada kuriozit. Jsou to například krmivo pro králíka, prsní implantát, pedalboard, fritéza, ukulele, mačeta, psací stroj konzul, hasicí přístroj, šicí stroj nebo třeba zubní otisk.
2: Majitelé ztracených věcí musí prokázat vlastnictví předmětu a zaplatit poplatek 3 koruny za kalendářní den od uložení. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Provoz v tuhle chvíli relativně v klidu, přibývají sem tam kolony, ale pořád je to vlastně úplně v pohodě, tak šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha. Hity. Doprava.

0: BB Rexha Faithless New Religion ve 11:45 na Rádiu Praha. Různě po Praze sem tam přibrzdíte, ale není to nic, co by vás nějak extrémně zdrželo. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: potvrdil, že kraje nedostanou od státu peníze na silnice nižších tříd. Metaři pražských služeb musí v létě uklidit asi o třetinu víc pohozeného odpadu než v ostatních měsících. Atletka Manuel skončila v běhu na 400 metrů na mistrovství Evropy čtvrtá a i odpoledne zůstane zataženo a deštivo.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: České kraje nedostanou příští rok od státu peníze na opravy silnic nižších tříd. Ve videu na sociálních sítích to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj mají kraje pro tyto účely dost prostředků z rozpočtového určení daní. O postoji vlády už minulý týden informoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Směřovala na rekonstrukci silnic druhých a třetích tříd. Pohozeného odpadu v centru Prahy je v červenci a srpnu asi o třetinu víc než v ostatních měsících. Upozorňuje na to městská společnost Pražské služby. Lidé odhazují například obaly, kelímky, lahve nebo třeba taky jednorázové nádobí z rychlého občerstvení, říká mluvčí organizace Alexandr Komarnický.
2: Na letní i zimní údržbě komunikací se podílí řada dalších společností. Jejich činnost řídí technická správa komunikací hlavního města Prahy. Do ulic denně vyrážejí metařky a metaři pražských služeb, aby nahromaděné odpadky uklidili. V závislosti na lokalitě zvládne jediný pracovník ujít za směnu až 10 kilometrů.
0: Dělníci dokončili opravy v zahradách mateřské školy u Pejska a kočičky v Nymburce. Vyměnili tam betonovou dlažbu, vytvořili nové mlatové cesty, upravili 4 pískoviště a zpevnili jejich okolí. U jižní části budovy také postavili nové dopravní hřiště. Za práce město zaplatilo téměř 4,5 milionu korun.
3: Dopravní hřiště má rozlohu zhruba 400 metrů čtverečních. Jsou na něm nakreslené ulice, přechody pro chodce, křižovatky a u nich stojí malé dopravní značky. Děti tu budou hravou formou získávat první zkušenosti s pravidly silničního provozu. Z Nymburka Alena Junová, Český rozhlas.
0: Lourdes Gloria Manuel na medaili na atletickém evropském šampionátu nedosáhla. V Birminghamu skončila ve finále běhu na 400 metrů čtvrtá ve svém nejhorším čase v sezóně. 50,86 sekundy. Pokračuje Manuel.
4: Tak jsem zase čtvrtá, tak samozřejmě to není místo, pro který jsem si přijela a chtěla jsem zabojovat co nejlíp o medaile a to nevyšlo. Myslím si, že prostě ta první dvoustovka byla až moc rychlá, pak se to ukázalo na posledních 100 metrech. Prostě občas to vyjde, občas ne.
0: Odpoledne zůstane zatím zatažené, později by se mělo začít vyjasňovat. Zatím počítejte s přeháňkami. Teploty se dostanou na 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Čerstvá nehoda dvou osobních aut je na ulici Milady Horákové těsně před odbočením doprava do Letenského tunelu. Dávejte tam pozor a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádio Praha. Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
6: Narodil se v Plzni, vystudoval JAMU a už od roku 2006 je členem souboru pražského Davidského divadla. Doma je také před televizní i filmovou kamerou a za rozhlasovým mikrofonem. Je držitelem ceny Thálie i Českého lva. Hostem pořadu Až na dřeň bude Václav Neužil. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Herec Václav Neužil je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jaké jste měl Velikonoce?
2: Hezký. Tak já jsem to strávil na vesnici v jižních Čechách, takže po nějaký době jsem se zase vrátil na vesnici, odkud vlastně pocházím já. A užil jsem si vyloženě to rachtání, jak my říkáme tam na Plzeňsku, rachtání, někde řechtání. A koledování s pomláskama, tak jsem si to užil naplno tam, protože tam skupinka dětí opravdu to tam dodržuje a celá ta vesnice tím více méně žije a je to zvyk, který jsem pochopil, mluvíme o Komařicích u Českých Budějovic. Je to zvyk, který tam není vůbec mrtvý, a naopak na to vlastně dbají, aby přežil. Takže krásně byl jsem.
1: Na té vesnici to má úplně jiné grády, než třeba v tom velkém městě.
2: To
1: asi určitě. Vy navíc k té přírodě máte dost pevný vztah podle toho, co jsem četla, poslouchala.
2: Mám. Zároveň si myslím, jako namítnu, kdo nemá. No. Přemýšlím, jestli někdo nemá vztah k přírodě, jo.
1: No měla jsem tady, tuším, že to byl Jan Jiráň, který říkal, že je takové to městské stvoření,
2: jo.
1: dítě, a když takže, vyrazí kousek za Prahu, tak je nejistý, takže
2: tak
1: jsou
2: to
1: i taková stvoření.
2: To já nejsem.
1: Vy tam naopak užíváte.
2: Já to potřebuju, no, já mám pocit, že když člověk je prostě sám v lese, nebo kdekoliv obklopen, ne jenom lidma, nebo vlastně úplně sám, tak ta nějaká, ta nekonečnost toho plynutí, toho času v té přírodě je tak ultimativní, že vás to chtě nechtě zasáhne. Myslím to tak, že se člověk spíš uklidní a je sám se sebou, co nejvíc může být.
1: Ne, neřeší ten frmol.
2: Je sám se sebou. No. Takže to já si úplně totálně užívám, vlastně to potřebuju.
1: Máte nějaké své místo, kam cíleně chodíte, anebo je vám to úplně jedno? Prostě vyrazíte ven, kamkoliv a ono to přijde.
2: Snažím se objevovat nová místa, protože jsem ten typ, že mě vždycky je trošku líto, což je trošku zbytečný, ale mám v sobě ten typ stresu, že si říkám, sakra, já jsem nebyl ještě tam a tam, i třeba v rámci Čech, myslím, v rámci výletu za Prahu. Ale zároveň se vracím někam, když se bavíme o tom, že člověk vyjede rychle z Prahy, tak třeba mám rád směr Černošice, Dobřichovice, Radotín,
1: tam
2: okolo Berounky, tak tam to mám rád. A máme tam vlastně svoje místa. A tak tohle bych zmínil asi.
1: Žádné jako, rodinné sídlo jako, typu chatička.
2: Ne, to
1: tam
2: nemáme.
1: Byste jezdili pravidelně.
2: Nemáme.
1: Měli třeba včely, protože teď jsem někde četla, že váš dědeček měl včely.
2: Nemám, no, my nemáme žádnou chalupu, takže nemáme místo svoje, ale jezdíme jako na místa v přírodě, které se opakovaně jako stávají naším nějakým způsobem místem, kde dobíjíme baterky, no, nebo jak to říct.
1: V kinech teď aktuálně běží film Poberta, ve kterém jste si zahrál. Prožíváte to po těch letech ještě vůbec nějak, že běží nějaká nová věc, které jste se účastnil, nebo už ani ne?
2: Prožívám to. A jsem rád, že to prožívám, protože je to víceméně signál pro mě, že mi na tom stále záleží. A zrovna Pobertu prožívám v tom dobrým slova smyslu, že mi záleží na tom, jaký to bude mít ohlasy a aby to viděli lidi, co si o tom myslí. Třeba lidi, na kterých mi záleží nebo jejich názoru si vážím. Tak zrovna Poberta patří mezi tyhle ty věci, kde jsem opravdu rád, byl jsem rád a jsem rád, že jsem byl součástí toho, že mě Ondra Hudeček, což je režisér a vlastně autor scénáře, pozval do toho a obsadil. Jsem vůbec rád, že jsem ho poznal, protože to je pro mě jako zásadní setkání, inspirativní. A kdyby člověk to neprožíval, tak si myslím, že. Víte, to herectví je většinou u herců to vzniká tak, nebo u budoucích herců to vzniká tak, že máte sen být hercem, že jo? Že chcete, je to váš nějaký sen, když je vám 15, 16, 17 nebo ještě mladší, pak teda děláte ty přijímačky, pak se zadaří a vy se dostanete, jste přijata, tak jste strašně z toho rozechvělá a úplně to totálně prožíváte, máte euforii. Ta euforie se samozřejmě trošku opotřebuje, narážíte na nějaký prostě všednodennosti toho povolání, taky vás to může nebavit, nebo můžete mít různé etapy v té kariéře, kdy se cítíte prostě nějakým způsobem prázdná, nebo možná syndrom vyhoření, to je možná až silný slovo, ale po 40 může k tomu dojít. Takže já dělám všechno pro to, abych to herectví měl furt, aby to pro mě bylo nějakým způsobem opravdu nabíječ, aby to byla věc smysluplná a aby to bylo něco, co mě zvedá z nějaký letargie nebo z nějakého stereotypu, protože mám to štěstí, že dělám to, co mě baví a to, co jsem si vysnil, tak si myslím, že ono je lehký zabřednout do toho, že už vám to vlastně jedno. A já se snažím, no taky mám štěstí, jo. Není to jenom to, že člověk to taky jako hodněkrát neovlivní jako herec, protože jste závislá na nabídkách, ale já mám to štěstí, že mám ty nabídky zajímavý, takže prožívám to, no.

0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Může se vlastně z herectví stát jakoby rutina? Že člověk jde do toho divadla, tam si to odehraje, pak jde domů, naleje si skleničku a druhý den zase a zase?
2: To dobře navazujete na to, o čem vlastně jste se povídal, může, no. A do jistý míry se stává, ale je dobrý, aby to nebyla jenom rutina, no. Určitě nemůžete každý večer asi cítit absolutní napojení na publikum, absolutní euforii z představení. Taky se ne každý večer povede vám představení, nejste ve formě, že jo. Někdy tomu dáte méně, než byste měla a tak dále. Takže to se může stát, ale říkám, já si fakt hlídám a řeknu i jak, snažím se někdy, když si uvědomím, že jsem dlouho v této rutině, proto se to děje, máte rodinu, máte děti, řešíte spoustu praktických věcí, večer divadlo, nestíháte a tak dále, jste unavená, všechny tyhle ty si jako, že hrajou roli, tyhle ty okolnosti, tak já, když najednou zjistím, že jsem dlouho v takovéhle rutině, protože s tím bojuje každý herec určitě, že jedete jako prostě tak ne napůl, ale jako na tu rutinní prostě víte jak, stačí to, ono to stačí samozřejmě, tak se vždycky zkusím napojit na to svý mladší já, když jsem byl před tou vejškou nebo na vejšce, jak jsem tím žil, co to pro mě znamenalo, proč jsem to chtěl dělat vlastně, ten důvod, proč jsem to, jako vůbec mi to napadlo, že jo, že bych chtěl být hercem, tak se na to snažím jako vzpomenout přes nějaký, jako ne přes hlavu, jako přes nějaký pocity a to mě pomáhá.
1: No tak pojďme na to vaše mladší já, tak proč to vaše mladší já chtělo hrát? Mohl za to dědeček, který byl hercem, nebo jak se to v tom vašem mladším já vzalo?
2: No jo, to nevím, jestli na to mohl děda. Ano, máte pravdu, můj děda byl herec a já jsem to nějak neprožíval, on zemřel, když nebylo 10, měl jsem k němu velký vztah a krásný, my jsme bydleli v dvougeneračním domě, takže já jsem bydlel s ním vlastně, takže já jsem byl celý dětství u mě, jako, protože byl, my jsme byli v patře, on byl dole s babičkou a já jsem to neprožíval nějak, on malý děti, podle mě je jim jedno, co dělá.
1: To berou tak automaticky, je to hlavně dědeč.
2: Jestli je to pekař nebo herec nebo opravář výtahu, si myslím, že v tu chvíli je jim to jedno, záleží na tom vztahu. Takže jestli tam je nějak genová výbava, tak to možná, že ano.
1: A díval jste se potom zpětně třeba na ty jeho role, jak to taky mimochodem hrál spoustu kriminalistů, stejně jako vy.
2: Pravda. A jednou jsem byl na něm v divadle na Vojně a mír v plzeňském divadle J.K. Tyla v 80. letech, bavíme se opravdu dávno to bylo. Mm-hmm. Tak to si jemně pamatuju. Ale to mladší já, proč jsem chtěl být hercem? Já jsem najednou nějak si uvědomil, mě bavilo se předvádět, určitě do jistý míry ta exibice, ta radost z exibice, nebo radost, že se vám někdo směje, víceméně to vždycky bylo, v tom věku to bylo, ta reakce byla, že někoho rozesmějete, dejme tomu. Tak ta mě bavila, měl jsem kamaráda Jakuba Síkla, s kterým jsem založil kapelu, pak jsme měli amatérský divadlo a vlastně holky na nás chodili a spolužáci, který to zajímalo a byli, najednou mě se líbila ta pozornost, ale nemyslím to v tom povrchním slova smyslu, líbilo se mi, že to, co my si vytváříme pro nás, někoho dokáže zaujmout i venku. Že vlastně spolu sdílíte tu svoji energii na tom jevišti s někým, kdo se na to dívá, děláte jim, vlastně tím zaujmete. A tam jsem si říkal, tyjo, to je dobrý, že vlastně to, co mám v sobě a dávám to nějak ven, že to může někoho zaujmout a můžu tím způsobit, bavíme se o divadle teda, na ten daný večer nějakou energii, která je společná, že lidi spojuje a spolu prožívají jednu věc, teda to představení v tu chvíli. Tak mě to strašně, absolutně mi to pohltilo a říkal jsem si, já vlastně nevím, jak bych tady chtěl trávit jinak čas, jako v dospělosti. A protože ten život vás musí bavit, jinak já jsem se bál jistého promarnění toho života, že bych nevěděl, co se sebou asi. Což by se třeba asi nestalo, ale to vzpomínám si na to mladší já, jo. Pak jsem viděl představení od Jana Pitinského Divadelník v divadle Na zábradlí, kde exceloval Martin Huba, bavíme se třeba o roku 99, a tam jsem viděl úplně jako hereckýho mistra v akci ještě a říkal jsem si, ty bláho, tak jestli i tohle je možný, tak to bych chtěl někdy zažívat, no, takovouhle energii a tím trávit čas vlastně a tím za to brát peníze. A věděl jsem, že v sobě mám nějaký vnitřní svět, který vlastně se nebojím dávat ven a ukazovat ho. A to je to hlavní, jako vy vlastně jako herečka, herec ukazujete svůj vnitřní svět, že jo. je to křehký povolání svým způsobem. Zároveň je tam ta exibice, ono to jako jde trošku do kontrastu, ale je to spojená nádoba. Vy se vlastně odhalujete, schováváte trošku za tu postavu, ale odhalujete sebe. Zároveň musíte mít v sobě teda tu vlastnost, že vám nevadí, že se na vás dívá.
1: Musíte se trošku taky chránit, abyste se jako neodhalili možná až
2: to určitě
1: moc.
2: Jo, no. A tahle ta věc se samozřejmě stane postupem času rutinní a je třeba, nebo není třeba, já proti tomu se snažím jako bojovat sám se sebou, vymezovat, protože to je úplně logický, že to je rutinní, ale i u jiných zaměstnání všechno může být rutinní, nebo je, se stane rutinní, že jak jsme se o tom bavili. No. Já mám fakt štěstí, že se dostávám mezi lidi, kteří jsou inspirativní a kteří mě vždycky jako posílají ještě vejš, nakopnou mě v sobě něco zažehnout, hledat a tak dále. A to je taky zásadní, protože když zůstáváte třeba v jednom, dejme tomu, v jednom kolektivu dlouho, tak se vlastně
1: moc znáte.
2: Jo, a polu, jo. Jako spolu vytváříte tu rutinu a já mám v ní dobře, tak to taky není zdravý, že jo.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Až na dřeně herec Václav Neužil. Vy jste před chvílí mluvil o tom napojení toho herce s tím divákem, o té energii, o tom jiskření, které tam je během toho představení. To je ale něco, co třeba u filmu není. Umíte si to něčím třeba nahradit, když vlastně sebe dáváte jenom do toho oka té kamery? Hrajete pro ten štáb, pro toho režiséra, nebo se do sebe opravdu jen tak ponoříte a řeknete to té kameře?
2: To je dobrá otázka. Je to furt herectví, ale zároveň
1: je to úplně jiné herectví.
2: Je to zároveň, má to jiný okolnosti, jiný podmínky, že jo? Ano, jiný prostředí, bych řekl. To máte pravdu. Je třeba říct, že to divadlo vás natáhne tím kouzlem toho okamžiku, že jo? Je, a taky to klidně tady teď řeknu na rovinu. Já jsem poslední roky, tak třeba 3 roky, strávil hlavně spíš, že jsem měl vyžití před kamerou a zajímavý role a vlastně příležitosti jsem dostala před kamerou víc než na jevišti. Takže teď jsem se víc jako realizoval před tou kamerou a nevím, jak to, nechybí mi tam ty lidi, protože tam je nečekáte, tam nejsou, víte to. Mě vždycky možná, bych to řekl fakt upřímně, vzrušoval víc film než divadlo. Jako fanouška třeba jenom, nebo prostě jako médium, jako nějaká umělecká forma, která slouží přenosu nějakého zážitku, mě vždycky pro mě byl, jako, nebo je vlastně film úplně na nejvyšší příčce, protože mě to vzrušuje, prostě nevím, nedokážu říct proč. Když jsem už byl jako v pubertě, tak jsem se díval na filmový klub na ČT2, si pamatuju, že běželi, já nevím, francouzská vlna, ať to byl Jean-Luc Godard, François Truffaut, česká nová vlna z 60. let a veškerá vlastně poválečná kinematografie, Bergman, Antonioni, Fellini, Saura a tak dále, pak Bertrand Blier a já jsem tím absolutně žil a měl jsem z toho obrovský zážitky a vlastně do divadla jsem vůbec nechodil. Já jsem byl poprvé, je to strašné, ale je to pravda, já jsem byl poprvé v divadle jako opravdu na tom divadelníkovi, což mě bylo 18 let třeba nebo kolik. Tolik mě to nezrušovalo, to divadlo. Zároveň, když jsem ho pak dělal, tak to jo, to je něco jiného, ale jako fanouška ne. Takže jsem jako, mě se splnil sen, že si můžu realizovat před kamerou a to herectví před kamerou, tam je menší stylizace, menší vlastně formální záležitost.

0: barman a vy a samozřejmě spoluhráči, to je zásadní věc, ale jako my herci a oni tyhle ty dvě složky, když se povede taková, vytvořit si takový intimní jako svět, tak se cítíte bezpečně a užíváte si opravdu tu tvorbu v tom filmu. No.
1: Vy jste pověstný opravdu pečlivou přípravou na ty role, když jste se chystal na Smetanu, tak jste běhal se sluchátky po lese, poslouchal Mou vlast.
0: Chodil.
1: Tak to jsem předběhla, to, co jsem chtěla říct dál, protože když jste se chystal na Zátok,
0: tak jsem běhal po lese.
1: Běhal, ano. Ale teď mi pověste, když se takhle, a oni to byly opravdu třeba roky té přípravy, když jste se na to chystal a teď to odehrajete, pustíte to ze sebe ven. Mm-hmm. A teď veškeré to snažení je u konce. Tak přijde radost, euforie nebo takový ten pocit jako a teď co? To už je konec? Jako co
0: jako
1: se ve vás...
0: prázdno třeba.
1: No, přesně tak, jako co se ve vás děje, když se strašně moc soustředíte na jednu věc a ona najednou skončí.
0: Necítím prázdno, ani smutek, nebo jak to nazvat. Většinou ta euforie přichází, když už točíte. Přitom.
1: Jakože se to děje.
0: Ano, přitom. Mm-hmm. Při těch natáčecích dnech, takže to se točí měsíc, něco, dva, tři, čtyři. Takže přitom vlastně jedna věc je příprava, že jo, a druhá věc je to natáčení a pak už jako herec do toho nezasahujete, pak už je postprodukce, což je střih, hudba a už neděláte nic, že jo. Takže přichází euforie, že se to děje, protože vy jako, já nevím, jak to, k čemu to mám přirovnat, no. Nevím, jako když se chystáte asi, já nejsem jako nějaký extrémní horal, jo. Když se asi chystáte na Mount Everest nebo na nějaký výstup ve velehorách, tak máte asi nějaký trénink a pak se to děje, tak prožíváte to v tu chvíli. A když to máte za sebou, tak máte pocit jako nějaký úlevy, nebo ne úlevy, to ne. Nevím, co říct, jak to... Ta euforie přichází při tom, no, si myslím, i při tom výstupu, při tom natáčení, no a potom je to hotový a já to... Už pouštím prostě jenom, protože mě to bavilo v tu chvíli a je to za váma, no. Necítím ten prázdno ani jako stesk, ani spíš, kdybych cítil, že jsem se nedokázal dostat tam, nebo že jsem to tak nechyt tu roli tak, jak jsem chtěl, nedokázal se dostat tam, kam jsme směřovali třeba s režisérem, tak to by mě mrzelo a tam bych cítil jako hořkou pachuť a to víte už během toho natáčení. Mm-hmm.

0: Dostálovou.
1: Pořád v paměti jednu scénu ze série Dubbing Street, kde ta vaše postava chodí po nějakém parku a pořád si vlastně přeříkává nějaké ty dialogy a pořád je tak jako zanořená a vlastně možná trošku neumí vynořit se. Tak se ptám, jak vlastně těžké nebo lehké je se chystat na tu roli, ale zároveň jako být tím

0: partnerem, tátou a jako normálně fungovat. Jak se to dělá? Jak se zanoříte? Pak zase vynoříte?
1: Často tuhle otázku dostávám a zároveň na ní nemám často odpovědět. Já jsem si dlouho myslel, odpovídám většinou takhle, že se nic neděje jako se mnou, že se nikam nevynořuju ani nezanořuju, že to prostě dělám, protože jako primárně herec, jako pro nás je to zábava. Nás to strašně baví, že jo, to dělat. Jako hrát si na někoho jiného, když to jedno jako zjednoduším. Je to strašná zábava. Takže my nevnímáme, že se někam noříme nebo nenoříme. Nebo já tam jsem to nevnímal. Pak jsem na to byl upozorněn doma, že trošku jako jsem jiný. Jako, prosím tě, to není pravda, děťa, jako ježišma, děťa to hra. Což je pravda, že to je hra. Ale tak jsem to pak přijal, že no a začal jsem s tím pracovat ve smyslu, že jsem si jenom striktně jsem si prostě řekl, jako končí ten pracovní den a seš zpátky a pak se tam zase, když víš kam, tak se tam zase jako do toho vlezeš druhý den ráno. No, já žádnou techniku nemám, ale vy většinou v sobě jakoby umocníte nebo rozezníte nějakou strunu, na kterou jako nějakou charakterovou jako věc nebo nějaký temperament, který ta postava má, tak to v sobě vlastně máte tak zažehnutý ty týdny, ty měsíce, co jí točíte nebo zkoušíte, tak to je takový aktivní a stačí to jenom vypnout a prostě zase víte to o tom, tak to zase, když budete hrát jako rozjetou holku, který je všude plno, tak to víte, že to prostě druhý den jako musíte zapnout. Ale jste to furt vy, že jo, jakoby, nebo má, je to vaše výbava, kterou půjčíte.
0: Ale tam pořád postavě. Někde jako vnitru běží no, ten zátopek nebo ten smetana, pořád jo, to tam jako trošku je.
1: Jako trochu, jo. No.
0: Co se týká toho zátopka, tak vy jste hodně tenkrát mluvil o tom, že vás ta role posunula, proměnila. A chápu, že když člověk hraje tak velkou osobnost, jakou byl třeba Emil Zátopek nebo třeba už zmiňovaný Bedřich Smetana, tak to s ním třeba něco udělá. Ale mohou herce proměnit i menší postavy, nějaký prostě týpek odvedle, typu teď v Pobertovi, nějaký ten člověk, menší osobnost zkrátka?
1: Určitě.
0: Stalo se vám to někdy?
1: Samozřejmě, protože to, že hrajete někoho, kdo existoval, jako což je příklad Emila Zátopka nebo Bedřicha Smetany, tak to se vám samozřejmě vůbec nemusí stát. Ani mně se to nemuselo stát, stalo se mi to, že máte spoustu kariér, hereckých, obrovských, velkých kariér, když se fakt bavíme o nějakých jako legendách, který nehráli nikdy nikoho, jako kdo existoval, třeba. A stejně to posune, protože to je vaše osobní vklad do těch rolí, takže obyčejný člověk, říkejme, soused od vedle, může mít pro vás stejný význam, jako když byste hrála prostě Masaryka, protože to není menší role v tom smyslu, že neovlivnil tolik dějiny asi, protože to je, dejme tomu, neznámý člověk, vymyšlený, vyfabulovaný, ale to, co mu dáte a proč ho vlastně chcete dělat, ten jeho osobní příběh, tak vy, pokud tam jdete do hloubky a dáte tam něco ze sebe, tak ten váš osobní vklad je stejně, nebo u mě je úplně stejně vehementní a silný jako vklad do Emila Zátopka. A pak může docházet k tomu spoluzdílení s tím publikem, protože ten příběh toho souseda se někoho může dotknout úplně stejně, protože nějakým způsobem se ho dotknete, je to jeho, jako struna těch diváků, že tomu rozumí. A vlastně přes emoce se na něj napojí stejně jako na Bedřicha Smetanu. No. Takže rozhodně ano.
0: Navíc, když hrajete člověka, kterého všichni jakoby známe, tak je to možná těžké v tom vlastně možná i přetlačit to očekávání těch diváků, že ho najednou ukážete jinak, z jiného pohledu, jako jiného chlapa.
1: Řeknu to, nechci, aby to znělo nepokorně, ale vy nesmíte na ty očekávání dbát. Protože pak vás to absolutně, vás to může zastavit prostě a nějakým způsobem paralyzovat a vy to vytočíte prostě, vytváříte svoji postavu a jako ze sebe a věříte, že se to někoho dotkne a někoho třeba taky ne, protože vy to postavíte na tom, co vás na tom člověku zajímá, na tom Zátopkovi, co vás na něm vzrušuje, protože kdyby mi na něm nezajímalo nic, nebo kdybych nenašel, co konkrétně mě na něm zajímá, co konkrétně mě na něm zrušuje, tak ho nemůžu hrát, protože bych jenom splňoval nějakou obecnou představu, jo, tam by mělo být asi tohle, tohle a tohle, protože on přece pro lidi je tohle, tohle a tohle. Ale to by mohla dělat AI, to byste si mohla naprogramovat, aby to udělala jako, aby to bylo tak jako konvenčně splňující úkol všem. A to vlastně nejde, jako nebo mě by to nešlo. Já to musím postavit na tom, co mě na něm zrušuje, proč já bych chtěl být Emil za to, proč se jim stávám. Jako. A v tu chvíli věřím, že jsem spoustu lidí tím nakazil a spoustu lidí jsem se dotknul a třeba někomu tam něco chybělo, protože Emila Zátopka, přesně jak říkáte, každý k němu má trošku nějaký vztah, protože ho všichni
0: máme
1: znají
0: představu.
1: A představu, tak třeba někomu tam něco chybělo, ale s tím já už nic neudělám. Moje interpretace je takováhle a tak to je.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
3: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: mladý mráček na plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
1: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
0: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
2: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Smetany, tak u Zátopka jste četl korespondenci, poslouchal staré archivní třeba záznamy a oba jste vlastně představil jako chlapi, kteří nejenže byli těmi úžasnými a spoustu toho dokázali, ale taky byli citliví, slabí a vy jste to někde sám říkal, že Emil i Bedřich nejspíš brečeli. Zkrátka byli to chlapi, kteří se za to jako nestyděli. Jak vy jste na tom s tím, že chlapi nebrečí, že ty emoce chlapům nepatří.
2: Tohle jsem řekl, to je pravda. Nemusí to být pravda samozřejmě, ale pro mě to bylo vodítko k těm postavám. Zkrátka, že jsou citliví a já jsem k tomu došel a myslím si to. Nemusí to být pravda. Já si myslím, že jakákoliv lidská bytost bez ohledu na pohlaví má právo na jakýkoliv emoce, pokud teda neubližujete někomu. Takže každý člověk má právo na pláč. A nevím, proč by neměl mít.
1: Vy máte 8letého syna. Jak si o tom s ním třeba povídáte? Generaci před námi se hodně říkalo, že chlapi nepláčou, že prostě musí být silný, všechno to přetlačit. Jo. A on ten tlak vevnitř je potom tak silný, že to někde jako vyhřezne. Vedete ho k nějaké citlivosti a k tomu, že je to jako v pořádku, že najednou třeba brečí, že je mu smutno, že to není jenom doména holek, ale že ty kluci si můžou pobrečet.
2: My ho nemusíme vést, on je hypersenzitivní, takže my s tím spíš pracujeme. A moje žena je v tomhle ohledu velmi pozorná, empatická, takže já se spíš učím i vodní. A určitě ho vedeme k tomu, že je normální plakat a brečet a projevovat emoce. Zároveň já mu zase, on mi zrovna včera, nebo převčírom, když jsme u toho opravdu, řekl, tebe jsem ještě neviděl brečet, tati. A já jsem říkal, fakt jo, ne, ty fakt nebrečíš. Já jsem říkal, ale já brečím, já se občas jako nevím, kdy jsem plakal naposledy, ale asi jsem se někdy i ale jestli se to stane, tak to není tak velký pláč jako v dětství, víš, ale člověk třeba se tak jako dostane do takový jako zranitelnosti a asi jsem u toho sám vinsku, takže jsem mu říkal, jo určitě, ne, ty určitě nebrečíš, tebe jsem neviděl. Tak to jsme se tak jako trošku dohadovali. A Vincent, já jako malinko tam narážím já, že on právě vyrůstá v rodině, kde to, jak jste řekla, podáváme najevo, že to je normální a jako zadržovat emoce si myslím není dobře prostě. Je dobrý se s tím naučit pracovat, že jo. A já někdy, jako když se to dítě rozbrečí kvůli něčemu, co vám přijde nepodstatné a vy víte, že to je nepodstatné, ale v jeho světě to je úplně totální věc, tak mu říkám, ale ty jako nemusíš brečet, to se dá vyřešit tak, nebo nemusíš brečet, říkám, nemusíš brečet, to se dá vyřešit jinak. A on, ale já přece můžu brečet, teď přece to je v pohodě, jste říkal, jo, takže tam malinko já narážím, že já mu chci pomoct, já mu říkám, ale tahle situace tě strašně vyčerpá, když se takhle z toho složíš, protože ta situace se dá vyřešit strašně jednoduše jinak. A on tam malinko narážíme a já, tak, no, tak to je takový ten přechod, že to dítě si uvědomí, když já nevím co, teď nemám příklad, jo, ale tohle nestojí za pláč, protože se to dá vyřešit, jenom že se třeba zeptám a tak dále, no. Ale rozhodně, ano, vyrůstá v tom, že kluci nebrečí, u nás tato věta nepadá.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Už jsme říkali, jaké to je, když vlastně odehrajete tu roli. A jak dlouho potom trvá, než jste připravený na to se ponořit do nějaké další? Dáváte si cíleně nějakou přestávku, než přijde nějaký další, třeba úkol herecký?
2: Jo, dávám. Ono to je tak, že my žijeme často nepravidelný režim, herci, takže z 90% buď toho máte moc, anebo vám přijde, že toho máte málo. Tak jako najít tu harmonii, ten balanc v tom je takový věčný svár, a když toho mám hodně, tak ano, cíleně si nedávám po premiéře hned, někdy to nejde a někdy to prostě do toho jdete, protože nechcete přijít o nějakou roli a víte, že to jinak nejde, tak hold do toho jdete a je to náročný. A protože vím, že to je náročný, tak je, dávám si tam pauzy cíleně, no ano. Za prvý, abych měl chvíli nějaký volno, abych měl svůj čas, abych byl s rodinou a tak dále. A za druhý, že ta příprava ty další věci zase potřebuje jako svůj čas, no. A já kdybych do toho skočil rovnou, tak to prostě nebude dodělaný, no.
1: Jak už jsme říkali, tak v kinech je teď poberta. Co dalšího chystáte?
2: Já teď začnu zkoušet. Zrovna zítra máme první čtenou v Davidském divadle s režisérem Pavlem Šimákem. Budeme tam ve třech, tři kluci. Tak po dlouhý době zkouším v Davidském divadle, po třech letech. Byť se to nezná, já jsem, jak jsem tady aby říkal trochu, že jsem spíš teď točil, tak jsem měl možnost i jako neskoušet, což mě přišlo vhod. A takže budu mít teď zkoušecí jaro až a v červnu premiéru. Pak budeme točit film Lajna, podle našeho seriálu Lajna hokejovýho, tak bude film, ten budeme točit v létě, tak na to se těším, protože tu postavu mám rád, Robina Guhu. A na minulý podzim jsme točili film s Davidem Ondříčkem, autorského film, a ten se teď stříhá, no už je tak asi dostříhaný plus minus, a bude mít premiéru teda na podzim letos. A na to se moc těším, tam jsme taky, je to taková parta lidí, kteří do toho hodně investovali a jsme v tom namočený, záleží nám na tom, tak taky jsem zvědavej, jak to dopadne, ještě jsem nic neviděl. Tak to mě čeká a možná budu točit ještě jeden film na podzim, který ještě se tak jako teprve tvoří, na scénáři se pracuje a není to úplně jistý.
1: Jak jste na tom s autorskými ambicemi? Teď jste zmínil spoustu věcí, kde budete hrát. Nemáte i třeba ve svém šuplíku nějaký vlastní scénář nebo něco, co byste vytvořil i jako autor?
2: Nemám a zároveň s tím někdy koketuju a přiznávám se, že nebo že bych chtěl udělat nějaký divadelní představení třeba, ale vždycky to jako zatím jako zhaslo u těch snů jenom. Že ten krok k té realizaci je u mě absolutně nulovej. Takže to jsem na sebe trošku jako ne naštvaný, ale jsem to tak přijal. Protože když to máte hodně, tak já na to jako nemám opravdu vnitřní čas a obdivuju lidi, kteří jsou hodně výkonnější než já v naší branži, znám několik jich, ale já na to opravdu, já jsem jako pak, já potřebuji jenom bejt a odpočívat, já nejsem workoholik. Já to nedokážu vlastně. Takže ty ambice autorský jsou takhle jako, někdy si říkám, že bych to měl, protože že bys ještě zahořel jako nějaký plamen, který jako furt mám vyplej a je to škoda. Tak uvidíme, no. Já jako hraju na bicí od covidu, jen tak sám pro sebe asi 5 let. A tam se realizuju sám pro sebe, ale uvolňuju tam to, co potřebuju a strašně mi to pomáhá. Tak to je takový můj autorský koutek, který nikdo nevidí zatím, no. Já bych totiž potřeboval oporu v tom, někoho jako do party, někoho jako k sobě, který by mě jako pomohl, trošku by mě jako i táhnul, jako. A to jsem zatím jako nenašel, tak uvidíme.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl herec Václav Neužil. Moc vám za to děkuju. Mějte se krásně, ať vám všechno vyjde.
2: Moc děkuju za pozvání a přeju posluchačům hezký den.
3: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můjrozhlas.cz.

0: Je 13 hodin, přejeme krásné. Dnes už nedělní odpoledne na Rádiu Praha. Teď se zprávami a Žofií Nováčkovou. Ahoj.
1: Ahoj, krásné odpoledne. Městské vlaky v Praze a okolí nově hlídají bezpečnostní kamery. Německo evakuuje dvě vesnice kvůli požáru v Belgii. Čejka a Sémanová zabojují v poslední den mistrovství Evropy v plavání o medaili ve finále. A zůstává zataženo, později se vyjasní a teploty vystoupí na 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vyšší bezpečnost a míň grafity, to si slibují Praha a Středočeský kraj od nových kamer ve vlacích City Elephant. Oba regiony za jejich pořízení zaplatí 88 milionů korun. Soupravy jezdí na příměstských linkách do Benešova, Berouna, Kolína nebo Kralup. V jednom vlaku bude 42 kamer. Práce na posledním elefantu mají skončit příští rok na podzim. Kvůli požáru v Belgii už začala evakuace i dvou německých vesnic. Plameny, které hoří v největší belgické přírodní rezervaci Oud-Fanne, se zatím nepodařilo uhasit a dál se šíří. Požár už zničil asi 3000 hektarů půdy.
3: Na místě zasahuje přes 250 členů bezpečnostních složek. Více než stovce hasičů z Německa a Belgie asistují také vojáci, civilní obrana nebo policie. Na pomoc do Belgie už přiletěl první hasičský vrtulník z Nizozemska. Vyslat své stroje přislíbilo také Česko a Švédsko. Na záběrech belgické televize VRT je vidět, že region je zahalený kouřem. Požár zničil několik tisíc hektarů půdy, včetně chráněného vřesoviště, kam je pro techniku komplikované se dostat. Situaci zhoršuje také vítr, který už několikrát změnil směr. Belgické úřady označují požár za nejhorší v novodobé historii, evakuovat se kvůli němu museli už stovky lidí. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Řidiči od zítřka neprojedou kamenným přívozem u Prahy. Silničáři začnou bourat most přes Sázavu, který je ve velmi špatném stavu, a stavět nové přemostění. Uzavřené budou i přilehlé křižovatky. Práce také ovlivní provoz autobusů, popisuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
4: Bude zajištěn náhradní autobus, který bude vozit lidi mezi kamenným přívozem a Jílovým u Prahy pod číslem X332. Nicméně i nadále bude nutné přestupovat.
1: Linka 752 z Týnce nad Sázavou do Jílového u Prahy bude dočasně končit u železniční zastávky v kamenném přívozu. Omezení potrvají necelý rok. Barbora Sémanová a Jan Čejka budou poslední den mistrovství Evropy v plavání bojovat o medaile. Sémanová postoupila v Paříži do finále na 400 metrů kraul, který čeká v 19 hodin a 12 minut. Čejka se půl hodiny předtím představí v závodu na 200 metrů polohově. Na téhle trati výrazně posunul svůj český rekord a rád by ho vylepšil i ve finále.
5: Budu asi zasnažit jenom jako bojovat, udržet tu první půlku asi tak nějak stejně, ty prsa zase zkusit zabojovat a zmáčknout se prostě, co to půjde v kraulu, vyjíždím a stoupím. Úplně všechno, takže uvidíme, co z toho bude. Když bys to stlačil ten čas ještě trošku, budu strašně nadšenej a umístění prostě uvidíme, jaký z toho bude.
1: Odpoledne zůstává zatím zatažené, později by se mělo začít vyjasnovat. Zatím počítejte i s přeháňkami a teploty se dostanou na 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na Rádiu Praha pro vás stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme tedy v Praze v Cínovecké. Za nájezdem z Kbelské ulice dejte pozor ve směru do centra. Je tady nehoda osobního auta a motocyklu. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Stále si dávejte pozor také v Kartouské ulici u křižovatky s Radlickou. Tady se střetla dvě osobní auta. Komplikace zůstávají a ještě nějakou dobu zůstanou na 80. kilometru Pražského okruhu ve směru k dálnici D1. Je tam hlášena nehoda bez dalších podrobností. A já ještě připojím D11 a konkrétně 13,5. kilometr ve směru od Hradce Králové do Prahy, nebo respektive z Prahy do Hradce Králové, abych byl přesný. Tady je odstavené osobní auto s defektem pneumatiky. Na místo jede asistenční služba, projíždějte opatrně a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 13 hodin 5 minut, dobré nedělní odpoledne. Vězeňská komedie od tvůrců Mostu s názvem Oddíl B. Tři kamarádi hledající nový začátek a matadorské trio Donutil Polívka se Zedníčkem v oblacích. Co chystají Nova a OnePlay na podzim, to si řekneme už v půl druhé. A ve víkendové Praze taky dál hrajeme. Svou zásluhu na tom bude mít i skupina Black Eyed Peas.

0: The Weeknd. I Kateřina Marie Tichá.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou.
0: Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Je 13 hodin a skoro 17 minut k tomu. Přejeme krásné odpoledne na Rádiu Praha. Klára, patronka Venice v Botanické zahradě Praha, oslavila ve středu svůj svátek. A vy tak máte možnost si do zahrady přijít nejen připít, ale v Café Ornament tak oslavíte její velký den v piknikovém duchu. A slaví se po celý prodloužený víkend, tedy i dnes, a to až do 19 hodin a 30 minut. Připíjí se samozřejmě vínem z Venice svaté Kláry. Připravené jsou piknikové koše, poradí vám tu i vhodné víno, půjčí skleničky i piknikovou deku. Zároveň dostanete tipy na místa s nejlepším výhledem a na zašívárny, kde vás nikdo nenajde. Podrobné informace pro vás máme v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No a přidáme také aktuální dopravní informace. Stále jsou problémy na 80. kilometru Pražského okruhu ve směru k dálnici D1. Tam je hlášená nehoda bez dalších podrobností, nicméně měla by být každou chvíli odklizena, tak trpělivost. Problémy ale zůstávají stále v Cínovecké ulici za nájezdem z Kbelské ve směru do centra. Tady se střetlo osobní auto a motocykl. A opatrní buďte také v Kartouské u křižovatky s Radlickou. V tomto místě je hlášena nehoda dvou osobních vozidel. Připojím také Pražský okruh 25. kilometr ve směru od Ruzyně k D7. Je tady odstavené porouchané vozidlo a vysypaný náklad. Je to odstavená dodávka konkrétně. Projíždějte opatrně. A opatrně i na D11 na 13,5 kilometru ve směru do Hradce Králové, tedy z Prahy. Tady je odstavené osobní auto s defektem pneumatiky. Na místě bude zasahovat asistenční služba. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Je po půl druhé, dospívala Olivia Dean na Rádiu Praha. Nová podoba nedělní politické debaty, návrat Stardance i množství původní domácí hrané tvorby. Česká televize na podzim uvede historické drama Gerta Schnirch, nové seriály Na tělo, Hec a Filtr a třetí řadu detektivního docenta. Televize Nova a platforma OnePlay vedle návratu pěvecké soutěže Superstar nabídnou především několik nových českých seriálů. Patří mezi ně komedie Boží plán, Muži v letu nebo Oddíl B z vězeňského prostředí.
1: Vězení jako prostředí komediálního seriálu. Tvůrci Mostu, scénarista Petr Kolečko a režisér Jan Prušinovský se znovu spojili u desetidílného Oddílu B. Jeho hlavní postava, 20-letý David Broulík v podání Tadeáše Moravce, tvrdí své přítelkyni, že odchází do cizinecké legie. Ve skutečnosti ale nastupuje do vězení. Podle ředitele vývoje Novy a OnePlay Michala Reitlera stojí humor seriálu na rozdílném přístupu jeho autorů postavám.
2: Je to seriál z prostředí vězení, z obyčejného vězení, kam se můžete dostat prostě za to, že něco ukradnete nebo neplatíte nebo za drogy, většinou na 2 až 8 let, a do tohohle prostředí přichází náš hrdina za první věc, který se dopustil, a prostě pod perspektivou Prošinovského Kolečka bojujeme o jeho duši, aby odešel jako chlápek schopnej si v životě poradit a ne jako kriminálník.
1: Nova současně chystá dva komediální seriály pro televizní vysílání. Prvním je 24-dílný Boží plán. Marek Lambora, Václav Matějovský a Filip Březina v něm hrají trojici přátel, kterým se dosavadní život rozpadne a kteří se pokoušejí začít znovu. Ve sdíleném bytě se k ním přidají postavy Tomáše Jeřábka a Michaely Petřekové. Seriál má být nasazen v úterý a ve čtvrtek večer.
3: Já jsem nevěděl nějaký 4 exotů.
4: A za ty roky jsem pochopil jednu věc.
1: Na stejném místě v programu ho později vystřídají Muži v letu. Poprvé se v jednom seriálu před kamerou setkávají Miroslav Donutil, Bolek Polívka a Pavel Zedníček. Příběh zasazený do okolí Karlštejna má vyprávět o starých sporech, mužské ješitnosti a také o snaze získat nad životem potřebný nadhled.
2: Muži v letu je parádní věc, kde jsme prostě

0: Vyhověli, vyslyšeli jsme přání Pavla Zednička zahrát si se svými spolužáky Mirkem Donutilem, Bolkem Polívkou. Vznikl tomu scénář, kdy prostě tři tihle borci jako dědečci z divočí a prostě oni si hrou svý a děti s tím mají starosti a jediný, kdo jim rozumí, jsou jejich vnuci, jejich praděti.
1: Podzimní nabídka Novia One Play kombinuje novinky s návratem zavedených pořadů. Po několikaleté přestávce se vrátí pěvecká soutěž Superstar. Moderovat jí bude znovu Leoš Mareš a soutěž má dostat středeční večery. Pokračovat budou také Kriminálka Anděla, případy Mimořádné Marty s Taťanou Dykovou. Nova navíc v televizní premiéře uvede některé tituly původně vytvořené pro One Play, třeba oceňovanou Studnu nebo dokumentární série Kauza Kramný a případ Stodolovy. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme v Praze v Cínovecké ulici za nájezdem z Kbelské. Dejte pozor ve směru do centra. Je tam nehoda osobního auta a motocyklu. Problémy zůstávají také v Kartouské ulici v Praze. U křižovatky s Radlickou je hlášena nehoda dvou osobních vozidel. Podíváme se také do okolí metropole. 25. kilometr Pražského okruhu ve směru Ruzině až D7. Tady máme odstavenou porouchanou dodávku a vysypaný náklad na vozovce. Očekávejte možné zdržení a projíždějte velice opatrně. A ještě doplním D11, a to hned na dvou místech. Na 8. kilometru ve směru do Prahy dejte pozor na odstavené porouchané osobní auto. A připojím také D11, 13,5 kilometr, a to v opačném směru, tedy ve směru do Hradce Králové. Tady je odstavené osobní auto s defektem pneumatiky. Na místě by měla zasahovat také asistenční služba. Tak dejte pozor a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 13 hodin 46,5 minuty s vámi je Rádio Praha. Přejeme pěknou neděli dnes s datem 16. srpna. Novorenesanční památka Grota v Havlíčkových sadech hostí opět po roce divadelní představení. Letní grébovka s divadlem MA už je tradiční akcí, celkově je připravených 20 večerů a celkem 5 inscenací. V nejbližších termínech ještě můžete vidět od 17. do 19. srpna Běh života. Od 20. do 21. to je Buenos Aires, Vystupte. A od 24. do 26. zase 13 ženských tváří. Na program mrkněte do odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No stále sledujeme aktuální situaci na silnicích, máme celou řadu komplikací, například teď momentálně máme také problémy stále v Cínovecké ulici za nájezdem z Kbelské směrem k Černému mostu, tam havarovalo před časem osobní auto a motocykl, projíždějte velmi opatrně. Opatrně také v Kartouské ulici u křižovatky s Radlickou, kde havarovala před časem dvě osobní auta. Problémy zůstávají i na Pražském okruhu, a to konkrétně ve směru od Ruzině k D7 na 25. kilometru. Tady je odstavené porouchané auto, jedná se o dodávku a na vozovce vysypaný náklad. Očekávejte zdržení. D11, 8. kilometr ve směru z Prahy, dejte pozor na odstavené porouchané osobní auto. A v opačném směru D11 na 13,5 kilometru, tedy ve směru na Hrad, do Hradce Králové, je také odstavené osobní auto, tentokrát s defektem pneumatiky. Na místě zasahuje asistenční služba. Tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je tady 14. hodina, sní na rádiu Praha další zprávy a ve studiu už Anna Hašková. Aničko, zdravím tě.
1: Pěkné odpoledne. Počet žáků na základních školách klesne, naopak studentů středních škol přibyde. Praha 2 nechá v Riegerových sadech postavit nové hřiště za 11 milionů korun. Rumunský vzdušný prostor neoprávněně narušil dron, armáda ho sestřelila. Odpoledne a večer čekejte oblačno až zataženo a teploty do 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Od září by podle ministerstva školství mělo do základních škol chodit 1 milion a 1500 žáků. V porovnání s minulým školním rokem jde o pokles o zhruba 1400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 000 žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit nová, přísnější pravidla pro odklady. Ty bude možné získat pouze ze závažných zdravotních důvodů. Na středních školách pak bude letos podle ministerstva studovat více než 493 000 žáků. V porovnání s předchozím rokem jejich počet vzroste o zhruba 1800. Dělníci vybudují v pražských Riegerových sadech nové sportoviště. To by mělo stát bezmála 11 milionů korun. V areálu u budovy Sokolovny vznikne hřiště na fotbal a basketbal. Bude tam také workoutová zóna a zázemí s lavičkami, říká tisková mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.
3: Součástí areálu bude malé hřiště vhodné pro fotbal nebo basketbal, herní prvky pro děti i menší fitness zóna, kterou ocení zejména rodiče. Návrh klade důraz na přírodní charakter. Vizuální podoba vychází z lesních motivů a do městského prostředí tak přináší více zeleně a hravosti.
1: Kino amatérských filmů v Kutné Hoře se připravuje na novou sezónu. Od září bude znovu promítat každý poslední úterý v měsíci v budově místní průmyslové školy. Diváci se můžou těšit především na tvorbu regionálních amatérských nadšenců.
4: První večer nové sezóny věnují organizátoři kutnohorskému filmaři a divadelnímu ochotníkovi Karlu Krauzovi, který nedávno zemřel. Diváci uvidí jeho filmy i ukázky z divadelních her. Během podzimu připomene kino taky 90 let od narození Václava Havla, a to dokumentem od místních tvůrců, ve kterém jsou i záběry z návštěvy bývalého prezidenta v Kutné Hoře. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
1: Severoatlantické aliance sestřelili dron, který neoprávněně narušil vzdušný prostor Rumunska. Velitelství NATO oznámilo, že šlo zřejmě o stroj z Ruska. Podle radaru nad rumunské území pronikl ze sousedního Moldavska, a to nedaleko města Galaci na jihovýchodě země. Na obytný dům v tomto městě už začátkem letošního roku ruský dron dopadl a zranil dva lidi. Tentokrát trosky bezpilotního letounu po sestřelení dopadly do neobytlené oblasti mezi dvěma obcemi. Fotbalisté Sparty ukončili neporazitelnost Teplic v této sezóně šance ligy a vyhráli 4-1. V dalších zápasech pak Plzeň zvítězila nad Zlínem 3-2, Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko prohrálo s Olomoucí 1-2. Čtvrté kolo soutěže pokračuje od 15 hodin utkáním Baníku Ostrava proti Artisu Brno a ve 20 hodin nastoupí Liberec proti Slávii. Zbytek odpoledne bude v Praze a okolí oblačno až zataženo, přechodně i polojasno nebo skoro jasno. Ojediněle se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů. Vítr bude foukat slabý severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v nájezdu z Gbelské na Cínoveckou ve směru do centra. Dejte pozor, je tady nehoda osobního auta a motocyklu. Nehoda je také v nájezdu na dálnici D1 od Zahradního města z ulice ke garážím. Tady je strážka nákladního auta s osobním. Pozor na nehodu v ulici Františka Diviše, kde osobní auto narazilo do svodidel. A problémy máme také v okolí metropole D1, 8,5 km ve směru z Prahy do Brna. Tady máme problém v podobě odstaveného osobního auta s poruchou. Komplikace máme také na D10. Na 40,5 km ve směru z Prahy do Turnova dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. projíždějte velmi opatrně. V opačném směru D10 mezi 42. a 41. kilometrem, tedy ve směru na Prahu, je odstavená porouchaná dodávka. A ještě připojím D13,5. kilometr ve směru z Prahy do Hradce Králové. Tady je osobní auto s defektem a na místě asistenční služba. Jděte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 5 minut po 14. hodině, pěkné nedělní odpoledne. Hlavní události posledních dní z naší metropole v krátkém souhrnu. To je rubrika Týden v Praze. Dnes třeba o novinkách v dopravě a uslyšíte ji už za necelou půl hodinu. Nejbližší chvíle věnujeme ve víkendové Praze opět výborné muzice. Připraveni jsou Joel Corey a Emily Kay. Skupina Poetika. Tak je Tom Grennan. Příjemný poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 14 hodin 15 minut, na Rádiu Praha jedeme dál další pozvánkou. V botanické zahradě hlavního města Prahy můžete navštívit až do 20. září výstavu Rostlinná Odyssea. Najdete ji ve výstavním sálu v ornamentální zahradě a provede vás fascinující historií rostlin. Od prvních suchozemských druhů starých více než 432 milionů let přes prvohorní uhlotvorné močály až po rostliny, které rostou všude kolem nás. Výstava propojuje svět z kamenělin se živými rostlinami botanické zahrady. Po speciální stezce se můžete vydat zahradou a hledat současné příbuzné rostlin, které ve výstavním sále uvidíte jako fosílie. Výstavu můžete navštívit od úterý do neděle vždy od 9 do 19 hodin. Podrobné informace najdete i v odkazu v typech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Petřínská rozhledna stojí na vrchu Petřín už od roku 1891 a patří mezi nejvyšší dominanty hlavního města. Měří téměř 60 metrů a vznikla během pouhých 4 měsíců. Pražané si ji okamžitě zamilovali. Na vrchol vede 299 schodů a za jasného počasí je odtud vidět nejen Praha, ale třeba i Krkonoše. Vznikla po návratu českých turistů ze světové výstavy v Paříži, kde je okouzlila Eiffelova věž, a právě proto chtěli podobnou stavbu i nad Prahou.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: No a nezapomínáme ani na aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích. V nájezdu z Kbelské na Cínoveckou ve směru do centra dejte pozor. Vyšetřují tady nehodu osobního auta a motocyklu. Nehoda je také v nájezdu na dálnici D1 od zahradního města od ulice ke garážím. Tady se střetlo nákladní auto s osobním. A pozor na nehodu v ulici Františka Diviše. Osobní auto tady narazilo do svodidel. Problémy máme hlášené také na D5 na 3,5 kilometru ve směru do Prahy. Je tady nehoda dvou osobních aut. Místo je sjízdné se zvýšenou opatrností. D10, tady máme komplikace také v podobě nehody dvou osobních aut, a to na 40,5 kilometru ve směru z Prahy do Turnova. Opatrně také na dálnici D1, 8,5 kilometr ve směru z Prahy na Brno. Je tady odstavené porouchané osobní auto. A ještě připojím D11, 13,5 kilometr ve směru do Hradce Králové z Prahy. Je tady odstavené osobní auto s defektem pneumatiky. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

0: Je po půl třetí, s vámi Rádio Praha, přejeme krásné nedělní odpoledne. Tragédie ve Studulkách, průjezdná Kbelská ulice i pohled na to, kde se dá v Praze ve vedrech vykoupat. Nejen to, teď nabídne rubrika Týden v Praze se Štěpánkou Martanovou.
1: Hezký den. V pondělí jednali městští radní a rozhodli, že dojde k přejmenování několika lokalit. A 22 ulic dostane zcela nové jméno. Změny se týkají třeba Kunratic, Libuše a nebo městských částí 3, 5, 10 i 13. Kulturní centrum Stalin se vrátilo do tržního řádu. Praha plánuje opravu objektu kasáren Karlín za necelé 2 miliardy. Pak bude veřejnosti sloužit k různým účelům. I o tom rozhodli radní. V pondělí se taky stala tragédie ve Studulkách. V ulici U jezera došlo při provádění tlakové zkoušky k prasknutí potrubí. Jeden muž na místě zemřel, další dva jsou zranění, jeden je ve velmi vážném stavu. Magistrát pořídí dva přístroje pro kontrolu dopravních přestupků. První umožní odhalit elektrokola, která byla upravena pro vyšší než povolenou rychlost a nadále nesplňují definici jízdního kola. Druhý odhalí motocykly a automobily, které mají upravené výfukové systémy, cíleně způsobující vyšší hluk. Hygienici zakázali koupání v rybníku Šeberák. Důvodem je masivní výskyt vodního květu sinic. Zároveň po měsíci zrušili zákaz koupání v nádrži Džbán. Voda je tam ale kvůli vysokému množství sinic stále nevhodná ke koupání a stejný stav je i na koupališti Motol. Tři lidé utrpěli lehká zranění kvůli popálení při výbuchu plynu v kuchyni restaurace v Komořanské ulici. Stalo se tak ve středu, když se vzněl plyn, který se nahromadil pod digestoří. Ze zařízení bylo také evakuováno 5 lidí. Středeční částečné zatmění slunce, které v Praze vyvrcholilo ve 20 hodin a 12 minut, oslavili stovky lidí potleskem třeba v Rýgrových sadech. Další stovky byly v Letenských sadech a nebo třeba na Hvězdárně Petřín. Ve středu začal už tradiční festival Letní Letná, mezinárodní festival cirkusu. A kvůli další fázi přestavby Smíchovského nádraží začala výluka na jedné koleji mezi Smíchovem a Radotínem. Na nádraží jsou až dokonce omezení koordinátoři, radí, jak najít svůj správný vlak. Ve čtvrtek odpoledne skončila rekonstrukce Kbelské ulice. Silnice byla částečně uzavřená od 2. července a práce měly původně skončit v sobotu. Součástí rekonstrukce byla výměna asfaltového povrchu nebo opravy a vystužení kanalizačních šachet. Praha 5 očividně není spokojená s úklidem ve svých ulicích a posvítit si na to chce hlavně na Smíchově. Jestli jsou ulice čisté, budou kontrolovat úředníci. V zoo sobotu patřila slonům, měli totiž svůj mezinárodní den. A tak byl v zahradě speciální program. Kromě krmení jsme si mohli vyzkoušet i výrobu papíru ze sloního trusu. O víkendu se konal v Holešovicích ukrajinský festival. Už třetí ročník se snaží propojit Ukrajince a Čechy. A tak kromě tradiční hudby byla na programu třeba i gastronomie. Trojská botanická zahrada hlásí skvělou zprávu. Poprvé tam výrazněji vykvetla vzácná rostlina osa pulchra.

0: a vidět ji můžete, no kde jinde, než ve skleníku Fata Morgana. A možná, že je to taková malá pozvánka na další prázdninové dny. Věřím, že je budete i nadále trávit ve společnosti Rádia Praha. Hezký zbytek dne přeje a od mikrofonu se loučí Štěpánka Martanová.
1: Víkendová Praha.
2: A Vláďa Malošík.
3: A doplníme ještě aktuální dopravní informace. Nájezd na dálnici D1 od Zahradního města od ulice ke garážím. Tady je stále nehoda nákladního auta s osobním. Projíždějte velice opatrně. Opatrně v nájezdu z Kbelské na Cínoveckou ve směru do centra. Řeší tady nehodu osobního auta a motocyklu. A nehoda je také v ulici Františka Diviše v Praze. Osobní auto tady narazilo do svodidel. Komplikace zůstávají taky na D5, a to na 2,5 kilometru ve směru do Prahy. Je tady hlášená nehoda 3 osobních vozidel, jedno vozidlo skončilo v příkopu, další napříč přes vozovku. Na místě zasahují policisté, místo je průjezdné, ale tvoří se kolona. D1, tady máme problém mezi na 8,5 kilometru ve směru z Prahy do Brna. Je tady odstavené porouchané osobní auto. A opatrně i na D10, kde máme nehodu na 40,5 kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Je tady srážka 2 osobních aut. Místo je sjízdné se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Mediálním partner je Rádio Praha.
5: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Je po 3:45, přejeme krásné odpoledne. Neděle, 16. srpnový den pokračuje a určitě mi dáte za pravdu v tom, že léto a koncerty pod širým nebem k sobě neodmyslitelně patří. Projekt Prague Open Air i letos oživuje pražské scény, jako je Areál 7 Holešovice a Energy Pub Riegerovy Sady. Vystoupeními špičkových českých zahraničních interpretů. Čeká vás špičkový zvuk, unikátní Genius Loci a večery plné tance. Máte tak jedinečnou šanci spojit kulturu a posezení s přáteli u vycházejícího, tedy vychlazeného drinku v neformálním prostředí. No a máme pro vás samozřejmě více tipů, další najdete také na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: A jak to vypadá na silnicích? Stále jsou komplikace, například v nájezdu na dálnici D1 od Zahradního města, od ulice ke garážím, tady se střetlo nákladní auto s osobním. Stejně tak pozor v nájezdu z Gbelské na Cínoveckou ve směru do centra. Je tady nehoda osobního auta a motocyklu. Nehoda je také v ulici Františka Diviše v Praze, osobní auto tam narazilo do svodidel. A připomínám i komplikace třeba na dálnici D5 mezi nebo na 2,5 kilometru ve směru do Prahy. Tady havarovala, tady osobní auto vjelo do příkopu po nehodě, další skončilo napříč přes vozovku, celkem tady havarovala 3 osobní auta. V místě se tvoří kolona, ale by mělo být stále průjezdné. D8, máme tady problém na 20. kilometru ve směru do Prahy kvůli odstavenému autobusu s poruchou. D10, tady je komplikace na 40,5 kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Havarovala tady 2 osobní auta, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A pozor si dejte také na dálnici D1, 8,5 km ve směru z Prahy do Brna. Je tady odstavené porouchané osobní auto. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu

0: Jedná návrh na zrušení tzv. Eurocenter. Nemocnice svaté Alžběty v Praze 2 má v areálu Rajské zahrady novou bronzovou sochu. V Indonésii je po země setřesení nejméně 51 obětí. Tisíce lidí se kvůli obavám ze zřícení poškozených budov evakuovali. Odpoledne a večer bude oblačno až zataženo s teplotami do 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zítra projedná zrušení tzv. Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě. Dohromady pořádají 13 akcí ročně a jednou zásadnější změnou fungují už více než 20 let. Návrh usnesení neprošel připomínkovým řízením a předložila ho vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. V předkládací zprávě Bárta uvádí, že svět se nachází v jiné ekonomické a geopolitické realitě a je potřeba komunikaci o evropských záležitostech modernizovat. Nová bronzová socha stojí v areálu nemocnice svaté Alžběty v Praze 2. Tu pořídil ředitel zařízení ze svých prostředků jako dar řádu Alžbětinek. Více než půltunová a dvoumetrová socha je umístěná na pískovcovém podstavci v Rajské zahradě, říká její autor Radim Hanke.
2: To není portrétní figura svaté Alžběty, ale spíše podstav vlastně práci tomu řádu a tomu spirituálnímu smyslu práce té svaté Alžběty.
0: Praha vyčlenila více než 4 miliony korun na zimní rekreaci dětí zaměstnanců městské policie. Magistrát hledá firmu, která v letech 2028 a 9 zájezdy uspořádá. Schválili to radní hlavního města, říká mluvčí Prahy Vít Hofman.
3: Zimní rekreace pro děti zaměstnanců městské policie hlavního města Prahy jsou jedním z benefitů, jejichž smyslem je zajištění aktivit pro děti, rozvoj sportovních dovedností a vytváření nových dětských kolektivů v týdnech jarních prázdnin vyhlašovaných pro hlavní město.
0: Počet potvrzených obětí zemětřesení ve východní Indonésii stoupl na 51. Záchranné týmy stále prohledávají trosky zřícených budov. Po prvotním otřesu o síle 7,7 stupně zaznamenala provincie východní Nusa Tenggara více než 300 takzvaných dotřesů. Z nejvíce zasažených oblastí se kvůli tomu evakuovalo zhruba 5000 lidí. Zničené nebo poškozené jsou stovky domů, školy, zdravotnická zařízení, náboženské i kancelářské budovy a popraskaly také silnice. Tenista Jiří Lehečka na turnaji v Cincinnati porazil Berrettiniho z Itálie 2-1 na sety a postoupil do dalšího kola. Stejným skóre zvítězil Jakub Menšík nad dalším Italem Bellucim. Do dalšího kola prošla také Linda Nosková, která vyhrála nad Britkou Bolterovou 2-0 na sety. Turnaj skončil pro Nikolu Bartuňkovou, která podlehla Rumunce Kirstaové 0-2 na sety. Zbytek dne čekejte oblačno až zataženo, přechodně polojasno až skoro jasno, ojediněle se objeví přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 28 až 30 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Vídeňská ulice v Praze u křižovatky s ulicí u Michalského lesa. Dejte pozor, je tady nehoda dvou osobních aut. Problémy jsou také v nájezdu na dálnici D1 od Zahradního města, od ulice ke garážím, tady se srazilo nákladní auto s osobním a v ulici Františka Diviše narazilo osobní auto do svodidel. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Komplikace máme také na dalších místech, například na D11 na 10,5 kilometru ve směru do Prahy, tady je odstavené porouchané auto a neprůjezdný levý jízdní pruh. Komplikace máme také na dálnici D1, to na 15,5 kilometru ve směru do Prahy. Tady se stala nehoda dvou osobních vozidel a neprojedete levým jízdním pruhem. Vracíme se na D11, 8,5 km ve směru do Prahy. Je tady hlášena nehoda se zraněním. Projíždějte se zvýšenou opatrností. D8, komplikace zůstávají mezi 20. až 18,5 kilometrem ve směru do Prahy. Je tady odstavený autobus s poruchou. A ještě připojím D5 na 2,5 kilometru ve směru do Prahy, kde je stále nehoda tří osobních aut. Jedno vozidlo je v příkopu, druhé napříč přes vozovku. Na místě zasahují policisté a tvoří se kolona. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Je 15 hodin 5,5 minuty, hezkou neděli vám všem. Senioři a zdravotně postižení lidé v Praze 5 mohou na cestu třeba k lékaři využívat službu Taxík Maxík. Městská část pro ní pořídila nové auto a v 15:30 vás vezmeme na projížďku. K dnešní neděli patří i datum 16. srpna a se svým hitem ve víkendové Praze nechybí kapela Linkin Park.

0: Tohle byl Milky Chance na rádiu Praha, je krátce po čtvrt na čtyři. Krásné nedělní odpoledne. Hvězdné léto pod Žižkovskou věží je oblíbená letní divadelní scéna divadla Kalich a jeho partnerských souborů. V malebném prostředí Málerových sadů na Praze 3 se koná už 8. ročník festivalu a potrvá do 3. září. Program nabízí bohatý výběr úspěšných komedií a koncertů předních českých umělců. Začátky představení jsou vždy v 19 hodin. I letos vás čekají oblíbené tituly jako Bez předsudků, S pidlou v zádech, Nikdy není pozdě, Malé chytré lži nebo Legendární Lakomec. A z koncertů nebo hudebních večerů zmíním třeba velký muzikálový večer divadla Kalich či koncerty Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Další tipy najdete také na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme pražskými nehodami. V nájezdu na dálnici D1 od Zahradního Města, od ulice ke garážím, dejte pozor, vyšetřují tady nehodu nákladního auta s osobním. Pozor také ve Vídeňské ulici u křižovatky s ulicí u Michalského lesa, kde havarovala dvě osobní auta. A nehoda osobního auta, které narazilo do svodidel, je stále v ulici Františka Diviše. Komplikace máme také na D6C. Mezi 3. a 2.5. kilometrem ve směru na Prahu dejte pozor, je tady odstavené a porouchané osobní auto. D11, tady máme stále komplikaci na 10.5. kilometru ve směru do Prahy, i tady je odstavené porouchané osobní auto a částečně zasahuje do levého jízdního pruhu, ten je neprůjezdný. D1, 15.5. kilometr ve směru do Prahy, dejte pozor na nehodu dvou osobních aut, neprojedete tady levým jízdním pruhem. Problémy máme také na D8, kde je mezi 20. a 18.5. kilometrem ve směru do Prahy odstavený porouchaný autobus. D11, 8.5. kilometr ve směru do Prahy, tady je nehoda, je to se zraněním, projíždějte proto s velkou opatrností a opatrně také na D5 mezi, nebo spíše na 2.5. kilometru ve směru do Prahy, havarovala tady tři osobní auta, jedno skončilo v příkopu, další napříč přes vozovku a místo je sice průjezdné, ale tvoří se tam kolona. Tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: To byl John Newman na Rádiu Praha, je půl čtvrté, krásné nedělní odpoledne. Taxislužba pro seniory a handicapované lidi, taxík Maxík, jezdí po Praze 5 novým autem. Původní bylo po 9 letech provozu ve špatném stavu, a tak se městská část rozhodla pro obměnu. Jedna z prvních jízd nového vozu začala na Barrandově.
1: Můžete se nastoupit.
2: 84letý Jiří Telecký právě za pomoci řidiče nastupuje do taxíka Maxíka.
1: Já vás ještě přivážu.
2: Vyjíždíme z Barrandova, kam máme namířeno.
3: Jdeme do Davids, je tam prodej na obědy, hotovky tam dělají. Takže si vždycky objednávám na 10 dnů vždycky.
2: No a jedeme.
3: Já to používám k jízdám k doktoru, protože z toho zaměstnání jsem byl drahý a měl jsem různý lékaře po celý Praze roztahaný. Třeba na Bulovku jedu, nebo na internu do italského, na Smíchov, na kardio.
2: Jedna jízda stojí 60 korun. Cestující si kvůli vytíženosti musí auto rezervovat zhruba 3 měsíce dopředu, jak vysvětluje řidič Jan Krahulík.
1: Já chodím na tu 7. vyzvedávám auto, no a teď podle potřeb, že? Odvezete člověka k lékaři, který u lékaře, mezi tím vyzvednete jinýho, odvezete ho zase k lékaři, nebo na úřad, nebo na poštu pro důchody jezděj.
2: Častá jízda v hustém městském provozu se podle něj podepsala na stavu auta. Praha 5 proto pořídila nové, kterým právě jedeme.
1: Bylo 10 let starý a prostě mělo to svý za sebou. To auto najezdilo po Praze nějakých skoro 200 000 kilometrů. V Praze, kdo najede 200 tisíc, jako kdyby najezdil venku po dálnici 400, no.
2: V Praze 5 službu provozuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci. Podle jeho ředitelky Heleny Volechové nové auto brzy dostane speciální úpravy, například pro vozíčkáře.
4: Ty klienti mohou si vzít doprovod a jezdí s tím doprovodem, takže měli jsme maminku s handicapovaným dítětem, takže jsme vozili do školy, do jedločkového ústavu.
2: Předchozí auto podle ní v průměru obsloužilo asi 1300 zákazníků ročně.
4: Můžeme vzít 8 lidí třeba i na výlety a ty seniori se vrací i třeba na místa svého mládí.
2: Projekt funguje ve více než 30 obcích a městských částech po celém Česku. Organizuje ho Konto bariéry, které patří pod nadaci Charty 77. Ta podle potřeby vybírá každý rok 2 auta, která vymění za nová, říká ředitelka nadace Julana Voldánová.
5: Ve chvíli, kdy ta obec má auto 8 let, anebo najede více jak 150 000 km, tak se můžou hlásit do té obnovy. Dostanou příspěvek na nákup nového vozidla, a to ve výši 400 000.
2: V Praze 5 jezdil předchozí taxík Maxík od roku 2017 a obě podmínky splnil. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
6: Víkendová Praha.
7: A Vláďa Malošík.
0: No, sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor v Praze ve Vídeňské ulici. U křižovatky s ulicí U Michalského lesa vyšetřují nehodu dvou osobních aut. Nehodu došetřují také v nájezdu na dálnici D1 od Zahradního města od ulice ke garážím. Tady se jedná o střet nákladního auta s osobním. A ještě chvíli bude trvat problém v ulici Františka Diviše, kde narazilo osobní auto do svodidel. I tam projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně také na D11 na 9. kilometru ve směru do Prahy je na silnici pravý jízdní pruh uzavřený. Je to po nehodě dvou osobních aut a jednoho nákladního, tedy po hromadné nehodě. Místo mimořádné události je ještě stále tedy aktuálně s omezením. D1, tady máme problém na 15,5 kilometru ve směru do Prahy. Je tam nehoda, neprůjezdný levý jízdní pruh. Srazila se tady dvě osobní auta. Pozor si dejte i na D6 na 3. až 2,5 kilometru ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto. No a problémy zůstávají také na D11 na 10,5 kilometru ve směru do Prahy, kde je odstavené porouchané osobní auto a neprůjezdný levý jízdní pruh. Dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Dnes večer v České televizi.
8: ČT1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání

setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na Semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí. Radio.

15 hodin 45 minut s vámi stále Rádio Praha. Přejeme krásný víkendový den, je neděle a taky 16. srpna. A v Praze se stále něco děje. To nejlepší z tuzemského i zahraničního nového cirkusu, divadla a hudby přináší do Prahy i letos festival Letní Letná, vše probíhá v letenských sadech a letošní ročník nabízí tradičně bohatý divadelní program, ale i tentokrát platí, že sem nemusíte chodit jen na představení. Až do konce srpna je totiž součástí festivalu řada dalších doprovodných akcí, na kterých se zabaví i ti nejmenší návštěvníci. Od workshopů přes výtvarné či cirkusové dílny až po koncerty a open air akce. Pro děti jsou připravené i dva druhy příměstských táborů a taky hlídání během představení. Podrobné informace k programu najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme nehodou ve Vídeňské ulici u křižovatky s ulicí u Michalského lesa. Tady před časem havarovala dvě osobní auta. Stále v tomto místě máme hlášené komplikace, tak projíždějte velice opatrně. Opatrně také v ulici Františka Diviše, kde došetřují nehodu osobního auta, které narazilo do svodidel. A problémy zůstávají také například na D11. Na 9. kilometru ve směru na Prahu se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený, havarovala tady dvě osobní a jedno nákladní auto a po té hromadné nehodě projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace máme na D11 i o kousíček dříve, to znamená na 10.5. kilometru D11 ve směru na Prahu, tam je odstavené, porouchané osobní auto a neprůjezdný levý jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je před námi 16. hodina na rádiu Praha, taky další zprávy s Anou Haškovou.
1: Hezký od hezkého odpoledne. Mytaři pražských služeb musí v létě uklidit asi o třetinu více pohozeného odpadu než v ostatních měsících. Premiér Babiš potvrdil, že kraje nedostanou od státu peníze na silnice nižších tříd. Nehoda polského autobusu na maďarské dálnici nepřežilo 12 lidí. Zítra čekejte zataženo až oblačno a teploty do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pohozeného odpadu v centru Prahy je v červenci a srpnu asi o třetinu více než v ostatních měsících. Upozorňuje na to městská společnost Pražské služby. Lidé odhazují například obaly, kelímky, lahve nebo třeba také jednorázové nádobí z rychlého občerstvení, říká mluvčí organizace Alexandr Komarnický.
3: Na letní i zimní údržbě komunikací se podílí řada dalších společností. Jejich činnost řídí technická správa komunikací hlavního města Prahy. Do ulic denně vyrážejí metařky a metaři pražských služeb, aby nahromaděné odpadky uklidili. V závislosti na lokalitě zvládne jediný pracovník ujít za směnu až 10 kilometrů.
1: Řidiči od zítřka neprojedou kamenným přívozem u Prahy. Silničáři začnou bourat most přes Sázavu, který je ve velmi špatném stavu, a stavět nové přemostění. Uzavřené budou i přilehlé křižovatky. Práce také ovlivní provoz autobusů, popisuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
4: Bude zajištěn náhradní autobus, který bude vozit lidi mezi kamenným přívozem a Jílovým u Prahy pod číslem X332. Nicméně i nadále bude nutné přestupovat.
1: Linka 752 z Týnce nad Sázavou do Jílového u Prahy bude dočasně končit u železniční zastávky v kamenném přívozu. Omezení potrvají necelý rok. České kraje nedostanou příští rok od státu peníze na opravy silnic nižších tříd. Ve videu na sociálních sítích to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj mají kraje pro tyto účely dost prostředků z rozpočtového určení daní. O postoji vlády už minulý týden informoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Směřovala na rekonstrukci silnic druhých a třetích tříd. Na maďarské dálnici se v noci převrátil polský autobus. Zemřelo 12 lidí a dalších 10 je vážně zraněných. Podle předběžných informací maďarské policie řidič autobusu při jízdě usnul. Autobus sjel kolem 1 ráno do příkopu na dálnici M3 ve směru na město Nyíregyháza na severovýchodě země. Úsek dálnice je stále uzavřený. Maďarský server Telex napsal, že na palubě autobusu bylo 57 cestujících a 2 řidiči. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu se dnes večer představí poslední česká zástupkyně. Do finále na 1500 metrů nastoupí Kristýna Sasínek-Maky. O jejím postupu rozhodl fotofiniš a rozdíl 0,3 sekundy. Mezi nejlepší se Maky dostala z 6. místa ve svém rozběhu, tedy posledního postupového. Zítra bude v Praze a okolí zataženo až oblačno s deštěm, přeháňkami a místy i bouřkami. Večer srážek a oblačnosti částečně ubyde. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne mírný západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor v Praze ve Vídeňské ulici. U křižovatky s ulicí u Michalského lesa vyšetřují nehodu dvou osobních aut, tak opatrně. Opatrně taky v ulici u Lihovaru u křižovatky s nádražní, kde je odstavené porouchané osobní auto. No a komplikace zůstávají také v okolí metropole, například na dálnici D1 na 32. a 5. kilometru ve směru do Prahy je odstavená porouchaná dodávka a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Problémy zůstávají i na D11. Na 9. kilometru ve směru do Prahy se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený, v místě se stala také hromadná nehoda dvou osobních aut a jednoho nákladního. Projíždějte proto velice opatrně. No a komplikace máme také na dálnici D11 na 10. a 5. kilometru ve směru do Prahy, kde je odstavené porouchané osobní auto a neprojedete levým jízdním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Z dnešní neděle už uplynulo 16 hodin a 4,5 minuty. Hezké odpoledne. Už kolem 16:30 pro vás máme pravidelnou inspiraci pro volný čas a přidáme i další vybrané songy. S nimi ve víkendové Praze čeká Holly Humberstone.

e Lady Gaga. Příjemný poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Tak to byla Lady Gaga na rádiu Praha s písničkou Alejandro. Je 16 hodin 15,5 minuty. Přejeme krásné nedělní odpoledne. Máte-li rádi divadlo, pak si určitě nenechte ujít letní scénu Studia 2. Vyšehradský amfiteátr hostí ty nejoblíbenější české herce v komediích i dramatech, které vás pobaví i dojmou. Divadlo Pod širým nebem s výhledem na noční Prahu je jedním z nejromantičtějších zážitků, které můžete do konce srpna zažít. Program je nabitý premiérami i osvědčenými hity, které pravidelně vyprodávají sály. Metropolitní léto hereckých osobností vás ani letos nesklame. Více zajímavých tipů najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. Přinášíme také aktuální dopravní informace. Začneme v pražských ulicích, kde máme stále problém ve Vídeňské ulici. U křižovatky s ulicí u Michalského lesa před časem havarovala dvě osobní auta. Stále tady máme hlášené komplikace, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. V ulici u Lihovaru u křižovatky s ulicí Nádražní je odstavené osobní auto s poruchou, tak i tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně taky na D11 na 10,5 kilometru ve směru na Prahu je odstavené porouchané auto a neprůjezdný levý jízdní pruh. Očekávejte zdržení. Pozor také na nehodu na D11 na 9. kilometru ve směru do Prahy. Tady se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený a havarovala tady dvě osobní a jedno nákladní auto. A kvůli tomu je problém na D11 ve směru na Prahu už od 16. kilometru. Tvoří se kolona vozidel kvůli té zmíněné dopravní nehodě. Pozor, někteří řidiči couvají na dálnici. Připomínám také komplikace na dálnici D1 na 20,5 až 20. kilometru ve směru do Prahy je odstavené porouchané vozidlo. A pozor také mezi 32. a 5. až 32. kilometrem ve směru do Prahy. Tady je také odstavené porouchané auto a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Je to dodávka, tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: vstoupit na webu kempu. A nebo se pořádně zasmějte u komedie Patrika Hartla s názvem Blbka. Ve vztahových turbulencích nemá nikdo nic jisté a lásky by chtěl každý víc, než může dostat. Přesvědčí vás o tom postavy, které stvární herci Marika Šopovská, Saša Rašilov nebo Sabina Remudová. Na komedii o vášni mezi sousedy se vedejte v pondělí do divadla Studio 2. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
1: Víkendová Praha.
2: A Vláďa Malošík.
3: A doplníme aktuální dopravní informace. Ve Vídeňské ulici v Praze stále dávejte pozor u křižovatky s ulicí u Michalského lesa. Šetří tady nehodu dvou osobních aut. Nehoda je také v ulici Veletržní u křižovatky s ulicí u Studánky. Osobní auto tady srazilo cyklistu. Pozor si dejte také v ulici Ulihovaru u křižovatky s Nádražní. Je odstavené osobní auto s poruchou. A podíváme se taky do okolí Prahy. D11, 10,5 km ve směru na Prahu. Tady je odstavené porouchané osobní auto a neprojedete levým jízdním pruhem. Problémy zůstávají na D11 i na 9. kilometru ve směru na Prahu, kde se pracuje na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený. Stala se tady také nehoda dvou osobních a jednoho nákladního auta. Kvůli tomu se už tvoří kolony od 16. kilometru D11 ve směru na Prahu a pozor, někteří řidiči couvají na dálnici. A ještě připojím D1 mezi 20,5 a 20. kilometrem ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané auto. Tak projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je krátce po 16:45, s vámi je Rádio Praha a užíváme si společně neděli 16. srpna. Dopravní podnik hlavního města Prahy letos připravil už 19. ročník letního kina Kinobus. Až do 3. září se tak můžete těšit na nezapomenutelné letní večery plné skvělých filmů pod širým nebem. Promítání probíhá vždy od pondělí do čtvrtka v různých lokalitách po celé Praze. Letos je připraveno 11 lokalit a 44 promítání. Vstup na všechna promítání je zdarma a kapacita je neomezená, takže si můžete užít filmový večer s rodinou a přáteli bez starostí. Přesný rozpis termínů, lokalit i konkrétních promítaných titulů najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No a nezapomínáme ani na aktuální dopravní informace. V Praze máme stále problém ve Veletržní ulici. Ukřižovatky s ulicí U Studánky vyšetřují nehodu osobního auta, které srazilo cyklistu. Problémy jsou ale i na dalších místech, například na D11 na 9. kilometru ve směru na Prahu se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. V místě se stala nehoda dvou osobních a jednoho nákladního auta a projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Kvůli této nehodě se tvoří kolona vozidel ve směru do Prahy na D11 už od 16. kilometru a pozor, někteří řidiči couvají na dálnici. A ještě doplním dálnici D1, a to konkrétně 20. a 5. až 20. kilometr ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané vozidlo. Očekávejte možné zdržení a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zulopa? Coldplay nebo U2? Těžká volba. Odpověď?

0: Rádiu Praha opět Anna Hašková se zprávami. Aničko, vítám tě ve studiu.
1: Pěkné odpoledne. České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. Zemřel Jan Boháč z divadla Sklep. Chorvatsko zadrželo 4 podezřelé ze založení lesních požárů. Zítra bude zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Objednali si je a zaplatí je společně Středočeský kraj a Praha. Dají za ně 88 milionů korun. České dráhy zatím kamery nainstalovaly do 6 z plánovaných 55 souprav. Ve všech budou do podzimu příštího roku, pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy a odstavit pouze jednu soupravu, protože City Elephanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, jsou velmi vytížené, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
1: Dělníci vybudují v pražských Riegerových sadech nové sportoviště. To by mělo stát bezmála 11 milionů korun. V areálu u budovy Sokoloviny vznikne hřiště na fotbal a basketbal. Bude tam také workoutová zóna a zázemí s lavičkami, říká tisková mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.
4: Součástí areálu bude malé hřiště vhodné pro fotbal nebo basketbal, herní prvky pro děti i menší fitness zóna, kterou ocení zejména rodiče. Návrh klade důraz na přírodní charakter. Vizuální podoba vychází z lesních motivů a do městského prostředí tak přináší více zeleně a hravosti.
1: Zemřel člen pražského divadla Sklep Jan Boháč, byl mu 96 let. Českému rozhlasu to potvrdili herci divadla. Boháč s nimi například ve Slavonicích na Jindřichohradecku vybudoval hotel Besídka, kde soubor zkoušel. Byl také autorem knih A pak uvidíš nebo Marnosti úniku. Divadlo Sklep založili v roce 1971 David Vávra a Milan Steindler. Kromě nich v něm působí třeba Tomáš Hanák, Václav Marhoul nebo Monika Načeva. Chorvatská policie zadržela 4 podezřelé ze založení lesních požárů poblíž města Zadar. V jeho blízkosti v pátek a v sobotu hořely křovinaté oblasti borové lesy a olivové háje. 4 podezřelých policisté zadrželi poté, co je místní nahlásili pro podezřelé chování. Chorvatský trestní zákoník stanovuje za úmyslné založení požáru, který ohrožuje osoby nebo majetek, trest od 6 měsíců do 5 let vězení. Tereza Hrochová skončila 9. v maratonu na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu. Do cíle doběhla v čase 2 hodiny 28 minut a 14 sekund. Nejrychlejší z žen byla Fenka Vainiová a mezi muži triumfoval Němec Petros, oba v rekordech šampionátu. Zítra čekejte zataženo až oblačno, objevit se může déšť, přeháňky a místy i bouřky. Večer bude srážek a oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 23 stupňů. Foukat bude slabý, během dne mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a přinášíme také aktuální dopravní informace. Začneme ve Veletržní ulici v Praze u křižovatky s ulicí U Studánky. Dejte pozor, osobní auto tady srazilo cyklistu. Komplikace máme také v Českobrodské ulici u sjezdu na Pražský okruh u exitu 62 Běchovice. Tady je odstavené porouchané auto a neprůjezdný odbočovací pruh. Opatrně také na dálnici D1, 8. kilometr ve směru do Prahy, je tady odstavené porouchané auto, neprůjezdný levý jízdní pruh, očekávejte možné zdržení. A komplikace zůstávají i na D11, na 9. kilometru ve směru do Prahy se stala nehoda 2 osobních a 1 nákladního auta, neprůjezdný, jak bylo tomu, pravý jízdní pruh. A na D11 se kvůli této nehodě už od 16. kilometru tvoří kolony vozidel. Někteří řidiči dokonce na dálnici kvůli tomu stavu couvají, tak buďte velice opatrní. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 17 hodin 5 minut a nedělní víkendová Praha pokračuje. Gary Oldman znovu povede partu odepsaných britských špionů a Omar Sy se vrátí jako elegantní lupič. Co chystají zahraniční streamovací služby na podzim, si řekneme už v příštích minutách. A přidáme další muziku, s ní nechybí ani Taylor Swift.

0: Je 17 hodin 18 a půl minuty, teď mám pro vás na rádiu Praha jeden tip takřka na poslední chvíli. Klára, patronka Venice v Botanické zahradě Praha, oslavila ve středu svůj svátek. Vy tak máte možnost si do zahrady přijít nejen připít, ale v kafé Ornament, tak oslavíte její velký den v piknikovém duchu. Dnes se slaví ještě do 19 hodin a 30 minut, čili jste-li poblíž, můžete na piknik vyrazit ještě na 2 a čtvrt hodiny. Připíjí se samozřejmě vínem z vinice svaté Kláry, připravené jsou piknikové koše, poradí vám tu vhodné víno, půjčí skleničky i piknikovou deku, zároveň dostanete tipy na místa s nejlepším výhledem i na zašívárny, kde vás nikdo nenajde. No a podrobné informace pro vás máme v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Stále jsou problémy v Českobrodské ulici v Praze. U sjezdu na Pražský okruh, u exitu 62 Běchovice, dejte pozor, je tam odstavené porouchané auto a neprůjezdný odbočovací pruh. No a komplikace ty zůstávají také v okolí metropole D1, 8. kilometr ve směru do Prahy. Tam je odstavené porouchané auto, neprůjezdný levý jízdní pruh. Očekávejte možné zdržení a projíždějte taktéž velice opatrně. Opatrně i na D11 na 9. kilometru ve směru do Prahy havarovala 2 osobní a 1 nákladní auto. Kvůli tomu tady neprojedete pravým jízdním pruhem a kvůli tomu se taky na D11 tvoří kolona už od 16. kilometru ve směru do Prahy. Pozor, někteří řidiči na dálnici couvají. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.
3: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

0: Je půl šesté, krásné pozdní nedělní odpoledne na Rádiu Praha. Zahraniční streamovací služby odhalují své podzimní novinky. Vedle dalších řad zavedených seriálů nabídnou hvězdně obsazené filmy, právnické drama i adaptaci knižního bestselleru. Mezi nejočekávanější návraty patří šestá řada britského seriálu Slow Horses.
1: Gary Oldman se 16. září vrátí v šesté řadě seriálu Slow Horses. V oceňované britské špionážní sérii znovu stvární zanedbaného, cynického, ale mimořádně schopného agenta Jacksona Lamba. Apple TV bude jednotlivé epizody zveřejňovat postupně. Ještě předtím 4. září uvede stejná platforma akční dobrodružnou komedii Mayday. Ryan Reynolds a Kenneth Branagh v ní rozehrají příběh amerického pilota sestřeleného během studené války nad územím Sovětského svazu.
2: Individu repéré sur les toits proches de la place Vendôme.

0: filmovou herečkou, kterou stvárnila Sienna Millerová. Jejich zájmy hájí dvě soupeřící londýnské advokátní kanceláře.
1: Dr. Carlson.
2: Olive Smith.
0: Prime Video od Amazonu se zase pokusí využít popularitu romantických knižních předloh. 23. září uvede film Hypotéza lásky podle bestselleru Ali Hazelwoodové, který výrazně proslavili čtenáři na sociálních sítích. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Víkendová Praha.
4: A Vláďa Maloší.
5: A na silnicích opatrně máme celou řadu komplikací. V Praze například v Českobrodské ulici u sjezdu z Pražského okruhu u exitu 62 Běchovice. Tady je odstavené porouchané auto a neprůjezdný odbočovací pruh. Pozor si dejte také na Pražském okruhu na mezi 0,5. A 1. kilometrem až 3. kilometrem ve směru Ruzyně D7 je silný provoz v úseku zhruba 2 kilometrů. Komplikace máme také na dálnici D1 8. kilometr ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané vozidlo a neprůjezdný levý jízdní pruh. Projíždějte opatrně a očekávejte možné zdržení. D11. Stále je v šetření nehoda, která se stala na 9. kilometru ve směru do Prahy. Havarovala tady dvě osobní auta a jedno nákladní. Kvůli tomu je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A kvůli tomu se také na D11 už od 16. kilometru ve směru na Prahu tvoří kolona vozidel. Pozor, někteří řidiči na dálnici couvají. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Ten mladý mráček na plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
7: No, je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
6: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
8: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Jenom vteřiny nás dělí od 6:45, to byla Anastasia na rádiu Praha, za chvíli Taylor Swift nebo The Rolling Stones. Léto v hlavním městě přímo vybízí k nezapomenutelným zážitkům pod širým nebem. Pokud přemýšlíte, jak si zpestřit horké večery, tak se určitě nechte zlákat jedinečnou atmosférou pražských střešních teras na Prague Rooftop Festivalu 2026. Osvěžující stylový drink v ruce, skvělá hudba a k tomu krásný výhled na západ slunce nad pražskými střechami. Tak vypadají vyhlášené rooftop party. Praha v letních měsících ožívá desítkami takových akcí a vy si je rozhodně nenechte ujít. Festival potrvá ještě do 29. srpna. Kompletní přehled a program najdete na internetu. Do vyhledávače zadejte heslo Prague Rooftop Festival 2026.
1: Praha žije festivaly.
0: Mrkneme se ještě společně na aktuální situaci na silnicích. Začneme v Praze v Českobrodské ulici u sjezdu z Pražského okruhu exitu 62 Běchovice. Dejte pozor na odstavené porouchané auto a neprůjezdný odbočovací pruh. Opatrně i na dálnici D1 8 km ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané vozidlo a neprojedete levým jízdním pruhem. Komplikace máme také na D8, 2,5 km ve směru na Prahu. Tady je odstavené porouchané auto. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A komplikace zůstávají i na D11. Na 9. kilometru ve směru do Prahy se stala před časem nehoda a varovala tady dvě osobní a jedno nákladní auto a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A ještě připojím varování z 25.5. kilometru D11 ve směru z Prahy. Dejte pozor, je tady štěrk na vozovce, tak opatrně. A šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Návrh na zrušení tzv. Eurocenter. Praha podpoří zimní zájezdy dětí zaměstnanců městské policie. Polsko posílá do Maďarska speciální letadlo pro zraněné po tragické nehodě autobusu. Zítra čekejte zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zítra projedná zrušení tzv. Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě, dohromady pořádají 13 akcí ročně a s jednou zásadnější změnou fungují už více než 20 let. Návrh usnesení neprošel připomínkovým řízením a předložila ho vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. V předkládací zprávě Bárta uvádí, že svět se nachází v jiné ekonomické a geopolitické realitě a je potřeba komunikaci o evropských záležitostech modernizovat. Přes 2,5 tisíce tun elektroodpadu nazbírali v Česku od začátku letošního roku dobrovolní hasiči. Projekt Recyklujte s hasiči funguje po celé zemi a letos se do něj zapojilo asi 1800 hasičských sborů, potvrzuje ředitel organizující společnosti Elektrodvin Roman Tvrzník.
2: Tak u toho Recyklujte s hasiči, tak se sbírají jenom elektrozařízení, která jsou kompletní. Ročně se to pohybuje někde okolo 4 až 5 tisíc tun. V roce 2024 to bylo 4300 a v roce 2025 to bylo 3900 tun.
0: Praha vyčlenila více než 4 miliony korun na zimní rekreaci dětí zaměstnanců městské policie. Magistrát hledá firmu, která v letech 2028 a 2029 zájezdy uspořádá. Schválili to radní hlavního města, říká mluvčí Prahy Vít Hofman.
3: Zimní rekreace pro děti zaměstnanců městské policie hlavního města Prahy jsou jedním z benefitů, jejich smyslem je zajištění aktivit pro děti, rozvoj sportovních dovedností a vytváření nových dětských kolektivů v týdnech jarních prázdnin vyhlašovaných pro hlavní město.
0: Polsko posílá do Maďarska speciální letadlo kvůli tragické nehodě autobusu. Na palubě budou zástupci ministerstva zahraničí a zdravotníci, kteří mají pomoci zraněným a zajistit převoz těch, kteří budou schopni odcestovat. Oznámil to premiér Donald Tusk. Polský autobus havaroval v noci na dálnici M3 na východě Maďarska. Příčinu úřady vyšetřují. Podle předběžné verze řidič zřejmě usnul za volantem. Nejméně 12 lidí neštěstí nepřežilo. V autobuse cestovali polští poutníci, kteří se vraceli z Bosny a Hercegoviny. Cyklistický závod Czech Tour vyhrál Američan Andrew August, který ovládl i poslední etapu. Václav Ježek projel cílem jako čtvrtý a v celkovém pořadí zůstal na 7. místě s více než minutovou ztrátou na vítěze. Jan Hirt obsadil v konečné klasifikaci 9. příčku. Během pondělka bude zataženo až oblačno, přijít může déšť, přehánky a místy i bouřky. Večer čekejte ubývání srážek i oblačnosti. Teplotní maxima 22 až 24 stupňů. Povane slabý, během dne mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Doplníme aktuální dopravní informace. Pozor, v Českobrodské ulici v Praze u sjezdu na Pražský okruh exitu 62 Běchovice dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo a neprůjezdný odbočovací pruh. Komplikace zůstávají také na D8 na 2,5 kilometru ve směru na Prahu. Je tady odstavené porouchané auto, očekávejte možné zdržení. A pozor, varování máme zde 11, 25,5 kilometr ve směru z Prahy. Tady je štěrk na vozovce, projíždějte se zvýšenou opatrností. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražský update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
5: V Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
4: Nedělní pražský update právě začíná a dnes v něm nabídneme souhrn hlavních událostí posledních dní z naší metropole, čili rubriku Týden v Praze. S Petrem Jungmanem se vrátíme do historie 16. srpnového dne. Položíme si otázku, pro koho budou přípravné třídy. Původně stát počítal s tím, že v základních školách v roce 2029 skončí. Teď ale ministerstvo školství přišlo s tím, že je zachová. A taky uslyšíte, že hlavní město opraví kasárny Karlín za bezmála 2 miliardy korun. Vzniknou tam například kulturní prostory nebo třeba ubytování pro studenty. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík na Rádiu Praha a 5,5 minuty po 18. hodině.
7: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Praha chce opravit objekt karlínských kasáren. Pražští radní odsouhlasili vypsání zakázky na přípravu projektové dokumentace. Práce by měly stát zhruba 2 miliardy korun a hotovo by mělo být do 6 let.
1: Památkově chráněná pětipatrová budova kousek od Florence roky chátrá. Některé části přilehlých chodníků jsou kvůli padajícím kusům omítky a řím uzavřené.
2: Zleduje to na mě nepůsobí jako hezky samozřejmě, takže nějaký opravy určitě. A jsem tam i zajdu dovnitř, to znamená, nebo hlavně předtím, než to zase bylo zavřené, jsem tam chodil.
1: Říká pan Vladimír, který bydlí nedaleko karlínských kasáren. Panu Janovi, který pracuje kousek od nich, zase vadí, že je kvůli špatnému stavu uzavřený chodník.
3: Tak ono se to mění k lepšímu, už je to vidět, že se začne chodit po tom chodníku, no, protože jinak je to samozřejmě nemilý, že jo, kazí to ten prostor hlavně celý.
1: V opravené budově mají vzniknout například kanceláře, kulturní prostory a také ubytování pro studenty. Podle pražského radního pro majetek Adama Zábranského z Pirátů tam budou i obchody.
4: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou, otevřít, oživit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
1: Rozhodnutí radních přivítali i zástupci městské části. Podle jejího mluvčího Martina Šalka by budoucí využití budovy nemělo omezovat a rušit místní.
5: Městská část Praha 8 dlouhodobě podporuje takové využití areálu kasáren Karlín, které přinese do místa smysluplnou občanskou vybavenost. Věříme, že se nyní podaří najít řešení, které umožní kasárnám znovu sloužit lidem, a to v režimu, který bude respektovat jak zákon, tak sousedy okolí.
1: Hlavní město očekává, že by práce mohly začít v roce 2028 a měly by trvat zhruba 4 roky. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Připomínám komplikace v Praze v Českobrodské ulici u sjezdu na Pražský okruh exitu 62 Běchovice. Dejte pozor, je tam odstavené porouchané auto a neprůjezdný odbočovací pruh. No a komplikace máme taky stále na D8. Tady na 2,5 kilometru ve směru na Prahu je odstavené porouchané auto. Očekávejte možné zdržení a projíždění. Dějte se zvýšenou opatrností. A ještě doplním D11, 25,5 kilometr ve směru z Prahy. Je tady vlhášený štěrk na vozovce, tak velmi opatrně. A dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti, Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Mediálním partner je Rádio Praha.
9: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: tank. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
2: Pro některé děti může být rok navíc před nástupem do školy klíčový. Pokud dostanou odklad, mohou zůstat ve školce nebo nastoupit do přípravné třídy, kde si postupně zvykají na školní prostředí a režim. Přípravné třídy přitom měly od září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale teď chce zachovat. V době, kdy se zároveň zpřísňují pravidla pro odklady, ale není jasné, kterým dětem budou přípravné třídy vlastně určené.
3: On byl strašně úzkostný a já jsem věděla, že to pro něj prostě bude problém, protože on jakýkoliv změny velmi špatně snášel.
4: Syn Evy z Prahy dostal odklad a nastoupil do přípravné třídy.
3: Takže mu to usnadnilo, že si zvykl jak na ten prostor, tak na některé z těch dětí.
4: Děti v přípravné třídě chodí do základní školy. Jejich režim je ale volnější, vysvětluje školní psycholožka ze základní školy Sázavská v Praze Olga Kučerová.
5: Není to o tom, že by tam trénovali čtení, psaní, počítání, ale oni se učí ty dovednosti, které to dítě potřebuje proto, aby snadněji vplulo do těchto základních úkolů, které potřebuje splnit v prvním ročníku.
4: Přípravné třídy jsou pro děti s odkladem školní docházky. Odklady mají ale nově dostávat jen děti, u kterých je proto závažný důvod, například na doporučení klinického psychologa. Přípravné třídy proto měly k září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale chce zachovat. A teď je podle Jany Hlavové, předsedkyně Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, potřeba určit, pro koho budou.
6: Teďka je přípravná třída pro děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj, ale v souvislosti právě se změnou odkladů je potřeba toto přenastavit, aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
4: Dětí s vážnějším zdravotním stavem nebude tolik, takže přípravných tříd třeba bude potřeba méně. Podle ministerstva školství bude ale i dál existovat skupina dětí, kterým můžou přípravné třídy pomoct. Nejprve je proto potřeba zhodnotit dopady zpřísnění odkladů. Pak chce změnit školský zákon, říká mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
7: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
4: Ministerstvo taky zváží, jestli by děti nemohly dostávat odklady i dodatečně. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Pražský update.
8: Pražští hasiči.
9: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
10: Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Ve studiu Rádia Praha je už připravená Anna Hašková a přináší zprávy v 6:30.
1: Městské vlaky v Praze a okolí nově hlídají bezpečnostní kamery. České dráhy je instalují do souprav City Elephant, které z metropole jezdí třeba do Benešova, Berouna, Kolína nebo Kralup. Praha a Středočeský kraj za monitorovací systém zaplatí 88 milionů. Do jednoho vlaku dopravce umístí 42 kamer. Nová bronzová socha stojí v areálu nemocnice svaté Alžběty v Praze 2. Tu pořídil ředitel zařízení ze svých prostředků jako dar řádu Alžbětinek. Více než půltunová a dvoumetrová socha je umístěná na pískovém podstavci v Rajské zahradě. Dělníci vybudují v pražských Riegrových sadech nové sportoviště. To by mělo stát bezmála 11 milionů korun. V areálu u budovy Sokolovny vznikne hřiště na fotbal a basketbal. Bude tam také workoutová zóna a zázemí s lavičkami. V Praze se ve zvýšené míře odstraňují vzrostlé pajasany žláznaté. Likvidace stromu vyvolala kritiku na sociálních sítích. Podle magistrátu jde ale o mimořádně invazivní druh, jehož odstraňování ukládá legislativa navazující na evropské nařízení. Zítra bude v Praze a okolí zataženo až oblačno s deštěm, přeháňkami a místy i bouřkami. Večer srážek a oblačnosti částečně ubyde. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne mírný západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Na D4, a to trošku dál od Prahy, na 24. kilometru, pardon, na 54. kilometru ve směru na Strakonice je hlášená sražená liška na vozovce. Tak projíždějte se zvýšenou opatrností a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Bernýden, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 16. srpna. Svátek má ten, který bude Bohem povýšen. Tak zní význam původem hebrejského jména Jáchym. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Američan George Cormack s manželkou Kate a dvěma švagery chytali před 130 lety v roce 1896 na řece Klondike lososy. Jejich úlovek nebyl tak chutný, byl mnohem větší. U Králičího potoka našli zlato. Zpráva se rychle rozšířila a za pár týdnů už na Yukon proudily tisíce zlatokopů. Zlatá horečka na Klondajku právě začala. Legendární zakarpatský loupežník Nikola Šuhaj byl zabit přesně

0: 2021. Na jeho dopadení byla vypsána odměna 3000 korun, což byly tenkrát závratné peníze. A tak ho zradili jeho vlastní kumpáni. Nejdřív ho opili a i s bratrem Jurajem ubili. Pak zavolali četníky. Jako Interbank byla před 60 lety v roce 1966 založena pozdější Mastercard. Multifunkční bankovní společnost, která se specializuje hlavně na platby svými kartami, založili Raymond Tannenhaus a Stanley Benovic. Společnost od té doby sídlí v New Yorku.
1: Vyplň to, slepej, dělej!
0: Před 20 lety složil tehdy premiér Jiří Paroubek do rukou prezidenta demisi své vlády.
2: Já myslím, že se to zase časem spraví.
0: ČSSD skončila ve volbách druhá za ODS. Novým premiérem se stal o pár dní později 4. září Mirek Topolánek.
3: Ve sněmovně je bordel. Jednotliví poslanci vykřikují z lavice.
0: Kulatou šedesátku má dneska herec a dabér Jan Vondráček.
4: Kubánské náměstí. Příští zastávka Slavia, nádraží Eden.
0: 3 roky je také hlasem pražské integrované dopravy. Já přeju hezkou neděli. Rádio.

0: Tragédie ve Studulkách, průjezdná Kbelská ulice i pohled na to, kde se dá v Praze ve vedrech vykoupat. Nejen to nabídne právě teď rubrika Týden v Praze se Štěpánkou Martanovou.
1: Hezký den. V pondělí jednali měští radní a rozhodli, že dojde k přejmenování několika lokalit. A 22 ulic dostane zcela nové jméno. Změny se týkají třeba Kunratic, Libuše a nebo městských částí 3, 5, 10 i 13. Kulturní centrum Stalin se vrátilo do tržního řádu. Praha plánuje opravu objektu kasáren Karlín za necelé 2 miliardy. Pak bude veřejnosti sloužit k různým účelům. I o tom rozhodli radní. V pondělí se taky stala tragédie ve Studulkách. V ulici U jezera došlo při provádění tlakové zkoušky k prasknutí potrubí. Jeden muž na místě zemřel, další dva jsou zranění, jeden je ve velmi vážném stavu. Magistrát pořídí dva přístroje pro kontrolu dopravních přestupků. První umožní odhalit elektrokola, která byla upravena pro vyšší než povolenou rychlost a nadále nesplňují definici jízdního kola. Druhý odhalí motocykly a automobily, které mají upravené výfukové systémy, cíleně způsobující vyšší hluk. Hygienici zakázali koupání v rybníku Šeberák. Důvodem je masivní výskyt vodního květu sinic. Zároveň po měsíci zrušili zákaz koupání v nádrži Džbán. Voda je tam ale kvůli vysokému množství sinic stále nevhodná ke koupání a stejný stav je i na koupališti Motol. Tři lidé utrpěli lehká zranění kvůli popálení při výbuchu plynu v kuchyni restaurace v Komořanské ulici. Stalo se tak ve středu, když se vzněl plyn, který se nahromadil pod digestoří. Ze zařízení bylo také evakuováno 5 lidí. Středeční částečné zatmění slunce, které v Praze vyvrcholilo ve 20 hodin a 12 minut, oslavili stovky lidí potleskem třeba v Rýgrových sadech. Další stovky byly v Letenských sadech a nebo třeba na Hvězdárně Petřín. Ve středu začal už tradiční festival Letní Letná, Mezinárodní festival cirkusu. A kvůli další fázi přestavby Smíchovského nádraží začala výluka na jedné koleji mezi Smíchovem a Radotínem. Na nádraží jsou až dokonce omezení koordinátoři, radí, jak najít svůj správný vlak. Ve čtvrtek odpoledne skončila rekonstrukce Kbelské ulice. Silnice byla částečně uzavřená od 2. července a práce měly původně skončit v sobotu. Součástí rekonstrukce byla výměna asfaltového povrchu nebo opravy a vystužení kanalizačních šachet. Praha 5 očividně není spokojená s úklidem ve svých ulicích a posvítit si na to chce hlavně na Smíchově. Jestli jsou ulice čisté, budou kontrolovat úředníci. V zoo sobotu patřila slonům, měli totiž svůj mezinárodní den. A tak byl v zahradě speciální program. Kromě krmení jsme si mohli vyzkoušet i výrobu papíru ze sloního trusu. O víkendu se konal v Holešovicích ukrajinský festival. Už třetí ročník se snaží propojit Ukrajince a Čechy. A tak kromě tradiční hudby byla na programu třeba i gastronomie. Trojská botanická zahrada hlásí skvělou zprávu. Poprvé tam výrazněji vykvetla vzácná rostlina osa pulchra a vidět ji můžete no kde jinde než ve skleníku Fata Morgana. A možná, že je to taková malá pozvánka na další prázdninové dny. Věřím, že je budete i nadále trávit ve společnosti Rádia Praha. Hezký zbytek dne přeje a od mikrofonu se loučí Štěpánka Martanová.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor v Praze v Českobrodské ulici. U sjezdu na Pražský okruh a exitu 62 Běchovice je odstavené porouchané auto a neprojedete odbočovacím pruhem, tak opatrně. D1, 8 km ve směru na Prahu, tady je nehoda, neprůjezdný levý jízdní pruh a taky pravý jízdní pruh, projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor si dejte i na D11, mezi 33. a půltým až 33. kilometrem ve směru do Prahy. Tady je také hlášena nehoda, konkrétně 3 osobních aut a neprojedete levým jízdním pruhem. No a ještě připomínám komplikace na D4 mezi 54. a 53. a půltým a 54. kilometrem ve směru na Strakonice. Dejte pozor na sraženou lišku na vozovce. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Máte rádi novinky?
4: Tak si nalaďte každou středu

0: se na zítřek očekáváme zataženo až oblačno, od západu s deštěm, přeháňkami, místy bouřkami. Ráno bude srážek částečně ubývat, nejnižší teploty 18 až 16 stupňů Celsia. A slabý, proměnlivý, postupně jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí. V pondělí bude přes den zataženo až oblačno s deštěm, přeháňkami, místy i bouřkami. Večer bude srážek a oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupně Celsia. A slabý během dne mírný západní, postupně severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: 19. hodina je tady na Rádiu Praha taky se zprávami a s Anou Haškovou ve studiu. Ahoj.
1: Hezký večer. Skoro čtvrtině stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy, zítra se ochladí. Metaři pražských služeb musí v létě uklidit asi o třetinu více pohozeného odpadu než v ostatních měsících. V Řecku hasiči bojují s lesními požáry, na ostrově Salamina zemřeli dva lidé. Zítra bude v Praze zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Česku i dnes padaly teplotní rekordy. Pro dnešní den je zaznamenala skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Přes 35 stupňů ale bylo třeba i v Kroměříži nebo ve Šternberku na Olomoucku. Zítra by se mělo ochladit a velkou část země také podle výstrahy meteorologů zasáhnou silné bouřky. Pohozeného odpadu v centru Prahy je v červenci a srpnu asi o třetinu víc než v ostatních měsících. Upozorňuje na to městská společnost Pražské služby. Lidé odhazují například obaly, kelímky, lahve nebo třeba také jednorázové nádobí z rychlého občerstvení, říká mluvčí organizace Alexandr Komarnický.
3: Na letní i zimní údržbě komunikací se podílí řada dalších společností. Jejich činnost řídí technická správa komunikací hlavního města Prahy. Do ulic denně vyrážejí metařky a metaři pražských služeb, aby nahromaděné odpadky uklidili. V závislosti na lokalitě zvládne jediný pracovník ujít za směnu až 10 kilometrů.
1: Dělníci vybudují v pražských Rýgrových sadech nové sportoviště. To by mělo stát bezmála 11 milionů korun. V areálu u budovy Sokolovny vznikne hřiště na fotbal a basketbal. Bude tam také workoutová zóna a zázemí s lavičkami, říká tisková mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.
4: Součástí areálu bude malé hřiště vhodné pro fotbal nebo basketbal, herní prvky pro děti i menší fitness zóna, kterou ocení zejména rodiče. Návrh klade důraz na přírodní charakter, vizuální podoba vychází z lesních motivů a do městského prostředí tak přináší více zeleně a hravosti.
1: Hasiči druhým dnem zasahují proti lesnímu požáru na řeckém ostrově Skyros v Egejském moři. Hořet začalo v sobotu. Podle tamních úřadů bude možné oheň v průběhu dne uhasit. Ustal totiž silný vítr, díky čemuž mohla vyletět hasící letadla. Podle AFP při dvou nových požárech na řeckém ostrově Salamina nedaleko Aten zemřeli dva lidé. Další čtyři jsou zranění. Úřady nařídily evakuaci stovek obyvatel i turistů. Řecko od konce července sužují rozsáhlé lesní požáry, které živuje nezvykle silný vítr. Atlet Albert Kukla skončil v chodeckém půlmaratonu na mistrovství Evropy v Birminghamu 12. Při své premiéře na velké akci dosáhl času 1 hodina 28 minut a 1 sekunda a z českých chodců tak skončil na šampionátu ve Velké Británii nejlépe.
5: Jsem obrovsky spokojený, vůbec jsem to nečekal. Vlastně jsem přijížděl jako jeden z nováčků. Nejtěžší byla asi ta trať, jelikož jsem vysoký, těžký tempář, vyhovuje mít jedno stabilní tempo, maximálně na konci trochu zrychlovat. Ale tady to bylo v podstatě do kopce, rovinka z kopce, takže s tím se zžít bylo trochu těžký.
1: Nejlepší z českých žen byla v chodeckém půlmaratonu 15. Emma Klimentová. Zítra čekejte zataženo až oblačno, objevit se může déšť, přehánky a místy i bouřky. Večer bude srážek a oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů. Foukat bude slabý, během dne mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme v Praze v Českobrodské ulici u sjezdu na Pražský okruh exitu 62 Běchovice. Dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo a neprůjezdný odbočovací jízdní pruh. Komplikace máme taky na dálnici D1. Na 8. kilometru ve směru na Prahu je nehoda a neprůjezdný levý i pravý jízdní pruh. Projíždějte proto velice opatrně. Pozor si dejte také na D4, a to konkrétně dál od Prahy, mezi 53. a 5. a 54. kilometrem ve směru na Strakonice. Tady je stále problém v podobě sražené lišky na vozovce. A ještě připojím D11 mezi 33. a 5. až 33. kilometrem ve směru do Prahy. Je nehoda, havarovala tady 3 osobní auta a neprojedete levým jízdním pruhem. tak na silnicích opatrně a dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme 5,5 minuty po 19. hodině a je s vámi nedělní večerní Praha. Už ve 3/4 s aktuálními pražskými tipy. A v příštích minutách vás taky pozveme do kina, kde teď můžete vidět temné rodinné drama Birthday Party s Willemem Dafoe v roli řeckého miliardáře. Luxus a moc se v něm mění v nebezpečnou hru plnou tajemství. A svou písničku nabídnou Tata Bo-

0: Tiché násilí ukryté za luxusem a výsadami. Rajský ostrov, který ve skutečnosti funguje jako vězení. Tak by se dalo shrnout drama Birthday Party. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Duchová.
1: Příběh se odehrává na konci 70. let, kdesi ve Středomoří. Hlavním hrdinou je Marcos Timoleon, magnát ve stylu Aristotela Onassise. Ten na svém soukromém ostrově pořádá honosnou narozeninovou oslavu pro svou dceru a jedinou dědičku, Sofiu.
2: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world.
1: Pompézní večírek se ale postupně mění v divokou a dekadentní noc. Někteří hosté využívají oslavu jako příležitost, jak Marcosovi vnutit své vlastní záměry. Zároveň se zvyšuje napětí mezi otcem a dcerou.
3: And I'm finding my place and you have a place with me if you're not a chicken.
1: Marcos je zvyklý absolutně a bez váhání ovládat vše a všechny kolem sebe. Tajně připravuje zásadní zásah do života dcery. Jenže i Sofia má připravené vlastní důležité a pro něj nepříjemné novinky.
4: Your future is lying there. Pick it up.
1: Snímek Birthday Party ukazuje, že za luxusním životem v přepichu se může ukrývat tiché násilí a to, co vypadá jako láska, je ve skutečnosti vlastnictví. Tvůrci do role řeckého miliardáře obsadili amerického herce Williama Defoe. Ten už byl 4x nominovaný na Oscara, ale zatím tuto cenu ani jednou nezískal.
5: Nejvíc hitů.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Je po 7:30 a v nedělní večerní Praze teď přidám jeden tip pro příští dny. Skvělou volbou během letošního léta jsou stále letní scény Prahy 10. Městská část připravila letní scény v Malešickém parku, v Heroldových sadech, na zahradním městě v parku Malinová Chrpová, na Skalce v parčíku u Aldašínské a nově i na Gutovce. Můžete se těšit na zajímavý kulturní program, který vám ve vybraných dnech zpříjemní letní posezení s rodinou či přáteli ve vašem oblíbeném parku. V každé lokalitě se budou dvakrát týdně konat menší kulturní produkce, jako třeba vystoupení muzikantů a kapel, divadelní představení pro děti a dospělé, případně spojené s tematickými aktivitami pro rodiny s dětmi, letní kina a podobně. V místě letních scén je po celou dobu programu vytvořena odpočinková zóna s občerstvením. Všechny kulturní produkce jsou zdarma a detaily k programu pro vás máme v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Tak to byla Pink, teď je 7:45 a nedělní večerní Praha, to jsou taky pražské tipy a Jirka Štefl.
1: Jak funguje město podél řeky a co všechno musí držet pohromadě, aby mohla Vltava plnit nejen rekreační a dopravní, ale i technologickou funkci? I tohle se dozvíte na další letní plavbě lodí se zaměřením na projekty kolem řeky. Představí vám revitalizaci pražských břehů, mosty i nová propojení. No a podíváte se i na to, jak se rozvíjí centrum města v porovnání s Karlínem a Holešovicemi. Tuhle akci pořádá Centrum architektury a městského plánování a vstupenky si nezapomeňte zakoupit na webu kempu. A nebo se pořádně zasmějte u komedie Patrika Hartla s názvem Blbka. Ve vztahových turbulencích nemá nikdo nic jisté a lásky by chtěl každý víc, než může dostat. Přesvědčí vás o tom postavy, které stvární herci Marika Šopovská, Saša Rašilov nebo Sabina Remudová. Na komedii o vášni mezi sousedy se vedejte v pondělí do divadla Studio 2. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Scrollujete? Jen si klidně

0: V školách letos klesne, naopak studentů středních škol přibyde. Praha podpoří zimní zájezdy dětí zaměstnanců městské policie. Írán svým obyvatelům nabízí odměnu za zajetí nebo zabití amerických vojáků. Zítra čekejte zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Od září by podle ministerstva školství měl do základních škol chodit 1 milion a 1500 žáků. V porovnání s minulým školním rokem jde o pokles o zhruba 1400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 tisíc žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit nová, přísnější pravidla pro odklady. Ty bude možné získat pouze ze závažných zdravotních důvodů. Na středních školách pak bude letos podle ministerstva studovat více než 493 tisíc žáků. V porovnání s předchozím rokem jejich počet vzroste o zhruba 1800. Zemřel člen pražského divadla Sklep Jan Boháč, bylo mu 69 let. Českému rozhlasu to potvrdili herci divadla. Boháč s nimi například ve Slavonicích na Jindřichohradecku vybudoval hotel Besídka, kde soubor zkoušel. Byl také autorem knih A pak uvidíš nebo Marnosti úniku. Divadlo Sklep založili v roce 1971 David Vávra a Milan Steindler. Kromě nich v něm působí třeba Tomáš Hanák, Václav Marhoul nebo Monika Načeva. Praha už vyčlenila více než 4 miliony korun na zimní rekreaci dětí zaměstnanců městské policie. Magistrát hledá firmu, která v letech 2028 a 2029 zájezdy uspořádá. Schválili to radní hlavního města, říká mluvčí Prahy Vít Hofman.
2: Zimní rekreace pro děti zaměstnanců městské policie hlavního města Prahy jsou jedním z benefitů, jejich smyslem je zajištění aktivit pro děti, rozvoj sportovních dovedností a vytváření nových dětských kolektivů v týdnech jarních prázdnin vyhlašovaných pro hlavní město.
0: Iránská armáda nabízí odměnu v přepočtu přes 600 tisíc korun za zajetí nebo zabití amerických vojáků. Armáda přitom částku zdvojnásobí, pokud čin vykoná žena. Informovala o tom agentura AFP. Šéf iránské armády Amir Hatami také zopakoval výzvu, aby se Spojené státy z Blízkého východu stáhly. Válka mezi Spojenými státy a Íránem začala koncem února, kdy americká a izraelská armáda společně zaútočily na Írán. Obě strany v červnu uzavřely memorandum, které mělo vést k uzavření míru. Boje ale od té doby dál pokračují. Na evropském šampionátu v plavání skončila Barbora Sémanová v závodě na 400 metrů šestá. Jan Čejka obsadil ve finále závodu na 200 metrů polohově sedmé místo. Během pondělka bude zataženo až oblačno, přijít může déšť, přehánky a místy i bouřky. Večer čekejte ubývání srážek i oblačnosti. Teplotní maxima 22 až 24 stupňů. Povane slabý, během dne mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A máme pro vás aktuální dopravní informace. V ulici Kapitána Stránského dejte pozor za křižovatkou ze Vybíralovou. Havarovala tady dvě osobní auta. Podíváme se také do okolí metropole, ale ještě zůstaneme v Praze, v Kolbenově ulici v Praze 9. Tady vidím problém ve směru z centra v úseku ulic Frejova a pod pekárnami. Probíhá tady práce na silnici a je tady omezení, které potrvá ještě do 21. srpna. Projíždějte opatrně. Komplikace máme také na dálnici D1 mezi 22. a 21. půltým kilometrem ve směru do Prahy. Tady je nehoda bez dalších upřesnění. Vidím ale, že se jedná o kolizi dvou osobních vozidel a nehoda částečně brání provozu, tak opatrně. D4 mezi 53. a 54. kilometrem ve směru na Strakonice dejte pozor na sraženou lišku na vozovce. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Je 20 hodin a bezmála 5 minut, taky 16. srpna a večerní Praha přináší další témata. Novou talk show, moderně pojatou nedělní politickou debatu i dvoudílný film Gerta Schnirch, natočený podle knižní předlohy, chystá na podzim Česká televize. Svůj program pro poslední třetinu roku tento týden představila taky skupina Nova. Čím chtějí veřejnoprávní a komerční televize zaujmout diváky, uslyšíte už kolem 3/4. A jak funguje na první pohled nelogické spojení mikrovlnné trouby a opravy silnic, to si řekneme už za chvíli. A za okamžik se s námi, respektive k nám, připojí taky z kapela Green Day. Moby a Gregory Porter. Je skupina One Republic. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Takhle zní Karneval v Paříži v podání Daria G ve večerní Praze. Silničáři v Česku teď v létě připravují víc než 55 tisíc kilometrů cest na zimu. Podle údajů ředitelství silnic a dálnic většina z nich spojuje menší města a obce. A právě na těchto silnicích druhých a třetích tříd se k opravám děr a výtluků stále častěji využívá česká mikrovlnná technologie. Stačí jen pár hodin a minimálně další dva roky se po cestě dá jezdit bez problémů.
1: Ten základní stroj, vidíte, to je ten větší vedle, obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát neohřívá teda jídlo, ale asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem.
2: Jak na jedné z pražských ulic mizí díry, mi teď ukazuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek, která tento kuchyňský princip jako první na světě přenesla do silničních oprav děr a výmolů. No a díky tomu do nových spár nezateče voda.
1: Dochází vlastně k prolnutí dvou asfaltových ploch. A to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
2: Tato oprava pak vydrží i několik let, jak si slovy Jana Rýdla pochvaluje ředitelství silnic a dálnic.
3: Má podstatně delší životnost než takové ty v zimě především běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
2: Teď zrovna vidíme, jak mikrovlnný cestář to zařízení kolegové usazují nad tu díru, kterou opravují v té silnici.
4: Tady vlastně vidíte na displeji, jak dlouho bude ještě ohřívat na to 110-120 stupňů.
2: Vysvětluje Karel Kučera z firmy Inpro.
4: Za 10 minut vlastně bude nahřáto, zbytek posádky nahřívá směs v autě, pojďte opatrně.
2: A tady je pěkně teplo.
4: Nahříváme peci na 160 až 170 stupňů.
2: A mezi tím se nahřeje i okraje toho stávajícího povrchu asfaltového.
4: Aby se následně potom ten materiál krásně spojil s tou teplejší směsí z pece.
2: Pojďme teď k tomu vašemu pojízdnému mikrovlnnému cestáři, což je tedy přístroj.
4: Má 12 magnetronů, který vytváří mikrovlnné záření a způsobuje vibrování molekul v tom asfaltu a rozehřívá ho. Akustický signál, že ten časový interval vypršel.
2: Přístroj odjíždí z toho místa.
4: Ano, přesně tak.
2: Na první pohled to tady vypadá dost podobně, ale asi by nebylo dobré si tam sáhnout.
4: Určitě ne. Maximální teplota podle termokamery tady 140 stupňů.
2: A v této chvíli vidíme, jak ten nahřátý asfalt kolegové vysypali a celá plocha se zarovná.
4: Stáhne se do roviny a zahoutí v desku. Pokud vozovka vychladne na 40 stupňů, můžeme pustit provoz.
2: A při jízdě pak takto opravené díry řidiči ani nepocítí. Z Lovosické ulice v Praze Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Nejvíc hitů v digitálu. Digitálu. Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
6: Praha. Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo YouTube a Europa? Coldplay nebo YouTube? Coldplay nebo YouTube? Těžká volba. Odpověď?

Další týden je pomalu ve finále a to znamená, že si dnes můžete na Rádiu Praha poslechnout naši hitparádu. Do hitu týdne můžete v každém kole pravidelně hlasovat vždy do čtvrteční půlnoci. Vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených. Hlasování probíhá na našem webu praha.rozhlas.cz. Hit týdne vám na Rádiu Praha nabídneme tradičně už dnes, tedy v neděli, a to hned po zprávách v 21 hodin nebo v repríze v pondělí po 22. hodině. Provázet nás bude Honza Chlaň.

0: Večerní Praha je stále s vámi. Nová podoba nedělní politické debaty, návrat Stardance i množství původní domácí hrané tvorby. To chystá od září na obrazovkách České televize. V podzimním programovém schématu se už po třetí vrátí i divácky oblíbená minisérie Docent, ve které hlavní role stvárnili Ondřej Vetchý, Tereza Ramba a Ivan Trojan jako docent.
1: Upřímně, pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
2: Jsou to přes 30 let staré případy, dávno promlčené.
3: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
4: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd plukovníka Milana Šery Ondřej Vetchý. Režie minisérie se opět ujal Jiří Strach.
5: My obecně s klukama, myslím, že můžu mluvit za oba, se strašně rádi vracíme do Troje. Já se domnívám, že zatím vším stojí rukopis právě pana plukovníka Mareše, bývalého šéfa pražské kriminálky, který ty věci nemá vymyšlené, nemá je vycucené z prstu.
6: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
4: S novým krimiseriálem Hec přijde na Českou televizi režisér Michal Samír a hned 2. září diváci uvidí první díl seriálu Jana Hřebejka Na tělo. Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
7: Budeme mít dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové o divokém odsunu v Brně po druhé světové válce.
8: Byly věci, které našly říct.
4: Starší alter ego Gerty Schnirch hraje Milena Steinmaslová. Stvárňuje ji jako 70-letou dámu, která přežila válku, odsun i komunisty.
9: Pokračujeme v nedělní debatě.
4: Proměny se už 30. srpna dočká diskuzní pořad Nedělní debata. Nově propojí přímý politický souboj s odbornou analytickou částí. Moderovat budou střídavě Jana Peroutková a Lukáš Dolanský.
10: Na ČT jedna poběží zrovna ta velká politická debata, ale na ČT 24 diváci uvidí komentáře odborníků a komentátorů, kteří v reálném čase budou digitálně přispívat příspěvky, ať už svými komentáři, anebo třeba budou kontrolovat to, co politici říkají, jestli to řekli správně, jestli řekli všechno, nebo třeba řeknou možná i to, co měli říct a neřekli.
4: Podzimní novinky tento týden představili i televize Nova a platforma OnePlay. Diváky čeká několik původních seriálů. Vězeňská komedie Oddíl B od tvůrců Mostu, Muži v letu s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem nebo komediální seriál Boží plán. Víc přibližuje ředitel vývoje TV Nova a OnePlay Michal Reitler,
11: který je na téma rozvodu a na téma sdíleného bydlení, což prostě třicátníky poměrně drsně drtí. A v tomhle případě jsme k tomu přistoupili s nadsázkou, s nadějí, s nějakou jako zábavností až jako romanticko-komediální.
4: A po 5 letech se na obrazovky nově vrátí pěvecká soutěž Superstar. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
12: Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Tvrdil, že kraje nedostanou od státu peníze na silnice nižších tříd. Nemocnice svaté Alžběty v Praze 2 má v areálu Rajské zahrady novou bronzovou sochu. V jihozápadní Kolumbii armáda zasáhla proti laboratoři na výrobu drog. Zítra čekejte zataženo až oblačno a teploty do 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: České kraje nedostanou příští rok od státu peníze na opravy silnic nižších tříd. Ve videu na sociálních sítích to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj mají kraje pro tyto účely dost prostředků z rozpočtového určení daní. O postoji vlády už minulý týden informovala hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Směřovala na rekonstrukci silnic druhých a třetích tříd. Přes 2,5 tisíce tun elektroodpadu nazbírali v Česku od začátku letošního roku dobrovolní hasiči. Projekt Recyklujte s hasiči funguje po celé zemi a letos se do něj zapojilo asi 1800 hasičských sborů. Potvrzuje to ředitel organizující společnosti Elektrovin Roman Tvrzník.
2: Tak u toho Recyklujte s hasiči, tak se sbírají jenom elektrozařízení, která jsou kompletní. Ročně se to pohybuje někde okolo 4 až 5 tisíc tun. V roce 2024 to bylo 4300 a v roce 2025 to bylo 3900 tun.
0: Nová bronzová socha stojí v areálu nemocnice svaté Alžběty v Praze 2. Tu pořídil ředitel zařízení ze svých prostředků jako dar řádu Alžbětinek. Více než půltunová a dvoumetrová socha je umístěna na pískovcovém podstavci v Rajské zahradě, říká její autor Radim Hanke.
3: To není portrétní figura svaté Alžběty, ale spíše podstav vlastně práci tomu řádu a tomu spirituálnímu smyslu práce té svaté Alžběty.
0: Kolumbijská armáda zničila laboratoř na výrobu drog a zabavila téměř 2 tuny kokainu. Podle agentury DPA to oznámili prezident Abelardo de la Espriella a ministerstvo obrany. Zařízení v městečku Mercaderes na jeho západě Kolumbie podle prezidenta provozovalo Vojsko národního osvobození, což je největší aktivní gerilová organizace v zemi. De la Espriella označil zásah za tvrdou ránu pro obchod s drogami. Fotbalisté pražské Slavie zvítězili ve čtvrtém kole šance ligy na hřišti Slovanu Liberec 1-0 a zůstávají tak v nové sezóně 100%. V odpoledním utkání uspěl také Baník Ostrava, který porazil Artis Brno výsledkem 1-0. Zítra bude v Praze a okolí zataženo až oblačno s deštěm, přeháňkami a místy bouřkami. Večer srážek a oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne mírný západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Hit týdne.
4: Startuje další vydání hitparády Rádia Praha. Hit týdne. Od mikrofonu vás zdraví Honza Chlaň. Tentokrát máme dvě novinky v pořadí. Jeden skok rovnou o 7 míst a taky vítěze, který si první příčku drží už 3. týden. Jdeme na to.
1: Hit týdne.
5: Nasazená novinka.
4: Berlínské duo Two Colors přichází se skladbou Mad World. Oficiálně je podepsaná jen jménem Two Colors, ale hlas v ní patří švédskému zpěvákovi Sandru Cavazzovi, který se podílel i na jejím sepsání. Duo se v ní vrací k emotivnímu melodickému dance zvuku, se kterým před 10 lety začínalo. Two Colors, Mad World.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Britská zpěvačka Sienna Spyro má venku debutové album Visitor a z něj vybíráme skladbu Great Expectation. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Xyndl X má pro letošní léto dovolenou. Novinka vznikla ve spolupráci s Jendou Vávrou a Jakubem Lencem a s typickým nadhledem se dívá na chvíle, kdy dovolená nemusí být tak úplně synonymem odpočinku. Xyndl X. Dovolená.

Britští Jungle právě vydali své páté studiové album Sunshine. Deska vyšla 14. srpna a její součástí je také náš další nasazený single Someday Somewhere. Tady jsou Jungle a Someday Somewhere.

A poslední, pátá nasazená novinka a s ní Adonis. Slovenský zpěvák, který loni reprezentoval Česko na Eurovizi, posílá do hry Cherry on Your Cake. Sám novinku popsal jako svůj dosud nejpozitivnější song o člověku, který může být tou pomyslnou třešničkou na dortu vašeho života. Adonis, Cherry on Your Cake.

CZ. Hit týden. V britském chartu máme tenhle týden setkání dvou popových velmocí. Madonna a Kylie Minogue vydali společnou skladbu Love Sensation a rovnou s ní vstoupili na 8. místo britského singlového chartu. Pro Kylie je to už 37. britská top 10 a Madonna, ta jich má neuvěřitelných 65. Love Sensation je navíc její nejvýš umístěný britský single za posledních 17 let. Nasazené skladby jsme si představili, do britského žebříčku nakoukli, takže teď už jdeme na výsledky hitu týdne Rádia Praha, tak jak jste je sestavili svými hlasy. Desítka a pád z pátého místa. Eva Farna, neříkej, co má se stát.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
2: Na šestou příčku až ze druhého místa klesají Another A54 Ultra, Talk to You.

ze šesté příčky po pěti týdnech odchází Katy Perry. Watch it burn. Jsme na druhém místě a tady je nejvýš postavená novinka tohoto kola. Calvin Harris spojil síly s irskou zpěvačkou Jay-Z a vy jejich Satisfy posíláte hned při prvním týdnu rovnou na stříbrnou příčku. Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy.

Vítěz 33. kola, nic se nezměnilo. I Žel, i Mel Angel a Ultrana T si první místo udrželi a Move Into the Sun tak vítězí po třetí za sebou.

0: Pro dnešek všechno. Díky, že posloucháte Hit týdne na Rádiu Praha. Od mikrofonu se loučí Honza Chlaň. Hlasovat pro svoje favority můžete na praharozhlas.cz a za týden se těším zase na slyšenou.
1: Hit týdne.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.
2: Rádio Praha.

0: je 22 hodin.
1: Vláda zítra projedná návrh na zrušení tzv. Eurocenter. České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. Polsko posílá do Maďarska speciální letadlo pro zraněné po tragické nehodě autobusu. Zítra bude zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zítra projedná zrušení tzv. Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě. Dohromady pořádají 13 akcí ročně a s jednou zásadnější změnou fungují už více než 20 let. Návrh usnesení neprošel připomínkovým řízením a předložila ho vedoucí úřadu Tinde Bárta. V předkládací zprávě Bárta uvádí, že se svět už nachází v jiné ekonomické a geopolitické realitě a je potřeba komunikaci o evropských záležitostech modernizovat. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Objednali si je a zaplatí je společně Středočeský kraj a Praha. Dají za ně 88 milionů korun. České dráhy zatím kamery nainstalovaly do 6 z plánovaných 55 souprav. Ve všech budou do podzimu příštího roku. Pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy. A odstavit pouze jednu soupravu, protože City Elephanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, jsou velmi vytížené, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
1: Dělníci vybudují v pražských Rýgrových sadech nové sportoviště. To by mělo stát bezmála 11 milionů korun. V areálu u budovy Sokolovny vznikne hřiště na fotbal a basketbal. Bude tam také workoutová zóna a zázemí s lavičkami, říká tisková mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.
4: Součástí areálu bude malé hřiště vhodné pro fotbal nebo basketbal, herní prvky pro děti i menší fitness zóna, kterou ocení zejména rodiče. Návrh klade důraz na přírodní charakter. Vizuální podoba vychází z lesních motivů a do městského prostředí tak přináší více zeleně a hravosti.
1: Polsko posílá do Maďarska speciální letadlo kvůli tragické nehodě autobusu. Na palubě budou zástupci ministerstva zahraničí a zdravotníci, kteří mají pomoci zraněným a zajistit převoz těch, kteří budou schopni odcestovat. Oznámil to premiér Donald Tusk. Polský autobus havaroval v noci na dálnici M3 na východě Maďarska. Příčinu úřady vyšetřují. Podle předběžné verze řidič zřejmě usnul za volantem. Nejméně 12 lidí neštěstí nepřežilo. V autobuse cestovali polští poutníci, kteří se vraceli z Bosny a Hercegoviny. Tereza Hrochová skončila 9. v maratonu na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu. Do cíle doběhla v čase 2 hodiny 28 minut a 14 sekund. Nejrychlejší z žen byla Finka Vajniová a mezi muži triumfoval Němec Petros. Oba v rekordech šampionátu. Zítra čekejte zataženo až oblačno, objevit se může déšť, přeháňky a místy i bouřky. Večer bude srážek a oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů. Foukat bude slabý, během dne mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

Když se postavíte na eskalátor ve stanici Náměstí Míru, čeká vás nejdelší cesta dolů v celé Praze. Náměstí Míru je totiž nejhlubší stanicí pražského metra a dokonce celé Evropské unie. Nástupiště se ukrývá 53 metrů pod zemí. Právě proto sem vedou i nejdelší pražské eskalátory. Měří přes 87 metrů a samotná jízda trvá více než 2 minuty. Stanice byla otevřena v roce 1978 a původně sloužila jako

0: dne.
1: Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na devátém místě startují Vesna a Ben Kristoval. Já si tě brát nebudu.
0: Hit týdne.
1: Ta druhá novinka je v top 5, která teď vypadá takto. Na páté místo z devítky poskočila Ella Langley, Choosing Texas. Čtvrtá příčka zůstává beze změny, je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na třetí místo se z desítky vyšvihl Damiano David, The First Time. Stříbro, to je ten nováček, Calvin Harris a Jay-Z, Satisfied. A první místo, stejně jako minule, Ižel, Imael Angel a Ultranaté, Moving to the Sun.
0: Hit týdne.
1: Tohle je tady aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Hit týdne.

0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Narodil se v Plzni, vystudoval JAMU a už od roku 2006 je členem souboru Pražského Davidského divadla. Doma je také před televizní i filmovou kamerou a za rozhlasovým mikrofonem. Je držitelem ceny Thálie i Českého lva. Hostem pořadu Až na dřeň bude Václav Neužil. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Herec Václav Neužil je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jaké jste měl Velikonoce?
2: Hezký. Tak já jsem to strávil na vesnici v jižních Čechách, takže po nějaký době jsem se zase vrátil na vesnici, odkud vlastně pocházím já. A užil jsem si vyloženě to rachtání, jak my říkáme tam na plzeňsku rachtání, někde rachtání. A koledování s pomláskama, tak jsem si to užil naplno tam, protože tam skupinka dětí opravdu to tam dodržuje a celá ta vesnice tím více méně žije a je to zvyk, který jsem pochopil, mluvíme o Komařicích u Českých Budějovic. Je to zvyk, který tam není vůbec mrtvý, a naopak na to vlastně dbají, aby přežil. Takže krásně byl jsem.
1: Na té vesnici to má úplně jiné grády, než třeba v tom velkém městě.
2: To
1: asi určitě. Vy navíc k té přírodě máte dost pevný vztah podle toho, co jsem četla, poslouchala.
2: Mám. Zároveň si myslím, jako namítnu, kdo nemá. No. Přemýšlím, jestli někdo nemá vztah k přírodě, jo.
1: No měla jsem tady, tuším, že to byl Jan Jiráň, který říkal, že je takovéto městské stvoření,
2: městské
1: dítě a když takže, vyrazí kousek za Prahu, tak je nejistý, takže
2: tak
1: jsou
2: to
1: i taková stvoření.
2: To já nejsem.
1: Vy tam naopak užíváte.
2: Já to potřebuju, no já mám pocit, že když člověk je prostě sám v lese nebo kdekoliv obklopen nejenom lidma nebo vlastně úplně sám, tak ta nějaká, ta nekonečnost toho plynutí toho času v té přírodě je tak ultimativní, že vás to chtě nechtě zasáhne. Myslím to tak, že se člověk spíš uklidní a je sám se sebou, co nejvíc může být.
1: Najednou neřeší ten frmol.
2: Je sám se sebou. No. Takže to já si úplně totálně užívám, vlastně to potřebuju.
1: Máte nějaké své místo, kam cíleně chodíte, anebo je vám to úplně jedno? Prostě vyrazíte ven, kamkoliv a ono to přijde.
2: Snažím se objevovat nová místa, protože jsem ten typ, že mě vždycky je trošku líto, což je trošku zbytečný, ale mám v sobě ten typ stresu, že si říkám, sakra, já jsem nebyl ještě tam i třeba v rámci Čech, myslím, v rámci výletu za Prahu. Ale zároveň se vracím někam, když se bavíme o tom, že člověk vyjede rychle z Prahy, tak třeba mám rád směr Černošice, Dobřichovice, Radotín,
1: tam
2: okolo Berounky, tak tam to mám rád. A máme tam vlastně svoje místa. A tak tohle bych zmínil asi.
1: Žádné jako, rodinné sídlo jako, typu chatička.
2: Ne, to
1: kam
2: nemáme.
1: Byste jezdili pravidelně.
2: Nemáme.
1: Měli třeba včely, protože teď jsem někde četla, že váš dědeček měl včely.
2: My nemáme žádnou chalupu, takže nemáme místo svoje, ale jezdíme jako na místa v přírodě, které se opakovaně jako stávají naším nějakým způsobem místem, kde dobíjíme baterky, no, nebo jak to říct.
1: V kinech teď aktuálně běží film Poberta, ve kterém jste si zahrál. Prožíváte to po těch letech ještě vůbec nějak, že běží nějaká nová věc, které jste se účastnil, nebo už ani ne?
2: Prožívám to. A jsem rád, že to prožívám, protože je to víceméně signál pro mě, že mi na tom stále záleží. A zrovna Pobertu prožívám v tom dobrým slova smyslu, že mi záleží na tom, jaký to bude mít ohlasy a aby to viděli lidi, co si o tom myslí, třeba lidi, na kterých mi záleží nebo jejichž názoru si vážím, tak zrovna Poberta patří mezi tyhle ty věci, kde jsem opravdu rád, byl jsem rád a jsem rád, že jsem byl součástí toho, že mě Ondra Hudeček, což je režisér a vlastně autor scénáře, pozval do toho a obsadil. Jsem vůbec rád, že jsem ho poznal, protože to je pro mě jako zásadní setkání, inspirativní. A kdyby člověk to neprožíval, tak si myslím, že víte, to herectví je většinou u herců to vzniká tak, nebo u budoucích herců to vzniká tak, že máte sen být hercem, že jo? Že chcete, je to váš nějaký sen, když je vám 15, 16, 17 nebo ještě mladší, pak teda děláte ty přijímačky, pak se zadaří a vy se dostanete, jste přijata, tak jste strašně z toho rozechvělá a úplně to totálně prožíváte, máte euforii. Ta euforie se samozřejmě trošku opotřebuje, narážíte na nějaký prostě všednodennosti toho povolání, taky vás to může nebavit, nebo můžete mít různé etapy v té kariéře, kdy se cítíte prostě nějakým způsobem prázdná, nebo možná syndrom vyhoření, to je možná až silný slovo, ale po 40 může k tomu dojít. Takže já dělám všechno pro to, abych to herectví měl furt, aby to pro mě bylo nějakým způsobem opravdu nabíječ, aby to byla věc smysluplná a aby to bylo něco, co mě zvedá z nějaký letargie nebo z nějakého stereotypu, protože mám to štěstí, že dělám to, co mě baví a to, co jsem si vysnil, tak si myslím, že ono je lehký zabřednout do toho, že už vám to vlastně jedno. A já se snažím, no taky mám štěstí, jo. Není to jenom to, že člověk to taky jako hodněkrát neovlivní jako herec, protože jste závislá na nabídkách, ale já mám to štěstí, že mám ty nabídky zajímavý, takže prožívám to, no.

0: až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Může se vlastně z herectví stát jakoby rutina? Že člověk jde do toho divadla, tam si to odehraje, pak jde domů, naleje si skleničku a druhý den zase a zase?
2: To dobře navazujete na to, o čem vlastně teď jsem povídal. Jo, může. A do jistý míry se stává, ale je dobrý, aby to nebyla jenom rutina. No. Určitě nemůžete každý večer asi cítit absolutní napojení na publikum, absolutní euforii z představení. Taky se ne každý večer povede vám představení, nejste ve formě, že jo. Někdy tomu dáte míň, než byste měla a tak dále. Takže to se může stát, ale říkám, já si fakt hlídám a řeknu i jak, snažím se někdy, když si uvědomím, že jsem dlouho v této rutině, proto se to děje. Máte rodinu, máte děti, řešíte spoustu praktických věcí, večer divadlo, nestíháte a tak dále, jste unavená, všechny tyhle ty si jako, že hrajou roli, tyhle ty okolnosti, tak já, když najednou zjistím, že jsem dlouho v takovéhle rutině, protože s tím bojuje každý herec určitě, že jedete jako prostě tak ne na půl, ale jako na tu rutinní prostě víte jak, stačí to, ono to stačí samozřejmě, tak se vždycky zkusím napojit na to svý mladší já, když jsem byl před tou vejškou nebo na vejšce, jak jsem tím žil, co to pro mě znamenalo, proč jsem to chtěl dělat vlastně, ten důvod, proč jsem to, jako vůbec mi to napadlo, že jo, že bych chtěl být hercem, tak se na to snažím jako vzpomenout přes nějaký, jako ne přes hlavu, jako přes nějaký pocity a to mě pomáhá.
1: No tak pojďme na to vaše mladší já, tak proč to vaše mladší já chtělo hrát? Mohl za to dědeček, který byl hercem, nebo jak se to v tom vašem mladším já vzalo?
2: No jo, to nevím, jestli na to mohl děda. Ano, máte pravdu, můj děda byl herec a já jsem to nějak neprožíval, on zemřel, když mě bylo 10, měl jsem k němu velký vztah a krásný, my jsme bydleli v dvougeneračním domě, takže já jsem bydlel s ním vlastně, takže já jsem byl celý dětství u mě, jako, protože byl, my jsme byli v patře, on byl dole s babičkou a já jsem to neprožíval nějak, on, malí děti, podle mě je jim jedno, co dělá.
1: To berou tak automaticky, je to hlavně dědeček.
2: Jestli je to pekař nebo herec nebo opravář výtahu, si myslím, že v tu chvíli je jim to jedno, záleží na tom vztahu. Takže jestli tam je nějak genová výbava, tak to možná, že ano.
1: Díval jste se potom zpětně třeba na ty jeho role, jak to. On taky mimochodem hrál spoustu kriminalistů, stejně jako vy.
2: Pravda. A jednou jsem byl na něm v divadle na Vojně a mír v plzeňském divadle J.K. Tyla v 80. letech, bavíme se opravdu dávno to bylo. Mm-hmm. Tak to si jemně pamatuju. Ale to mladší já, proč jsem chtěl být hercem? No, já jsem najednou nějak si uvědomil, mě bavilo se předvádět, určitě do jistý míry ta radost z exibice, nebo radost, že se vám někdo směje, víceméně to vždycky bylo, v tom věku to bylo, ta reakce byla, že někoho rozesměje, dejme tomu. Tak ta mě bavila, měl jsem kamaráda Jakuba Síkla, s kterým jsem založil kapelu, pak jsme měli amatérský divadlo a vlastně holky na nás chodili a spolužáci, který to zajímalo a byli, najednou mě se líbila ta pozornost, ale nemyslím to v tom povrchním slova smyslu, líbilo se mi, že to, co my si vytváříme pro nás, někoho dokáže zaujmout i venku, že vlastně spolu sdílíte tu svoji energii na tom jevišti s někým, kdo se na to dívá, děláte jim, vlastně tím zaujmete. A tam jsem si říkal, tyjo, to je dobrý, že vlastně to, co mám v sobě a dávám to nějak ven, že to může někoho zaujmout a můžu tím způsobit, bavím se o divadle teda, na ten daný večer nějakou energii, která je společná, že lidi spojuje a spolu prožívají jednu věc, teda to představení v tu chvíli. Tak mě to strašně, absolutně mi to pohltilo a říkal jsem si, já vlastně nevím, jak bych tady chtěl trávit jinak čas, jako v dospělosti. A protože ten život vás musí bavit, jinak já jsem se bál jistého promarnění toho života, že bych nevěděl, co se sebou asi. Což by se třeba asi nestalo, ale to vzpomínám si na to mladší já, jo. Pak jsem viděl představení od Jana Pitinského Divadelník v divadle Na zábradlí, kde exceloval Martin Huba. Bavíme se třeba o roku 99 a tam jsem viděl úplně jako hereckýho mistra v akci ještě a říkal jsem si, ty bláho, tak jestli i tohle je možný, tak to bych chtěl někdy zažívat, no, takovouhle energii a tím trávit čas vlastně a tím za to brát peníze. A věděl jsem, že v sobě mám nějaký vnitřní svět, který vlastně se nebojím dávat ven a ukazovat ho. A to je to hlavní. Jako vy vlastně jako herečka, herec ukazujete v svůj vnitřní svět, že jo? Je to křehký povolání svým způsobem. Zároveň je tam ta exibice, ono to jako jde trošku do kontrastu, ale je to spojená nádoba. Vy se vlastně odhalujete, schováváte trošku za tu postavu, ale odhalujete sebe. Zároveň musíte mít v sobě teda tu vlastnost, že vám nevadí, že se na vás dívá.
1: Musíte se trošku taky chránit, abyste se jako neodhalil možná až
2: to určitě
1: moc.
2: Jo, no. A tahle ta věc se samozřejmě stane postupem času rutinní a je třeba, nebo není třeba, já proti tomu se snažím jako bojovat sám se sebou, vymezovat, protože to je úplně logický, že to je rutinní, ale i u jiných zaměstnání všechno může být rutinní, nebo je, se stane rutinní, že člověk, jak jsme se o tom bavili, no. Já mám fakt štěstí, že se dostávám mezi lidi, kteří jsou inspirativní a kteří mě vždycky jako posílají ještě vejš, nakopnou mě v sobě něco zažehnout, hledat a tak dále. A to je taky zásadní, protože když zůstáváte třeba v jednom, dejme tomu v jednom kolektivu dlouho, tak se vlastně
1: moc znáte.
2: Jo, a spolu, jo. Jako spolu vytváříte tu rutinu a já mám v ní dobře, tak to taky není zdravý, že jo.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Až na dřeň.
1: Až na dřeně herec Václav Neužil. Vy jste před chvílí mluvil o tom napojení toho herce s tím divákem, o té energii, o tom jiskření, které tam je během toho představení. To je ale něco, co třeba u filmu není. Umíte si to něčím třeba nahradit, když vlastně sebe dáváte jenom do toho oka té kamery? Hrajete pro ten štáb, pro toho režiséra, nebo se do sebe opravdu jen tak ponoříte a řeknete to té kameře?
2: To je dobrá otázka. Mm. Je to furt herectví, ale zároveň...
1: Je to úplně jiné herectví.
2: Je to zároveň, má to jiný okolnosti, jiný podmínky, že jo? Ano, jiný prostředí, bych řekl. To máte pravdu. Je třeba říct, že to divadlo vás natáhne tím kouzlem toho okamžiku, že jo? Je, a taky to klidně tady teď řeknu na rovinu. Já jsem poslední roky, tak třeba 3 roky, strávil hlavně spíš, že jsem měl vyžití před kamerou a zajímavý role a vlastně příležitosti jsem dostala před kamerou víc než na jevišti. Takže teď jsem se víc jako realizoval před tou kamerou a nevím, jak to... Nechybí mi tam ty lidi, protože tam je nečekáte, tam nejsou, víte to. Mě vždycky možná, bych to řekl fakt upřímně, vzrušoval víc film než divadlo. Jako fanouška třeba jenom, nebo prostě jako médium, jako nějaká umělecká forma, která slouží přenosu nějakého zážitku, mě vždycky pro mě byl jako, nebo je vlastně film úplně na nejvyšší příčce, protože mě to vzrušuje, prostě nevím, nedokážu říct proč, když jsem už byl jako v pubertě, tak jsem se díval na filmový klub na ČT2, si pamatuju, že běželi, já nevím, francouzská vlna, ať to byl Jean-Luc Godard, François Truffaut, česká nová vlna z 60. let a veškerá vlastně poválečná kinematografie, Bergman, Antonioni, Fellini, Saura a tak dále, pak Bertrand Blier a já jsem tím absolutně žil a měl jsem z toho obrovský zážitky a vlastně do divadla jsem vůbec nechodil. Já jsem byl poprvé, je to strašné, ale je to pravda, já jsem byl poprvé v divadle jako opravdu na tom divadelníkovi, což mě bylo 18 let třeba nebo kolik. Tolik mě to nezrušovalo, to divadlo. Zároveň, když jsem ho pak dělal, tak to jo, to je něco jiného, ale jako fanouška ne. Takže jsem jako, mě se splnil sen, že se můžu realizovat před kamerou a to herectví před kamerou, tam je menší stylizace, menší vlastně formální záležitost než u divadla, kde to má jasný pravidla, je to víc jako hra, míň se to podobá realitě, zhasne se, vypnou se mobily, jeviště, hlediště, je to jaká domluvená vlastně rituální věc. Ten film se víc podobá životu, že jo? Ne každej, ale jako dejme tomu, že jo, víc se podobá životu. Takže ten ponor do tohohle přes tu kameru je taky jako úžasný, no. Tam většinou máte to publikum, nebo to proč, to s kým tam jako cítí, jste, ano, ponoříte se sama do sebe, ale když se zadaří, tak tam máte takový, já mám takovou zkušenost, trojúhelník, jako režisér, kameraman a vy a samozřejmě spoluhráči, to je zásadní věc, ale jako my herci a oni tyhle ty dvě složky, když se povede taková, vytvořit si takový intimní jako svět, tak se cítíte bezpečně a užíváte si opravdu tu tvorbu v tom filmu. No.
1: Vy jste pověstný opravdu pečlivou přípravou na ty role, když jste se chystal na Smetanu, tak jste běhal se sluchátky po lese, poslouchal Mou vlast.
2: Chodil.
1: Tak to jsem předběhla, to, co jsem chtěla říct dál, protože když jste se chystal na Zátop,
2: tak jsem běhal po lese.
1: Běhal, ano. Ale teď mi pověste, když se takhle, a oni to byly opravdu třeba roky té přípravy, když jste se na to chystal a teď to odehrajete, pustíte to ze sebe ven. A teď veškeré to snažení je u konce. Tak přijde radost, euforie nebo takový ten pocit jako a teď co? To už je konec? Co se ve vás děje, když se strašně moc soustředíte na jednu věc a ona najednou skončí?
2: Necítím prázdno, ani smutek, nebo jak to nazvat. Většinou ta euforie přichází, když už točíte. Přitom.
1: Jakože se to děje.
2: Ano, přitom. Při těch natáčecích dnech, takže to se točí měsíc, něco, 2, 3, 4. Takže přitom vlastně jedna věc je příprava, že jo, a druhá věc je to natáčení a pak už jako herec do toho nezasahujete, pak už je postprodukce, což je střih, hudba a už neděláte nic, že jo. Takže přichází euforie, že se to děje, protože vy jako, já nevím, jak to, k čemu to mám přirovnat, no. Nevím, jako když se chystáte asi, já nejsem jako nějaký extrémní horal, jo. Když se asi chystáte na Mount Everest nebo na nějaký výstup ve velehorách, tak máte asi nějaký trénink a pak se to děje, tak prožíváte to v tu chvíli. A když to máte za sebou, tak máte pocit jako nějaký úlevy, nebo ne úlevy, to ne. Nevím, co říct, jak to... Ta euforie přichází při tom, no, si myslím, i při tom výstupu, při tom natáčení, no a potom je to hotový a já to... Už pouštím prostě jenom, protože mě to bavilo v tu chvíli, A je to za váma, no. Necítím tam prázdno ani jako stesk, ani spíš, kdybych cítil, že jsem se nedokázal dostat tam, nebo že jsem to tak nechyt tu roli tak, jak jsem chtěl, nedokázal se dostat tam, kam jsme směřovali třeba s režisérem, tak to by mě mrzelo a tam bych cítil jako horkou pachuť. A to víte už během toho natáčení. Mm-hmm.

0: až na dřeň.
1: Já mám pořád v paměti jednu scénu ze série Dubbing Street, kde ta vaše postava chodí po nějakém parku a pořád si vlastně přeříkává nějaké ty dialogy a pořád je tak jako zanořená a vlastně možná trošku neumí vynořit se. Tak se ptám, jak vlastně těžké nebo lehké je se chystat na tu roli, ale zároveň jako být tím partnerem, tátou a jako normálně fungovat. Jak se to dělá? Jak se zanoříte? Pak zase vynoříte?
2: Často tuhle otázku dostávám a zároveň na ní nemám často odpovědět. Já jsem si dlouho myslel, odpovídám většinou takhle, že se nic neděje jako se mnou, že se nikam nevynořuju ani nezanořuju, že to prostě dělám, protože jako primárně herec, jako pro nás je to zábava. Nás to strašně baví, že to dělat, jako hrát si na někoho jiného, když to jedno jako zjednoduším. Je to strašná zábava. Takže my nevnímáme, že se někam noříme nebo nenoříme. Nebo já tam jsem to nevnímal, pak jsem na to byl upozorněn doma, že trošku jako jsem jiný, jako prosím tě, pravda, dítě je to hra, což je pravda, že to je hra. Ale tak jsem to pak přijal, že no a začal jsem s tím pracovat ve smyslu, že jsem si jenom striktně jsem si prostě řekl, jako končí ten pracovní den a seš zpátky a pak se tam zase, když víš kam, tak se tam zase jako do toho vlezeš druhý den ráno. No, já žádnou techniku nemám, ale vy většinou v sobě jakoby umocníte nebo rozezníte nějakou strunu, na kterou jako nějakou charakterovou jako věc nebo nějaký temperament, který ta postava má, tak to v sobě vlastně máte tak zažehnutý ty týdny, ty měsíce, co jí točíte nebo zkoušíte, tak to je takový aktivní a stačí to jenom vypnout a prostě zase víte to o tom, tak to zase, když budete hrát jako rozjetou holku, který je všude plno, tak to víte, že to prostě druhý den jako musíte zase zapnout. Ale jste to furt vy, že jo, jakoby, nebo má, je to vaše výbava, kterou půjčíte.
1: Ale tam pořád postavě. Někde jako vnitru běží no, ten zátopek nebo ten smetana, pořád jo, to tam jako trošku je.
2: Jako trochu, jo. No.
1: Co se týká toho zátopka, tak byste hodně tenkrát mluvil o tom, že vás ta role posunula, proměnila. A chápu, že když člověk hraje tak velkou osobnost, jakou byl třeba Emil Zátopek nebo třeba už zmiňovaný Bedřich Smetana, tak to s ním třeba něco udělá. Ale mohou herce proměnit i menší postavy, nějaký prostě týpek odvedle, typu teď v Pobertovi, nějaký ten člověk, menší osobnost zkrátka?
2: Určitě.
1: Stalo se vám to?
2: Samozřejmě, protože to, že hrajete někoho, kdo existoval, jako což je příklad Emila Zátopka nebo Bedřicha Smetany, tak to se vám samozřejmě vůbec nemusí stát. Ani mně se to nemuselo stát, stalo se mi to, že máte spoustu kariér hereckých, obrovských, velkých kariér, když se fakt bavíme o nějakých jako legendách, který nehráli nikdy nikoho, jako kdo existoval, třeba. A stejně to posune, protože to je vaše osobní vklad do těch rolí, takže obyčejný člověk, říkejme, soused odvedle, může mít pro vás stejný význam, jako když byste hrála prostě Masaryka, protože to není menší role v tom smyslu, že neovlivnil tolik dějiny asi, protože to je, dejme tomu, neznámý člověk, vymyšlený, vyfabulovaný, ale to, co mu dáte a proč ho vlastně chcete dělat, ten jeho osobní příběh, tak vy, pokud tam jdete do hloubky a dáte tam něco ze sebe, tak ten váš osobní vklad je stejně, nebo u mě je úplně stejně vehementní a silný jako vklad do Emila Zátopka. A pak může docházet k tomu spoluzdílení s tím publikem, protože ten příběh toho souseda se někoho může dotknout úplně stejně, protože nějakým způsobem se ho dotknete, je to jeho, jako struna těch diváků, že tomu rozumí. A vlastně přes emoce se na ně napojí stejně jako na Bedřicha Smetanu. No. Takže rozhodně ano.
1: Navíc, když hrajete člověka, kterého

0: vás na tom člověku zajímá, na tom Zátopkovi, co vás na něm vzrušuje. Protože kdyby mi na něm nezajímalo nic, nebo kdybych nenašel, co konkrétně mě na něm zajímá, co konkrétně mě na něm vzrušuje, tak ho nemůžu hrát, protože bych jim splňoval nějakou obecnou představu, jo, tam by mělo být asi tohle, tohle a tohle, protože on přece pro lidi je tohle, tohle a tohle. Ale to by mohla dělat AI, to byste si mohla naprogramovat, aby to udělala jako, aby to bylo tak jako konvenčně splňující úkol všem. A to vlastně nejde, jako, nebo mě by to nešlo, já to musím postavit na tom, co mě na něm zrušuje, proč já bych chtěl být Emil Zátop, proč se jim stávám. Jako. A v tu chvíli věřím, že jsem spoustu lidí tím nakazil a spoustu lidí jsem se dotknul. A třeba někomu tam něco chybělo, protože Emila Zátopka, přesně jak říkáte, každý k němu má trošku nějaký vztah, protože ho všichni
1: máme
0: znají
1: představu.
0: A představu. Tak třeba někomu tam něco chybělo, ale s tím já už nic neudělám. Moje interpretace je takováhle a tak to je.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Práh.

0: až na dřeň.
1: Jak u Smetany, tak u Zátopka jste četl korespondenci, poslouchal staré archivní třeba záznamy. A oba jste vlastně představil jako chlapi, kteří nejenže byli těmi úžasnými a spoustu toho dokázali, ale taky byli citliví, slabí. A vy jste to někde sám říkal, že Emil i Bedřich nejspíš brečeli. Zkrátka byli to chlapi, kteří se za to jako nestyděli. A jak vy jste na tom s tím, že chlapi nebrečí, že ty emoce chlapům nepatří?
2: Tohle jsem řekl, to je pravda. Nemusí to být pravda samozřejmě, ale pro mě to bylo vodítko k těm postavám. Zkrátka, že jsou citliví a já jsem k tomu došel a myslím si to. Nemusí to být pravda. Já si myslím, že jakákoliv lidská bytost bez ohledu na pohlaví má právo na jakýkoliv emoce, pokud teda neubližujete někomu. Takže každý člověk má právo na pláč. A nevím, proč by neměl mít.
1: Vy máte 8letého syna. Jak si o tom s ním třeba povídáte? Generaci před námi se hodně říkalo, že chlapi nepláčou, že prostě musí být silný, všechno to přetlačit. Jo. A on ten tlak vevnitř je potom tak silný, že to někde jako vyhřezne. Vedete ho k nějaké citlivosti a k tomu, že je to jako v pořádku, že najednou třeba brečí, že je mu smutno, že to není jenom doména holek, a že ty kluci si můžou pobrečet.
2: My ho nemusíme vést, on je hypersenzitivní, takže my s tím spíš pracujeme. A moje žena je v tomhle ohledu velmi pozorná, empatická, takže já se spíš učím i od ní. A určitě ho vedeme k tomu, že je normální plakat a brečet a projevovat emoce. Zároveň já mu zase, on mi zrovna včera, nebo převčírem, když jsme u toho opravdu, řekl, tebe jsem ještě neviděl brečet, tati. A já jsem říkal, fakt jo, ne, ty fakt nebrečíš. Já jsem říkal, ale já brečím. Já se občas jako nevím, kdy jsem plakal naposledy, ale asi jsem se někdy i ale jestli se to stane, tak to není tak velký pláč jako v dětství, víš, ale člověk třeba se tak jako dostane do takový jako zranitelnosti, ale asi jsem u toho sám Vinsku, takže jsem mu říkal, jo určitě, ne, ne, ty určitě nebrečíš, tebe jsem neviděl. Tak to jsme se tak jako trošku dohadovali. A Vincent, já jako malinko tam narážím já, že on právě vyrůstá v rodině, kde to, jak jste řekla, udáváme najevo, že to je normální a jako zadržovat emoce si myslím není dobře prostě. Je dobrý se s tím naučit pracovat, že jo. A já někdy, jako když se to dítě rozbrečí kvůli něčemu, co vám přijde nepodstatné, a vy víte, že to je nepodstatné, ale v jeho světě to je úplně totální věc, tak mu říkám, ale ty jako nemusíš brečet, to se dá vyřešit tak, nebo nemusíš brečet, říkám, nemusíš brečet, to se dá vyřešit jinak. A on, ale já přece můžu brečet, teď přece to je v pohodě, jste říkal, jako, jo, takže tam malinko já narážím, že já mu chci pomoct, já mu říkám, ale tahle situace tě strašně vyčerpá, když se takhle z toho složíš, protože ta situace se dá vyřešit strašně jednoduše jinak. A on tam malinko narážíme a já, tak to je takový ten přechod, že to dítě si uvědomí, když já nevím co, teď nemám příklad, jo, ale tohle nestojí za pláč, protože se to dá vyřešit, jenom že se třeba zeptám a tak dále, no. Ale rozhodně, ano, vyrůstá v tom, že kluci nebrečí, u nás tato věta nepadá.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Už jsme říkali, jaké to je, když vlastně odehrajete tu roli. A jak dlouho potom trvá, než jste připravený na to se ponořit do nějaké další? Dáváte si cíleně nějakou přestávku, než přijde nějaký další, třeba úkol herecký?
2: Jo, dávám. Ono to je tak, že my žijeme často nepravidelný režim, herci, takže z 90% buď toho máte moc, anebo vám přijde, že toho máte málo. Tak jako najít tu harmonii, ten balanc v tom je takový věčný svár, a když toho mám hodně, tak ano, cíleně si nedávám po premiéře hned, někdy to nejde a někdy to prostě do toho jdete, protože nechcete přijít o nějakou roli a víte, že to jinak nejde, tak ho do toho jdete a je to náročný. A protože vím, že to je náročný, tak je, dávám si tam pauzy cíleně, no ano. Za prvý, abych měl chvíli nějaký volno, abych byl, že, abych měl svůj čas, abych byl s rodinou a tak dále. A za druhý, že ta příprava té další věci zase potřebuje jako svůj čas, no. A já, kdybych do toho skočil rovnou, tak to prostě nebude dodělaný, no.
1: Jak už jsme říkali, tak v kinech je teď poberta. Co dalšího chystáte?
2: Já teď začnu zkoušet. Zrovna zítra máme první čtenou v Davidském divadle s režisérem Pavlem Šimákem. Budeme tam ve třech, tři kluci. Tak po dlouhý době zkouším v Davidském divadle, po třech letech, byť se to nezná, já jsem, jak jsem tady aby říkal trochu, že jsem spíš teď točil, tak jsem měl možnost i jako neskoušet, což mě přišlo vhod. A takže budu mít teď zkoušecí jaro až a v červnu premiéru. Pak budeme točit film Lajna, podle našeho seriálu Lajna hokejovýho, tak bude film, ten budeme točit v létě, tak na to se těším, protože tu postavu mám rád, Robina Guhu. A na minulý podzim jsme točili film s Davidem Ondříčkem, autorského film, a ten se teď stříhá, no už je tak asi dostříhaný plus minus, a bude mít premiéru teda na podzim letos. A na to se moc těším, tam jsme taky, je to taková parta lidí, kteří do toho hodně investovali a jsme v tom namočený, záleží nám na tom, tak taky jsem zvědavej, jak to dopadne, ještě jsem nic neviděl. Tak to mě čeká a možná budu točit ještě jeden film na podzim, který ještě se tak jako teprve tvoří, na scénáři se pracuje a není to úplně jistý.
1: Jak jste na tom s autorskými ambicemi? Teď jste zmínil spoustu věcí, kde budete hrát. Nemáte i třeba ve svém šuplíku nějaký vlastní scénář nebo něco, co byste vytvořil i jako autor?
2: Nemám a zároveň s tím někdy koketuju a přiznávám se, že nebo že bych chtěl udělat nějaký divadelní představení třeba, ale vždycky to jako zatím jako zhaslo u těch snů jenom. Že ten krok k té realizaci je u mě absolutně nulovej. Takže to jsem na sebe trošku jako ne naštvaný, ale jsem to tak přijal. Když to máte hodně, tak já na to jako nemám opravdu vnitřní čas a obdivuju lidi, kteří jsou hodně výkonnější než já v naší branži, znám několik jich, ale já na to opravdu, já jsem jako pak, já potřebuji jenom bejt a odpočívat, já nejsem workoholik. Já to nedokážu vlastně. Takže ty ambice autorský jsou takhle jako, někdy si říkám, že bych to měl, protože že bys ještě zahořel jako nějaký plamen, který jako furt mám vyplej a je to škoda. Tak uvidíme, no. Já jako hraju na bicí od covidu, jen tak sám pro sebe asi 5 let. A tam se realizuju sám pro sebe, ale uvolňuju tam to, co potřebuju a strašně mi to pomáhá. Tak to je takový můj autorský koutek, který nikdo nevidí zatím, no. Já bych totiž potřeboval oporu v tom, někoho jako do party, někoho jako k sobě, který by mě jako pomohl, trošku by mě jako i táhnul, jako. A to jsem zatím jako nenašel, tak uvidíme.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl herec Václav Neužil. Moc vám za to děkuju. Mějte se krásně, ať vám všechno vyjde.
2: Moc děkuju za pozvání a přeju posluchačům hezký den.
3: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můjrozhlas.cz. Až na dřeň. Na Rádiu Praha. Vinyl.
5: Každé pondělí na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha.
4: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Vinyl. Nebo U2 a Zulopa. Coldplay nebo U2.
7: Coldplay nebo U2.
4: Těžká volba. Odpověď?

0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Krásný pátek, naladili jste si svůj oblíbený pořad o cyklistice a běhání Kilometry Jiřího Ježka. Srpen je obdobím, kdy se oznamují v cyklistice různé přestupy. Možná jste si řekli, když jste slyšeli neznámý hlas, že došlo k něčemu takovému i na radiožurnálu Sport, ale musím vás uklidnit. Martina Charváta ani Karla Janů nám zatím konkurence nepřetáhla. Doufejme, že se to nestane ani dál, ale jeden má dovolenou, jeden je na mistrovství Evropy v plavání, tak u mikrofonu záskok Jan Suchan, ale ten nejpodstatnější muž, ten tady s námi je i dnes. Jmenuje se Jiří Ježek a je to nejen hvězda radiožurnálu Sport, ale i naše dobrá duše, tak tě tady znovu rád vidím a vítám.
2: Krásné dopoledne a já tě vítám v mém pořadu, mám s tebe velkou radost, že jsi zaskočil za moje kolegy a vlastně do tohohle pořadu patříš, protože ty seš známý tady v celé redakci, že téměř každý den běháš, tak vítám tě a možná proto jsme zvolili i to téma.
1: No, přiznám se, že to bylo tak trochu na objednávku a na přání, protože když jsem věděl, že to na mě lidově řečeno spadne a jsem moc rád, že to na mě spadlo, tak jsem říkal, Jirko, nemohl by si prosím sehnat hosta, který si s námi bude povídat o běhání.
2: No, protože běhání to je vlastně ten nejjednodušší sport, jo, potřebujete jenom boty, potřebujete mít trochu času a chuť vyběhnout, to my oba máme a má to i náš dnešní host a proto bude radost si s ním o běhání povídat. Naším dnešním hostem je trenérka, propagátorka běhání, která se navíc teda věnuje marketingu sportovních značek. Abych ti něco neubral, tak se podílí na pořádání běžeckých akcí a zároveň a lidem a firmám pomáháš s orientací ve světě podcastů a sociálních sítí. Takhle jsem si to tady připravil. Naším hostem je moje kamarádka Veronika Prety.
3: Já moc děkuju za takovýhle ohromný uvítání a přeju dobrý den.
2: Verčo, kdybys měla v krátkosti vystupovat ten začátek tvojí běžecké cesty. Kdy jsi začala běhat?
3: No, tak já jsem běhání potřebovala ke svým všem sportům.
1: Mm-hmm. Jaké to byly?
3: No, já jsem jako malá hrála tenis. A od tenisu jsem se trošku jako zkoušela k nějakému aerobiku, ale tím, že nejsem úplně jako pohybově nadaná v tom smyslu jako na ten rytmus, tak mi to nešlo, takže jsem plynule přišla k boxu. A málo kdo to ví, ale já jsem druhá v republice v boxu. A tam se taky běhalo. A teprve pak přišla má běžecká kariéra.
2: Teda v obličeji tě to nepoznamenalo nějak naštěstí.
3: Ale nepoznamenalo. A to je právě to, proč jsem zůstala jako druhá. Já jsem ještě 10 vteřin před tím koncem toho zápasu byla pořád jako první. Pořád jsem vyhrávala. Ale nicméně, já jsem si prostě řekla, že až mi jednou poteče krev z nosu, takže skončím, protože nechci být právě jako nechci o ten nos přijít. No a jak to přišlo, ta blbá rána, přišla ta krev, tak já tam chvíli stála taková to a říkám, no já to přeci nezdám, když tam ty kluci, že jo, na mě koukají. No ale prostě byla to rána, která mě stála bod.
2: No ale naštěstí tě přivedla k běhání. Byla to láska vlastně na první, jak se říká, na první kilometr, nebo jsi s tou musela tu cestu hledat díl? Protože boxeři běhají, že jo, pro ten aerobik i pro ten tenis, asi to taky byla součást přípravy.
3: Ten samotný běh, tak to byl paradox, že mi k němu přivedl můj bývalý šéf, který si se mnou šel zaběhat a já jsem tehdy jako úplně... Tehdy to bylo takový, jakože on běžel, povídal si a já jsem se snažila povídat taky. Ale vlastně pak jsem ho i dokonce přiběhla, si myslím.
2: A kolik ti bylo?
3: No, tak to už jsem měla dceru, takže to už bylo nějaký rok 2006 třeba.
2: Tak to já myslím, že běháš od malička úplně.
3: No tak já říkám, jako běhala, ale jenom ten běh, tak přišel až později, určitě.
1: Jenom mě zajímá, když jste mluvila o té krvi ve souvislosti s boxem, tak v běhání nemáte žádný nějaký takový limit, že až poprvé, ne, že bych to chtěl přivolávat, omdlíte, tak se na to vykašlete a zase si vyberete jiný sport, nebo předpokládám, že nějaká ta krev někdy po nějakém zakopnutí asi taky přišla?
3: Tak já teda moc nepadám. Já se jako přiznám, že jsem padla poprvé letos v červnu a to odnesla ruka a ještě ji teďka léčím, ale nicméně vlastně v životě jsem si nic takového u toho běhání neřekla, takže ne, já doufám jako, že budu udržitelně běhat pořád.
2: A co tě na tom běhání nejvíc baví? Jsou to jako ty ranní tréninky, kdy člověk vyběhne si sám do té přírody, nebo jsou to ty akce sportovní, ať to jsou, já nevím, štafetový běhy typu Vltava Run, kde je tam i ta týmová složka, nebo třeba, já nevím, viděli jsme se kolikrát na tom seriálu Běhej lesy, který je hodně v přírodě v běhání.
3: Hele, je tam toho spousta. Je to samozřejmě ta komunita. Ale určitě je to i to, že i v mém věku, tak se pořád jako dokážu nějak posouvat. A je to jedno, jestli jsou to delší kilometry, je to rychlost, nebo je to úplně něco jiného, ale určitě ta komunita je to první, to, co člověka jako napadne. A ty jsi tady zmínil Běhej lesy. A to je seriál, se kterým já už jezdím jako Teta Verča, která dělá rozcvičky. Ano, to je moje přezdívka, jako Teta Verča, tam jezdím a dělám tam rozcvičky. Jezdím s nima už 11. rok.
2: Já jsem tam viděl trošku i ten aerobik, teda jako na tom pódiu vždycky.
3: To jsem vycvičila, to jsem jako za těch 11 let už jsem jako trošku k tomu jako přišla. Ale vlastně ta komunita kolem toho celého seriálu Běhej lesy, tak je fakt úžasná.
2: Co tebe baví, Honzo, nejvíc na běhání?
1: Na běhání? Mě na tom baví hodně to, že je to čas pro mě. Že je to prostě čas, kdy pokud zrovna teda někdo něco nepotřebuje, občas dcera mi zavolá a tím mě vyruší, ale to nemám za zlé. Ale
2: nebo jinak... naše porady redakce posloucháš v
1: jo, to
2: příběhu.
1: Mám, to mám rád, že prostě člověk zaměstná tu hlavu i nějak trochu jinak, anebo poslouchám podcasty. Pro mě je to prostě ten čas, který já můžu věnovat vlastně, čemu chci se úplně nedá říct, ale že prostě přitom ještě udělám něco dalšího, že tu pozornost dokážu v tomhle ohledu tříštit, poslouchat našeho pana vedoucího, anebo třeba kilometry si občas pustím, desítku Pavla Horváta a běží se to hned lépe.
3: Je pravda, že já jsem vlastně přesně z tohohle důvodu mít takovej ten me time, tak jsem přesně z něho takhle s tím začínala. A jak jste říkal, ty podcasty, tak podcasty, audioknihy, cokoliv. A když to nemám, tak mám pocit, že hrozně prokrastinuju.
1: No ale jak to jde dohromady s tou komunitou? Když jste říkala, že tu máte ráda, když vyběhnete s někým, tak to asi nevyběhnete s někým a nedáte si do uší sluchátka.
3: To ne, ale já mám vlastně částečně, já vedu i běžecký kurzy, tak tam vlastně mít ani taky nemůžu. Máme běžeckou skupinu a tam se člověk věnuje těm lidem. Ale pak jsou chvíle, kdy člověk potřebuje být sám. Já si myslím, že jsem takovej introvertní extrovert, kdy potřebuju i nasát sama v sobě energii, ale strašně ráda ji rozdávám. Mě dělá dobře a to jsou přesně ty věci, kdy třeba já jdu na ty firemní tréninky a já miluju to, když tam prostě přijdu, mám ty lidi kolem sebe a můžu těm lidem nějak pomoct, někam je jako dotáhnout. A to jsou prostě ty chvíle, kdy ten člověk jako si říká, jo, tadyhle to má smysl.
2: A kdy jsi tohle v sobě objevila? Protože když běžec začíná, tak má starosti sám se sebou, jako řeší to, jestli se někam bude posouvat, jestli ho ten příští trénink už bude bolet třeba trošku méně, než
1: a
2: ten...
1: A jestli ho to vůbec baví.
2: A jestli ho to baví. A pak najednou jako dospěješ do té fáze, že už seš sama se sebou spokojená a chceš pomáhat ostatním?
3: Tak já si myslím, že to přišlo. Já jsem od roku 2014 začala psát blog Jeden měsíc běžce.
1: A měl to být měsíc a nakonec je z toho 12 let, jo.
3: Ježíš, to je, jako jestli můžu, tak no, já ještě trošičku odbočím. Ono to totiž ten celý blog začalo tak, že přesně. Já, jak jsem jako začínala běhat, tak tehdy jsme jeli na úplně první ročník Vltavaranu. A ještě jak jsi se, Jirko, ježíš, já budu hrozně odbíhat. A ty, Jirko, ještě jak jsi se ptal, co mě to vlastně dává, celý to běhání v té komunitě, tak to jsou přesně lidi, jako jste vy dva. My jsme se taky vlastně poznali v rámci Vltavaranu. A Jirka teda tehdy nám ujel, já mu volala, že bychom s ním potřebovali udělat rozhovor. A on, já už jsem pryč, nebo mi to dokonce možná vzala Soně, jo, to si nepamatuju. Říkám, aha, OK, ty jo. Ale tehdy já jsem začala psát ten blog proto, protože my jsme jeli na úplně první ročník Vltavaranu. Nikdo tady tehdy nevěděl, co to je.
1: No možná nás stále poslouchá někdo, kdo to neví, tak v rychlosti je to vlastně běh skoro od pramene Vltavy až sem do Prahy, do Braníka, štafetový závod, při kterém se vystřídá několik běžců jednoho týmu.
3: Jo, to jsem chtěla říct, že je tam důležitá ta část toho, že je to štafetový, jo, aby si někdo nemyslel, že 360, dneska už 375 kilometrů, tak že běží někdo sám, ale běží už taky, to už je taky jako dneska. No nicméně tehdy to vypadalo, že já v rámci toho tréninku naběhám za rok do toho května úplně nějak jako 1000 kilometrů. Pro mě tehdy nepředstavitelná meta. A nenaběhala jsem to jako do toho Vltavaranu. Ale říkám,
1: někdy v květnu?
3: No a pak jsem si myslela, že to naběhám ještě, že to naběhám o prázdniny. Ale já jsem léta předtím začala podnikat a jako určitě všichni víte, jak to je, že když člověk jako začíná, tak prostě je tam spousta věcí a některé věci jdou na druhou kolej. A já jsem tehdy měla asistentku a říkám, tak to je super, tak já to naběhám přes ty prázdniny. Ale nakonec jsem ty prázdniny věnovala dceři, prostě aby jsme jako měli společný čas a nenaběhala. A po těch prázdninách, tak mě zbývalo 250 kilometrů do té tisícovky. A já jsem věděla, že když to nedám veřejně a neupíšu se prostě ďáblu, že to nedám, říkám, tak jo. A udělala jsem takovou veřejnou výzvu 31.8. 31.8. jsem na základě tadyhle té veřejné výzvy udělala i celý ten blok, všechno kolem něj. A pojďte běhat 250 kilometrů se mnou za měsíc. Mm. Já to tehdy...
1: To je slušná meta.
3: No, jako dneska už to není slušná meta, jo, ale tehdy já to běhala dvoufázově. Mm. Já ráno šla 5 kilometrů, odpoledne 5, někdy jsem dala 10 o víkendu, někdy 12, ale to bylo jako neuvěřitelné. A vlastně se ta komunita najednou, jako ty lidi se přidali, najednou mi začali lidi pomáhat s nějakým Google Forms, který pro mě tehdy bylo úplně něco, co prostě nepředstavitelného. A tím vlastně vzniknul ten celý blog a já o tom začala psát. A teď se dostáváme k té Jirkové otázce teprve, že já jsem začala psát o tom běhání a najednou jsem zjišťovala, že to těm lidem jako pomáhá. A začala jsem pomaličku dělat různý srazy. A tím to vlastně celý odstartovalo.
2: Takže ty vlastně z té role, kdy vlastně ta komunita pomáhala tobě, se to najednou překlopilo k tomu, že ty si začala pomáhat té komunitě a začala si ji rozšiřovat a tvořit. Protože ono je to fajn, lidi rádi sdílej jako trápení někoho jiného nebo jako cestu za nějakým zlepšením u někoho jiného, rádi se na to koukají, rádi fanděj a proto jsou třeba tolik populární podle mě právě tyhle ty štafetové běhy, jako je ten Vltavarán, nebo já dneska právě ze studia odjíždím na Slovensko na běh od Tatěr Dunaju, což je vlastně největší štafetový běh na Slovensku a je to taková obdoba toho
3: ale
2: českého.
3: Ale mimochodem, od Tatěr k Dunaju bylo dřív než Vltava.
2: Jo, no vidíš to.
1: A já se teda přiznám, že já jsem byl srab a že jsem takhle ty veřejně ty výzvy nevyhlašoval, až když se mi povedlo poprvé před pár lety dát tu tisícovku, tak jsem teprve tu dobu jsem to sdílel, protože jsem se bál toho vlastního neúspěchu a selhání a vlastně to možná může být další téma kilometru Jiřího Ješka s Veronikou Prety, propagátorkou běhání a trenérkou. Vlastně jak to kombinovat časově s rodinou a dalšími povinnostmi, protože já jsem se dostal víc k běhání ve chvíli, kdy už obě děti začaly chodit buď do školy nebo do školky a protože práce sportáka to jsou kolikrát víkendy, večery, odpoledne, ale za to je někdy volno ráno, dopoledne, takže jsem měl víc toho času pro sebe a od té doby jsem se do toho víc vrhnul, ale samozřejmě někdy člověk pracuje i v té normální pracovní době a ne úplně dobře bývá přijímáno, když se člověk vrátí z práce a teď místo, aby se věnoval dětem, tak obuje tenisky, vezme si sluchátka a vyrazí. Tak pokud nám můžete dát nějaký tip, jak na to?
3: Teď tady půjdu trošku na tenkej led. Vy jste to sám tady trošku jako řekl i, že člověk musí být trochu sobec. A bohužel pro nás ženy, bohu dík pro vás chlapy, tak vy to máte trošičku jednodušší v téhletý roli. Vy opravdu můžete přijít domů na zouty kecky a vyběhnout.
1: A proč žena nemůže?
3: Protože ta žena tak nějak jako automaticky se předpokládá, že se postará o ty děti. Teď i jenom takový to, pohlídáš mi děti, tak už je takový jako to. Takže ta žena to takhle úplně nemá. Ta si musí zařídit hlídání pro děti. Ta musí jako zařídit tu večeři, ta musí se postarat o tu domácnost a teprve tehdy mezi tím někde může jít běhat. Já třeba u svých svěřenců tadyhle to dost často řeším, že najít ten čas pro tu ženu je opravdu hrozně těžký. A teď je ještě těžký se mnou jako s trenérem, protože já jsem jako, já si myslím, že jsem přísná i na sebe a tím pádem jsem přísná i jako na lidi kolem sebe. Snažím se tadyhle s tím pracovat, spíš jako u těch lidí, než u sebe. A pro mě jako třikrát týdně, když někdo vyběhne, tak je takový jako udržovací. To není jako úplně na trénink, ale chápu, že, nebo snažím se to pochopit, že pro někoho, kdo prostě má rodinu, já už mám velkou dceru, já mám 20-letou dceru, tak pro mě už je to dobrý. My už se jako nestaráme o to, jestli já si jdu zaběhat, manžel si jde zacvičit nebo něco, protože ta dcera už se o sebe postará. Ale s těma malejma dětma je to hrozně těžký. Takže já si myslím, že pak tam jako buď musí zafungovat právě trošičku to sobectví, anebo že máte tolerantního partnera, který dokáže říct OK, tak si to tady jako rozdělíme. Ty půjdeš dvakrát, třikrát a to samý já, ale většinou to dopadá tak, že ten manžel jde Jirko na kolo, jde na to běhání, jo, anebo si jde zaplavat, nebo si jinak jako vyčistit hlavu, ale ta žena vždycky má tu větší starost, takže pro tu ženu je to určitě těžší a proto jako já obdivuju všechny a ty ženy hlavně, který si ten čas na to pravidelně vyhradějí.
1: A máte na to nějaký recept, jak na to?
3: No, já bych chtěla říct podnikání, ale ono to není tak jako úplně pravda. Nemám na to recept. Opravdu je to jako člověk od člověka a spíš jako si dáváte do diáře nějaký pevný schůzky, jo, typu jako, že třeba i žena jde na kosmetiku nebo na manikúru a tak, tak prostě si to tam pevně dát a říct si, budu tadyhle v ten čas. Samozřejmě pak jsou situace, kdy, já nevím, onemocní dítě, nebo se něco stane. Ale co třeba jsem ještě řešila, tak hodně takový to, má napsaný někdo nějaký trénink a je to třeba nějaký těžší trénink, nějaký intervaly, fartlek nebo něco. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, může to být i hádka s manželem, tak člověk na to prostě jako nemá. Tak je lepší prostě nazvou ty kecky, třeba se i jako na chvíli rozejít a pak to rozklusat, protože ono to pomůže.
1: Já myslím, rozejít s manželem.
3: Tak to funguje, to jako asi jo. Ale ne, jenom se jako rozejít, dát si tu procházku, vyčistit si tu hlavu a on ten běh do toho potom přijde a nebo se prostě člověk vrátí a řekne si, hele, dneska to fakt nešlo.
2: Ale že je lepší aspoň na ten trénink vyrazit, třeba ho nesplnit jakoby kvalitativně, ale vyrazit na něj,
3: přesně.
2: Protože to opakování a ta pravidelnost je důležitější někdy, než jenom prostě jít přesně po těch kvalitách 100%. Toho tréninku, protože když je člověk unavený nebo prostě psychicky rozhozený, tak ten trénink pak stejně nemá tu kvalitu, i kdyby se do něj snažil.
3: A ty to budeš vědět mnohem víc než já. Ty jsi jako profesionální sportovec a ve chvíli, kdy tam ta konzistence není, tak vlastně nepřichází ty výsledky. A pak je frustrovaný ten člověk, ale zároveň i ten trenér, protože i ten trenér chce, aby se někdo posouval.
2: No a dá se nějak trénovat v těch rodinách ta tolerance? Jakože ta manželka se rozhodne, já teda chci začít běhat a teď najednou se poruší takovýto paradigma, ty se budeš starat o děti a já budu vydělávat peníze a najednou jako ten manžel by měl jako ustoupit a říct, jo jasně, já budu rád, když budeš běhat, zase prostě přinese ti to větší psychickou pohodu, budeš jako vyzenovaná a tohle nefunguje, já jsem docela překvapený, že to slyším.
3: Já můžu mluvit z vlastní zkušenosti, ty znáš i mýho manžela. A my jsme jako jeden čas strašně tadyhle v tom bojovali, protože jakýkoliv sport, který chceš dělat jako na nějaký úrovni, nebo se mu věnovat aspoň...
1: Jsou to hodiny času.
3: Přesně, tak vlastně můj manžel to ze začátku nechápal. A trvalo nám roky, než jsme si našli ten balanc mezi tím, že já od něj neutíkám. Já jako nejdu z té domácnosti, ale já potřebuju ten čas jako přesně pro sebe. A ve chvíli, kdy ho dostanu, tak pak přijdu domů v dobrý náladě. A třeba i dost často řeším s klientama, protože teď si pojďme říct, že pro spoustu lidí je ohromný cíl uběhnout maraton. Jo.
1: Hlásím se tady.
3: Jo, ať na to fyzicky mají nebo nemají, ale je to jejich cíl. Ale trénink na maraton obnáší spoustu a spoustu času a tím, jak se to blíží, tak je tam fyzická, psychická únava, tréninky jsou náročnější a je to vlastně náročný pro celou tu rodinu. A můj manžel, i když ví, jak to chodí, už to má za ty léta prostě jako se mnou projitý, tak přesně 3 týdny před tím maratonem už začne nadávat. Moc času, moc tamhleto, moc tadyhleto a už se začneme dohadovat.
2: Já pro naše posluchače dodám, že manžel Veroniky Preti, Marko, je Ital a takový ten pravý Ital, tak tam to paradigma té rodiny, že manželka se stará o děti a vaří, tam je ještě větší, ne?
3: Ne.
1: Létají talíře?
3: Hele, létali. z jeho strany. Já jsem si to jednou taky vyzkoušela. A rozbila jsem jeden talíř a nic. Tak jsem zkusila druhé. Když jsem rozbila třetí a vlastně ten vztek nepřecházel, říkám, vlastně už to nikdy neudělám, protože to vůbec nemá smysl. Jako jo. No, takže, ale ne, u nás jako nevládne tadyhle to, jakože já si myslím, že teď už jako je u nás jako klid, muselo si to všechno samozřejmě sednout. Ale opravdu jako ve chvíli, kdy ten člověk jako, já mám jako práci a vlastně spoustu koníčků. Já prostě miluju lidi kolem sebe, ale jak jsem říkala, potřebuju i ten svůj klid. A vlastně ten klid si nacházím v té práci. No a tím, jak on si jako myslí, že jsem strašně rozlítaná, protože samozřejmě všechny ty akce padají na ten čas, kdy on je třeba jako doma, ale když on pracuje, tak zase třeba já taky pracuji a pak prostě se míjíme. Tak samozřejmě chápu, že on by chtěl taky ten čas pro sebe. A on vidí, že já tu energii dávám těm lidem kolem něj a pak jako ubírám o ten čas jeho.
1: Běžecká trenérka Veronika Prety je hostem Kilometrů Jiřího Ježka.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Můžeme se dostat zase trochu dál, když se bavíme o tom, že vy připravujete spoustu nadšených amatérských běžců, jako jsem třeba já, Jirka to je profík, to je úplně jiný případ, ale co děláme špatně my, hobíci?
3: Tak jako jedna, asi jeden z nejzásadnějších problémů je to, že na začátku to ty hobíci chtějí urvat. Že běhají strašně rychle a velký vzdálenosti. A místo toho, aby se připravovali na kratší závody, tak většinou jdou rovnou jako z nuly na ten maraton právě.
1: Je to nějaká psychologická hranice, prostě ten maraton, že to tak zní, že to prostě není jen tak, že člověk nazuje kecky a uběhne si nějakou pětku, desítku?
3: Určitě. Hlavně u toho maratonu, tak vlastně člověk, řeknu to jako blbě, pokud chce nějaký čas, tak jako musí rychle běžet. Ale u toho maratonu vlastně je to taková vzdálenost, kterou ne každý úplně dá, ale vlastně ji nemusí úplně uběhnout. Jo, měl by, to jako by měl, ale spousta těch lidí do toho jde, že jako Zátopek, že jo. Prostě Zátopek běhal maratony. Takže když já jsem jako ten Zátopek, uběhnu ho taky, tak pro ty lidi je to ohromná motivace.
2: A snažíš se jim to rozmluvit, když vidíš, když poznáš, že ten člověk na to jako aktuálně nemá a možná na to nebude mít nikdy a bylo by pro něj lepší běhat jenom pro radost nebo si zaběhnout třeba desítku, maximálně ten půlmaraton. Snažíš se jim to rozmluvit a poslechnout tě?
3: Snažím se s nima o tom mluvit. Mám třeba svěřence, zdravím Vaška, který je mladý a jako on neskutečně rozvíjí rychlost. On nikdy jako nesportoval, teďka se mnou podle mě trénuje takový 2 roky a on asi za rok a půl šel z nuly na maraton za 1,29.
1: Půlmaraton,
3: 1,26, myslím, že nakonec.
1: A to je super výkon.
3: Což je jako skvělý. Jo, a pro něj je taky meta ten maraton. A já jsem ho teda jako přesvědčila, aby jsme ještě tenhle ten rok aspoň jako budovali tu rychlost a do toho maratonu jdeme až příští rok. Mám tam svěřence, který taky, to už je teda jako starší pán, a já trénu teda víc ženský, ale zrovna tadyhle ty dva mě napadají. A to už je starší pán a taky je pro něj hrozná meta ten maraton. A teď jsme řešili, jestli půjdeme znova do toho maratonu anebo jenom do půlmaratonu. A já mu říkám, hele, zkus jako přemýšlet. Jo, prostě víš, jaký zdravotní problémy tam byly, co se stalo. A hlavně on stával v těch 50 letech. Tak pojď radši trénovat na nějaký pro tebe rychlejší půlmaraton, než jako se tady jako trápit na tom maratonu. Maraton se běhá nohama, ale vlastně trénuje se na něj celý život.
2: A jaký chyby, když se budeme bavit o těch už zkušených běžcích, jaký chyby dělají ty zkušení běžci, který běhají dlouhodobě, ale přesto jako na nich máš pocit, že nějakým způsobem si jako škodí.
3: Já si myslím, že dost často a takhle u těch zkušených už si nemyslím, že se tam škodí, ale myslím si, že dost často všichni jako podceňujeme stravu, podceňujeme výživu přímo u toho, u té aktivity, u toho maratonu, hydrataci, no a úplně nejpodceňovanější věc je regenerace. Tam jako je spousta těch, prostě všichni trénujeme do zblbnutí, vlastně do vyčerpání všech sil a na tu regeneraci nám nezbývá čas.
2: K tomu tak, se hlásím.
1: No tak to se myslím, že můžeme přihlásit vlastně skoro snad všichni, kdo běháme, kromě tedy pár vzorných. Já taky vlastně regeneraci, pokud se nepočítá spánek, tak skoro neznám. Tak pokud byste mě nebo i ostatním mohla poradit. Veronika Pretty je určitě na to povolaná. Tak co bychom měli a jak často dělat, tak abychom tomu tělu dopřáli to, co potřebuje?
3: Tak já se vždycky jako ptám i na tom Běhej lesy, jako kdo se protahuje, jo? Buď jako i před, anebo po. Hmm. Tak Jirko, co ty?
2: No, já se protahuji tak jednou za tři běhy po běhu.
1: Já myslel tři roky.
2: Ne, jednou za tři běhy, protože vím samozřejmě z té cyklistické kariéry, jak je ten stretching důležitý a jak je vlastně důležitý start té správné regenerace hned potom se protáhnout. Ale nedělám to vždycky, protože zase samozřejmě všichni máme málo času, já doběhnu a většinou s jazykem na vestě skočím do auta a jedu někam, kam mám, jenom abych si zaškrtnul ten běh, že už ho mám splněný. A místo toho, abych radši třeba ubral jeden kilometr z toho běhu a věnovalo té regeneraci, tak radši doběhnu tu svoji desítku, pak skočím do auta a někam jedu a pak večer zjistím, že mě strašně bolej nohy. Že?
3: Aha, Honzo, předpokládám, že vy taky.
1: Jo, já jako občas si zacvičím, protože já jsem měl před pár lety problém s vazem v koleni, takže jsem od té doby docházel na fyzioterapii, takže mám nějaké jako cviky, koleno naštěstí teď teda drží, ale měl jsem pro změnu zase trouble s třísly, což souvisí s fotbalem, ale tak mám nějaké cviky, tak se snažím aspoň jednou za čas nějaké to cvičení zařadit do toho tréninkového programu, ale není to tak často, jak by to mělo být.
3: Takže já bych určitě zařadila protahování, zároveň jako i v rámci té regenerace, tak po doběhu, tak doplnění sacharidů, částečně teda i nějakých bílkovin, ale ty sacharidy jsou tam primární, protože musíte doplnit ty glykogenové zásoby, které jste v rámci té aktivity vyčerpal. Skvělý by byly masáže, přesně, pravidelná fyzioterapie, spánek je důležitý. Je toho spoustu, ale vlastně to protažení by tam aspoň mělo být, aby tam vlastně se zvýšila pořád ta pružnost toho celého těla, těch šlách.
1: Jak moc důležitá je třeba taková běžecká abeceda, aby člověk zařadil do tréninku?
3: Tak záleží, co běžíte. Pokud si jdete vyklusat, pokud jdete na nějaký jako volný běh, tak vlastně to ani není třeba, ale potom u těch jako rychlejších tréninků, kde jdete do rychlosti, tak samozřejmě to zahřátí v rámci té běžecké abecedy nějakého dynamického stretchingu, protože je dynamický a statický stretching. Dynamický je právě, tam zařazujeme i tu abecedu a ten statický, tak to je právě to protažení po tom běhu, kdy už jako natahujete všechny ty svaly a ty šlachy. Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy jdete na rychlej trénink, tak je to důležitý v rámci prevence zranění.
2: Tak a teď se budeme bavit o tom, co trápí právě třeba ty zkušený běžce a nebo ty, který už běhají dlouho. A je to rozdíl od těch, kteří začínají. Protože ti, kteří začínají, ty mají problém s motivací, že jim chybí ta motivace. Že prostě jako někdy si řeknou, že ten trénink bolí tolik a ještě nejsou v tom zaběhnutým vlastně koloběhu, že prostě tu motivaci potřebuju. Tak těm ta motivace chybí, ale ti zkušení, jako jsem třeba už dneska já, tak my máme tý motivace až moc. Tak kde se dá najít ten balanc, jako aby nás ta motivace nezabíjela, jakože musím jít a i když jsem unavený, i když to tělo, i ta hlava vlastně ví, že dneska bych si měl dát volno, tak stejně půjdu.
3: Hele Jirko, já bych ti na tuto otázku strašně ráda odpověděla, ale vidím kolem sebe spoustu lidí, kteří se extrémně přetěžujou a myslím si, že i třeba, a právě, já jenom jako nechci, aby to vyznělo, já se jako nepřipadám stará, jo, já si myslím, že je mi pořád jako 20, ale myslím si, že fakt jako i my ženy, tadyhle v tom věku, a jako samozřejmě to máte i vy pánové, ale vidím kolem sebe spoustu žen, který v mém věku, nebo o něco mladší, o něco starší, tak najednou se utrhnou ze řetězu. A teď jako se bavím i třeba o zkušenějších, mají trenéry, všechno. A ten trenér je možná ta brzda, která by tě měla zabrzdit, která by měla říct, že se podívá na ty výsledky a řekne, hele, teď už tady máš prostě tadyhle ty hodnoty a měl by si třeba dávat jako pozor, jo, nebo prostě tady by si opravdu měl mít den volna. A je to strašně těžký. Já mám svěřenkyni, mladou holku, která běhá celý život. Je to úžasná běžkyně, prostě základy atletický. Takže je to tam i jako vidět. Ale ona je nezastavitelná. Jo, má partnera, který taky trénuje, je to ultramaratonec, jezdí spolu na kole. A teď prostě na kole dálky, v běhu dálky. A teď jako jí udržet. A přesně já jí chápu, jo, prostě je to super. A neudržíš. neudržíš, prostě můžeš jako doporučovat, můžeš jako říct, hele, tady už by to chtělo jako nějaký aspoň jako regenerační běh, nebo prostě na den se zastav, ale šup, ona si tam šoupne posilovnu. Hele, já si myslím, že a teďka ještě přesně chlapi kolem 50, jo, já to vidím i třeba, já mám taky trenéra, protože já zase nad sebou potřebuju přesně ten bič. Já jako sama bych se jako takhle nevyhecovala k nějakým tempům, protože člověk je z podstaty línej. A on má taky svěřence. A ty kluci, přesně jak se dostanou do toho tempa, tak prostě jdou. Jo, a tím, že říkám, oni to mají jednodušší, že prostě řeknou doma, mámo, já jdu běhat. Jo, ahoj.
2: Tak ještě, prostě, ještě s tím, jako obdivujte mě, jdu
3: přesně,
2: běhat,
3: ano. Tak je to nezastavitelný. Jirko, jako řekni mi, zastavil by tě někdo?
2: No nezastavil právě, no, ale ne. Cítím, že to je problém. A jako já jsem třeba měl trenéra, jako mýho trenéra, zdravím Viktora Zapletala, který mě trénoval vlastně tu druhou polovinu mý cyklistické kariéry a s ním jsem zažil ty největší úspěchy. Tak on vždycky říkal, že jeho největší práce je mě jako sundavat z toho kola.
3: Ale buď máš lidi, který hledají výmluvy, a pak máš lidi, kteří prostě je nehledají a jdou jenom prostě za tím cílem. Ale většinou teda ono je potom zastaví nějaká bolest někde.
2: No, ano.
3: A to potom, a takhle, bolest je nepřenositelná. A dokud si člověk tu nějakou bolest jako nezažije, že se mu něco stane, tak do té doby je nepoučitelný. A můžu já ty zkušenosti mít, můžu jim to předávat, ale dokud se opravdu něco nestane, tak na sebe nedají pozor. A vrátím se, vím, že jsme se bavili o těch sportovcích, který už něco mají za sebou. Ale dost často se mi stává, že právě u těch lidí, který začínají v pozdějším věku, a teď jako prostě bavím se 40, 45, 50, tak my celoživotní sportovci známe tu bolest. Víš, kdy tě bolí něco prostě jenom jako, že jsi přetíženej, ale kdy už se něco děje v tom těle. Což tadyhle ty lidi nemají. Takže oni opravdu tím, že jako v 50 začnou a prostě teď jako ze sebe dostanu úplně maximum a teď ze mě bude právě ten zátopek, tak oni jedou i přes tu bolest. Jo? A pak právě měla jsem svěřence, on se přestěhoval a on šel prostě přes bolest holení. A neřek mi o tom, jo, protože prostě jako jsem chlap a asi jako ne to. No a on už si nemohl ani stoupnout, jo, na tož běhat. Ale on to s námi šel rozběhat na kopce a to bylo poslední, co udělal na 3/4 roku.
4: No, mám podobný příběh. Mým kamarádem je vodič těch událostí půlmaratonu a maratonu Tomáš Burda, třeba nás poslouchá, tak ahoj Tomáši.
3: Taky zdravím, Buryho.
4: No, vy se vlastně znáte z Běhej lesy. Tak my spolu hrajeme fotbal a Tomáš si prostě uhnal únavovou zlomeninu holení, protože přesně on každý den, kromě pondělku, kdy hrajeme ten fotbal, tak běhá a měl před sebou bostonský maraton poprvé ve své kariéře, tak se na něj prostě připravoval a nedbal toho, že ho něco bolí, až to dopadlo tak, že on uběhl ten bostonský maraton prostě s únavou, zlomeninou, holení kosti a pak teprve s tím začal něco dělat. A tím mimochodem skončila asi po 13 letech jeho série, kdy nevynechal jediný zápas fotbalu.
3: Přesně. No. A on si to vlastně, to poslední, co zaběh relativně tak nějak, tak byly právě Běhej lesy na Karlštejně.
4: No, tam si to možná i trochu...
3: Tam to skončilo, no.
4: Tam si to možná trochu i udělal.
2: No tak teď jsme trošku pokárali zkušené běžce. A když se vrátím na začátek té otázky, ti běžci, kteří začínají a častokrát se stane, že po tom, co najednou přijde ta první vlna té únavy nebo první nějaká třeba komplikace v práci, která je zastaví a trošku jim naruší ten pravidelný trénink, tak s tím běháním skončí. Prostě najednou si řeknou, hele, tak to asi není pro mě. Tak co by si poradila, nebo co radíš jim, jak si udržet tu motivaci na tom začátku, kdy je to vlastně nejtěžší? Kdy se člověk teprve rozhoduje, jestli jako se tomu běhání bude věnovat?
3: Hele, samozřejmě motivace může být, když uběhnu tadyhle, to něco si koupím. Ale za mě je důležitý právě přesně najít jako takový ten balanc mezi tím, kdy tomu budu věnovat ten čas, protože je hloupost. Vlastně na začátku říct, budu běhat 5x týdně. Ale na začátku fakt stačí, když jako vyběhnu 2x týdně. A nemusí to být ze začátku ani běh, ale opravdu to může být indiánský běh. Takže začít jako opravdu pomalu. A u těch začátečníků je hrozný kouzlo v tom, že oni strašně rychle dělají ty pokroky. Na naopak právě u těch lidí, kteří už běhají dlouho, tak vlastně ty vteřiny jsou strašně těžký potom dosáhnout. Takže já bych jako začala pomalu, aby jako i pomalejš přicházely ty úspěchy. A když ten člověk, když si třeba i najdou toho trenéra a ten člověk jim dokáže postupně tadyhle to jako dávkovat, tak vlastně oni tu motivaci nestratí, protože půjdou jako postupně. Když na začátku udělají nějaký rychlej pokrok, tak vlastně dobrý a pak jako už to bolí. Protože pojďme si říct, že jakýkoliv sport, který vy chcete dělat, tak bolí pořád, když ho chcete dělat líp a líp. Jo, pořád budete běhat rychlejší intervaly, pořád budete jako běhat, třeba budete chtít běhat kousek dál, jo, ne jako do nekonečna. Ale já bych si jako, pak bych si našla parťáka nějakýho, se kterým to můžu sdílet. Klidně i nějakou facebookovou skupinu, dost často je probíraná facebooková skupina běžci, kde prostě se spousta lidí tomu směje, ale pro ty lidi je to motivace. Tam dát opravdu jako tu fotku, hele, já jsem uběh 5 kilometrů, já jsem uběh 10. Jo, pro spoustu lidí je opravdu ta meta, i třeba u toho maratonu potom, jo, fakt mít tu medaili na tom krku. A mně se loni stalo, já jsem

0: co oni se vystavují z medailí, tak prostě ta emoce, kterou oni tam mají, tak to je to, co ty lidi motivuje v tom pokračovat.
1: Musím říct, že mě vlastně málo co štve víc, když se někdo vysmívá vlastně komukoliv za jakoukoliv vzdálenost, za jakýkoliv běžecký výkon, protože prostě je super to, že se kdokoliv dokope, i když jsou to v uvozovkách, pardon, blbé 2 kilometry, 5 kilometrů v tempu 6:30 na kilometr, jako klidně, ať každý dělá aspoň něco pro své zdraví a jestli zvládne půlmaraton za 2,5 hodiny, ať ho zvládne za 2,5 hodiny, je to lepší, než sedět doma na gauči a dívat se na televizi.
2: Je běhání pro každého?
0: Já myslím, že jo.
2: Já si totiž myslím taky. A já teďko, jak jsem skončil s tou cyklistikou, jako s tou závodní, ale pořád na kole jezdím a mluvím s těma ostatníma cyklistama, tak hodně velká část těch cyklistů nebo lidí, kteří celý život jezdí na kole a třeba na něj najednou nemají čas nebo z nějakého důvodu třeba se bojí jako na silnicích a říkají, ale já už tolik nesportuju, já už tolik nejezdím, protože třeba přesně bojím se v provozu, nemám tolik času, abych jezdil 3 hodiny na kole a já říkám, tak začni běhat, jo. Podívej se, já běhám, stačí méně času. Stačí i půl hodina, já jsem dneska třeba ráno fakt nestíhal, protože já jsem si balil na ten běh od tatě Dunaju, tak jsem běžel 6 kiláků, ale jako co, jako v pohodě, jako běžel jsem. A tak říkám, běhání pro každýho. A většina z těch lidí, kteří neběhají, tak říkají, mě běhání nebaví a já bych prostě, já běhat, já na to nemám tělo postavený, já právě si říkám, že to tělo mám všichni stejný. Jo, že...
0: Hele, mě do kurzu vždycky přijde jeden člověk, který řekne, nenávidím běhání a proto jsem tady. Jo. Vždycky tam je, jako někdo je a jestli mě poslouchají lidi, kteří tam byli nebo kteří se tam chystají, tak to fakt uslyšej. Ale tak vždycky tam přijde a většinou to jako zlomíme a je tam právě ten faktor toho týmu. Tý komunity těch lidí, kteří se tam navzájem podporují. Jeden napíše do skupiny, mám vždycky WhatsAppovou skupinu k tomu, jeden do skupiny napíše, mám odběháno. A všichni jako to pak jako následujou. Ale jako já vždycky říkám, já tady nejsem proto, abych vás učila mít běhání ráda. Já jsem proto, abych vám ukázala, jak to můžete dělat. Ale já jsem pro, aby jako každý nemusí běhat. Ale ať dělají sport, protože ho mají rádi. Jo, já dokavať budu moc dělat jakýkoliv sport, budu ráda. Dokavať budu moc běhat jako tak super, ale když nemůžu, tak mám brusle, mám beach volejval. Já jako bych si našla vždycky nějaký sport, který bych jako dělala. Ale jde o to, že pojďme dělat věci, které nás baví.
1: Povídáme si v kilometrech Jiřího Ješka s Veronikou Pretty, což je trenérka, propagátorka běhání a těch funkcí bychom našli ještě celou řadu.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
1: Nevím, jestli nepíchnu trochu do vosího hnízda s touhle otázkou, když jste běžeckou trenérkou, ale co říkáte a co si myslíte o těch vlastně aplikacích spojených s hodinkami, které už nabízejí dneska na základě umělé inteligence různé tréninkové plány. Mně musím říct, že se to celkem osvědčilo, nebo že jsem s tím byl spokojený minimálně vlastně v tom úvodu, kdy jsem se poprvé nějak systematičtěji chystal na půlmaraton a vlastně přečilo to moje očekávání vzhledem k tempu, které jsem byl schopný běžet a vlastně teda přečilo to mé očekávání v úvodu s tím, kolikrát musím týdně běžet, protože já přesně byl ten, kdo chodil třeba 3x týdně, klidně 10-15 kilometrů, s tím jsem neměl nějaký zásadní problém, ale bylo to v podstatě pořád to samé, což nejenom vy jako trenéři, ale i tihle umělí trenéři dokáží vymyslet tak, že se právě střídají tempa, že se střídá vzdálenost a tak dále. Tak co vy na to?
0: Tak já jsem kdysi dávno jako zkoušela trenéra přes Garmin. Musím teda jakože říct, že dneska už je to trošku někde jinde. Smáli jsme se, máme tady, má kamarádka zkušenost s trenérem Gregem na Garminu. Vždycky se tomu smějeme, jaký jako přesně zadával tempa, jaký tam pěkně dával za uši, peskoval. A já si jako myslím, že v dnešní době AI, tak vlastně se to strašně posunulo a není to vůbec špatně. Jo, každý nemusí mít osobního trenéra. Já dokonce už teďka vidím právě, jak spoustu lidí kolem mě má osobního trenéra a já si říkám, jako na co? Šlapu si trošku jako do svého písečku, do svého biznisu, ale na druhou stranu jako 3x týdně vyběhnout není přeci nic špatného. Ale v těch aplikacích už je to dneska jako vymakaný. Znám lidi, kteří běhají s aplikací jako Rana, což je vlastně ve Stravě, jsou strašně spokojení. Takže jako za mě, proč ne? Proč to nevyužít, když ta možnost

0: spousta je. Znám lidi, kteří svý tréninkový plány konzultují s AI a vlastně je to taky jako dobře, protože je to zase jiný pohled. A ve chvíli, kdy tomu člověkovi to dá nový impuls k tomu běhat jinak, najít v tom právě zase to potěšení, když se dostane právě do toho, kdy ho to přestává bavit, tak já si myslím, že je to úplně skvělý.
1: A teďko ty aplikace, které sdílí ty tréninky, ať je to Strava nebo Garmin, nebo právě i třeba některé ty facebookové skupiny, i vlastně tvoje WhatsAppová skupina. Není to trošku dvousečný v tom, že to lidi nutí se přetěžovat, protože když tam vidí, jak všichni ostatní byli dneska, já nevím, objeli 60 kilometrů na kole, nebo každý má desítku odběhanou a já ještě nic, tak mě to donutí prostě se zmáčknout, tak pro někoho to může být dobrá motivace, ale pro někoho to může být i cesta k tomu přetížení.
0: K tomu peklu. Já s tebou souhlasím a to je právě to možná, proč je dneska takový rozmach toho, chci uběhnout ten maraton. Protože vlastně ten kluk tamhle vedle z kanceláře, tak on ten maraton uběh a proč bych nemohl já? Jo, akorát, že nevidíme, že i ten kluk, který třeba může mít jako nadváhu, tak celý život nějakým způsobem sportoval a teďka se něco stalo, proč tadyhle to má. A já, který jsem celý život nesportoval, tak já prostě to musím uběhnout, když mám o 30 kilo méně než on. Je to dvousečný, na druhou stranu, jako je to se vším. Jo, prostě
1: je to
0: člověk...
1: jak ty sociální sítě obecně, že jo, že někoho můžou k něčemu motivovat, ale víc lidí spíš z toho má deprese, protože mají pocit méně cennosti, když vidí, jo, že já nemám ještě tady auto za 10 milionů a vilu na pobřeží ve Španělsku.
0: Musíš si najít tu svoji bublinu. A já třeba se já se neumím porovnávat s těma lidma. A nikdy jsem nevzhlížela, jasně, když jsem byla malá, milovala jsem Andrého Agassiho, Steffi Grafovou, měla jsem jejich plakáty, ale vlastně, jak jsem dospěla, tak já nemám idoly v těch lidech, se kterýma se nemůžu srovnávat. Takže já se třeba strašně ráda srovnávám s holkama, který mají rodiny, který jsou na tom jako třeba i sociálně stejně jako já. Tadyhle s těma lidma já se jako srovnávám a tam je bohužel to, že spousta lidí tadyhle to nemá a sledujou to taky. Mám kamarádku, která neustále na tom visí. A proč tadyhle ta holka, která když začala běhat stejně jako já, běhá rychlejc? Jo, a to nikdy jako člověk jako nemůže jako vědět, co zatím je. A pak z toho mají fakt jako ty deprese, stejně jako z těch sociálních sítích jako obecně. A srovnávej se s tím, jako z toho, jako s těma lidma, který máš ty jako...
1: Takovýhle deprese má polovina profesionálního pelotonu, který chodí za svýma trenérama. Proč nejezdím tak rychle jako tady Pogačar?
0: Dobře, ale vy jste jako v jiný situaci. Jo, my jsme běžní lidi, běžná populace.
1: Já už jsem taky běžný člověk.
0: Ty už ale vždycky za sebou budeš mít tu kariéru, ty už za sebou budeš mít ten trénink a ty už se nemůžeš srovnávat s těma lidma. Jako to je to samé, jako když si Schumacher říkal, že nerad jezdí na normální silnici, protože ty lidi neumí řídit.
1: A tebe to motivuje, Honzo, tyhle ty věci, nebo máš tak silný sebevědomí, že to nesleduješ?
2: Já musím říct, že mě samozřejmě potěší, pokud já teda nejsem na Stravě, ale třeba na Garminu, a pokud třeba nějaký trénink se mi povede a vidím, byť samozřejmě ty lidi, ty kamarády mám rád, ale když se mi povede třeba o něco lépe než jim ve stejný nebo podobný den, něco takového srovnatelného, tak mě to samozřejmě potěší. A naopak, když jsem ne tedy oproti Tomáši Burdovi, ale jinému spoluhráči z Hanspolky zaostal v půlmaratonu o 14 sekund, ale nebylo to, že bychom běželi vlastně vedle sebe, ale já jsem startoval o 2 minuty dřív, takže jsem ho ani nikde kolem sebe neviděl a pak jsem zjistil 14 sekund, tak to mě jako naštvalo, ale jsem dalek tomu, abych z toho měl deprese, to tady jako rozhodně nemám. No.
0: Víte, co mě baví sledovat vlastně tady na těch jako běžeckých sociálních nebo sportovních sociálních sítí? Jsou tam mezi nima lidi, kteří umějí perfektně ty svý tréninky okomentovat. A vlastně už názvy tomu dávají takový vtipný. A to je vlastně super. To je to, co mě na tom jako se říká, Ježíš, kéž bych já uměla taky takhle tohleto. Jo, a spíš jako radši sleduju něco vtipného, něco takovýhle, než abych se trápila tím, no tak jako dobrý. Ježíš, a můžu říct taky ještě historku, co mě třeba co mě teďka jako napadla. A právě tadyhle s tím srovnáváním a s tím, jako, že člověk jako se honí za něčím. Jo. Tak nemyslím si, že bych jako byla tlustá, ale každá ženská má, že potřebuje schodit 5 kilo. Má to každá. Jo. A teďka jako kolem mě, tím, že já už jako mám dávno těhotenství jako za sebou, a je kolem mě jako spoustu mladých, jako těhotných, relativně, a potom už i po porodu ženských. Tak já si vždycky říkám, tak já do té diety půjdu s nima, protože oni teďka to. No a oni normálně to dokážou to schodit a já jsem furt na tom svým. Jo, takže tam se jako srovnávám, ale jako prostě můžu se srovnávat pořád a nejde to tak.
2: Ještě bychom mohli na, teď už musíme říct závěr kilometru Jiřího Ješka s Veronikou Pretty, zmínit jednu možnou motivaci pro někoho, třeba někdo neví, kudy by mohl běhat, a mě zaujalo na vašich stránkách jeden měsíc běžce, že tam máte i opravdu řadu těch různých tras po celé České republice, máte to rozdělené hezky po jednotlivých krajích, tak jaká trasa je tou vaší nejoblíbenější?
0: Záleží. Jako fakt záleží. Já mám jako takový ten na ty běžní tréninky, tak jako tam je jako dobrý. Já mám jako ráda, když vím, jako kolik to měří, přesně jak Jirka má tu desítku, tak přesně vím, tady je kilometr, tady druhý, jo, tak to je to. Ale já miluju hory. Já opravdu miluju kopce, i když je to jako složitější, jako je to těžší, ale taky se dají naučit, taky se dá jako je vyběhat. A já prostě, i když jdeme jako do hor na nějaký hike, tak já, mně přijde ta chůze zbytečná, že je to moc dlouhý. A nejkrásnější jako je, když běžíte někam do kopců a vyběhnete a máte ten výhled.
2: Takže to je jaký, odměna prostě.
0: To je taková odměna, přesně. A proto ty trasy, které já na těch stránkách mám, tak jsem je začínala, nebo jsme je začínali dělat s mým tehdejším běžeckým parťákem Davidem, tak aby jednak jako byli v těch kopcích, aby to bylo trošičku jako náročný, ale zároveň, aby se člověk někam jako podíval. Já třeba miluju u nás Bečno. Mm-hmm. Jo, to je kousek jako od nás, Zbečno. Ona i ta Šárka jako tady v Praze, jo, tak je jako nádherná. Takže těch běžeckých tras, jako který jako je spousta. Svatojánský proudy.
2: Ale pokud se někdo bojí kopců, tak musím uklidnit, že jsou tam i rovinaté. Mě třeba zaujala, protože jsem ze Zbraslavy, tak je tam ze Smíchovského nádraží na Karlštejn. Samozřejmě závěr už úplně rovina není, ale valná většina je v podstatě podél vody, takže kdo není takový kamzík jako Veronika Pretty, tak si určitě taky vybere.
1: A máš tam takový ten pocit, jak vyběhneš na ten kopec, takový toho Rockyho, jako roztáhneš ty ruce a podíváš se do toho kraje. Přesně. A seš na sebe pyšná, že jsi to, že
0: přesně, jsi to zvládla. Jo. A to jsme teďka připomněl, to je další věc. Já když zbíhám k nám jako zpátky tam, kde bydlím, tak tam je takový, jako je to z kopeček dolů, takže už jako je to, já nevím, 800 metrů před tím, než doběhnu domů. A po pravé straně je křoví. A já dost často běžím a s tím křovem si plácám.
1: A to já taky dělám.
2: Já jsem se teda k čemu to křoví.
1: Ne, ale já to taky dělám, že si někdy jakhle plácnu s větvičkou nebo s něčím. Ale to je vlastně daný tím, že běžím sám většinou,
0: ano,
1: protože to vyhledávám ten běh sám, ale jako najednou má člověk pocit, že by to chtěl s někým sdílet.
2: No mimochodem, Jirko, když jsme u tohohle tématu, tak pro mě vždycky obrovskou motivací a mám dojem, nekontroluji to na hodinkách, ale myslím, že bych to dokázal vypozorovat, že když proti mě někdo běží a pozdravíme se, já prostě zrychlím. Sice třeba nepatrně, ale zrychlím a udělá mi to velkou radost. A naopak teda, když někdo dělá, že mě nevidí, tak to teda někdy v duchu a někdy i nahlas zakleju.
1: No.
0: Já teda ještě tady k tomu zrychlení. Jak my běháme ženský sami, tak občas se stane, že prostě přesně jdeme nebo běžíme kolem někoho, kdo nám není sympatický. Tak mám takovou jako radu. Těsně než ho doběhneme, tak si před ním jako zpomalit a kolem něj jako zrychlit. Jo, že člověk jako nabere síly a pak jako ho obíhá už s tím, že zase běží o trošičku rychlej.
1: Střihneš prostě.
0: Přesně.
2: Tak to je vlastně jako aspekt, který my muži asi přece jenom neřešíme, viď, Jirko?
1: Ne, to ne, tohle neřeším. Ale naopak jako zase třeba mám radost na těch běžeckých akcích, ať to jsou závody, i ty štafetový, ale nebo třeba jednorázový závod, kolik běhá holek a jak je, a pro mě, pro chlapa je hrozně hezký, jak je nádherný to oblečení. Ne, není to nic sexistického, ale naopak, je to prostě, je to strašně slušivý. A já si myslím, že pro ty holky to musí být jako skvělá motivace i třeba si koupit něco hezkého na sebe.
0: Já teď řeším jedno jako vlastní reelsko. A vlastně závěr v něm bude, že nemůžeme každý být olympionik, ani Emil Zátopek, ale všem nám to může slušet.
2: No. A já mám obrovskou radost, když se člověk vydá v takovém tom ideálním počasí, to znamená, že nesmí být ty třicítky, ale zase ne chladno, déšť a tak dále. Když se člověk vydá třeba po té vltavské cyklostezce, takže tam vidí, jak já říkám, starý, mladý, tlustý, tenký, že prostě lidi se hýbou a to je, myslím, to nejcennější.
0: Mě tohle to strašně bavilo za covidu. Že najednou ty lidi, kteří byli zvyklí být doma, já vím, že spoustu lidí to iritovalo, ale mě ne, ale najednou se zaplnili cyklostezky, najednou lidi byli venku, protože nemohli do obchoďáků a tohle to bylo úplně úžasný.
1: Pomáhá to, když spolupracuješ třeba s těma sportovníma firmama, tak právě ty komunity a vlastně ta sdílená radost toho sportu a z pohybu a vůbec nemusí jít o výsledky, fakt jenom z toho, že každý den nebo obden prostě se zvednu a něco jdu dělat. Je tohle dneska vlastně největší gro toho sportovního marketingu pro ty sportovní firmy?
0: 100%, když se podíváš jenom tady po Praze, tak vzniká spoustu jako social runů, kde je to dneska i jako seznamka. A já jako na jednu stranu já už bych se jako nechtěla vrátit do těch jako mladých let, protože si myslím, že teď se mám fakt jako dobře. Ale na druhou stranu, dneska ten sport i pro ty mladý lidi je úplně něco jiného, než jsme měli my za nás. A to si pojďme říct, že za nás se o mezi dopoledním a odpoledním vyučováním šlo do hospody. Jo, prostě bylo to úplně jiný. Ale dneska opravdu tadyhle to, tak ty lidi jdou sportovat, mají úplně jiný ambice a vidějí svět úplně jinak. Takže za mě jo.
1: Je to pro ně vlastně součást nějakého fyzického prožitku, kterých je dneska strašně málo a při kterým se vlastně mají šanci potkat.
0: Ano.
2: Blíží se nám k závěru kilometry Jiřího Ješka dnes s běžeckou trenérkou Veronikou Prety, tak máme šanci na zhruba minutové poselství, které byste dala ať už běžcům, anebo těm, kteří o tom, že začnou se hýbat, teprve uvažují.
0: Já jsem to tady říkala několikrát a chci, aby to padlo jednou, aby to padlo na úrodnou půdu. Nemusíte běhat, ale fakt sportujte. Najděte si sport, který vám bude dělat radost, ve kterém se budete cítit dobře a hlavně se budete cítit dobře po něm. A to je asi všechno.
1: Tak já se budu těšit, že se budu cítit dobře o víkendu na Odtaťar k Dunaju s naším týmem Otobok. Zdravím kluky, kteří už tam jedou, já tam vyrazím za malou chvíli a Veroniko, tobě strašně děkuju za pozitivní dávku motivace a radosti ze sportu, protože to je to, co my tady všichni potřebujeme.
0: Já děkuju za pozvání a tobě držím palce.
2: Veronika Prety byla hostem kilometru Jiřího Ješka a tu pozitivní nejenom motivaci, ale i energii nám přinesl do studia tak jako každý pátek Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz. Tak i tobě, Jirko, moc krát děkuju a těšíme se zase příště naslyšenou, naviděnou.
1: A já děkuju tobě, našemu novému parťáku v týmu kilometru.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka. Na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na devátém místě startují Vesna a Ben Cristoval. Já si tě brát nebudu.
1: Hit týdne.
0: Ta druhá novinka je v top 5, která teď vypadá takto. Na páté místo z devítky poskočila Ella Langley, Choosing Texas. Čtvrtá příčka zůstává beze změny, je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na třetí místo se z desítky vyšvihl Damiano David, The First Time. Stříbro, to je ten nováček, Calvin Harris a Jay-Z, Satisfied. A první místo, stejně jako minule, Ijel, Imael Angel a Ultra na T, Moving to the Sun.
1: Hit týdne.
0: Tohle je tady aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.
2: Rádio Praha. Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
3: Dobrý den, vítám vás u pořadu Na síti na radiožurnálu Sport. Dnes je mým hostem bývalý nejlepší házenkář světa, vítěz Ligy mistrů, jako hráč i trenér a muž, který spojil 16 let své kariéry s německým Kielem. Filip Pícha. Filip, ahoj.
4: Ahoj.
3: Plzeňáci se opět scházejí v Praze a já jsem hrozně ráda, že jsi přijal pozvání, protože úplnou náhodou, což ty vůbec nevíš, já jsem si s Karlem Nocarem psala asi před měsícem, jestli by bylo možné tě dostat sem na rozhovor, a on mi právě říkal, on je pořád pryč, to asi nemá moc cenu se zkoušet, a tak jsme se na to jako vykašlali a teď to přišlo, a přišlo to ale z důvodu tvého konce v německém Kielu. Po 7 letech na lavičce v roli trenéra. Čekal jsi, že to může přijít?
4: Určitě jsem čekal, protože ta trenérská kariéra je svým způsobem náročná a takový to opotřebení těch mechanismů se stává a já z toho mám, jak bych tomu řekl, velkou pokoru. A že jsem tam mohl být 7 let jako hlavní trenér a rok jako asistent, já jsem úplně mega šťastný, že to takhle dopadlo a teď momentálně nabírám síly a právě proto všechno, co jsem vždycky blokoval, všechny rozhovory, tak všechny teď říkám, jo, já jsem ready, já jsem tady, já jsem k dispozici, takže díky moc za pozvání a jsem moc rád tady.
3: Jak to samotné oznámení probíhalo? Bylo to emotivní z tvojí strany, ten konec?
4: Ani ne, jelikož nás spojí za těch 16 let v Kielu, kde jsem si vydobil, musím říct, skvělou pozici, na co jsem obrovsky pyšnej, a je to, že jsem nejúspěšnější aktér, který kdy v Kielu působil z těch tisíce hráčů a trenérů. To je pro mě obrovská zadosti učinění a podle toho se také ty představitelé ke mně chovali. Já jsem vždycky říkal, že já sloužím tomu klubu a pokud už teď mu nemůžu tolik dát, tak je absolutně logický, transparentní, že přijde někdo novej a pokusí se ten klub trošku mu navrátit takový šmrnc, a to je pro mě to absolutně prioritní, takže probíhalo to asi přibližně normálně, protože jsme s tím generálním manažerem mluvili, co je možné, co je zlepšit, jaký hráči přivést, jakou strategii jsme řešili, ale nakonec jsme řešili i to, pokud je lepší, když by mi odvolali, tak se to musí udělat a na takovým rozhodnutí jsme se domluvili a probíhalo to úplně ve velmi přátelském duchu.
3: Dokážeš teda popsat přesný důvod, proč tahle etapa skončila, proč jste se rozešli?
4: Já si myslím, že tím, že když jsem začal, tak jsme měli hned enormní úspěchy. Potom v té etapě se mi zdá, když to hodnotím, jsme udělali jednu velkou chybu a já jsem byl tak trošku jakoby přesvědčený, že to zvládneme s tím hráčem, a nebyl jsem tak důrazný na to, že potřebujeme znova další hráče obnovu. Uh-huh. Spíš jsem byl
3: zarputilej.
4: Byl jsem spíš na takový ty kompromisy. Teď bohužel nemáme na tohle. Musíš si vystačit s tím, jo, to samozřejmě zvládnu, ale víceméně to byla ta pravá chyba. Ale pro mě je to takový koloběh života, který já jsem za to obrovsky vděčný, že já všechny ty svoje negativní věci, které se mi stávají v životě jako sportovci, ať už jsou prohry, ať už jsou různé překážky, nebo i názory ostatních lidí, ty se snažím víceméně přehodit do takového pozitivna, takže i pro mě tohle, tuto etapa, ty 16 let, je fantastická, mohl jsem to teď zavřít. Ale na druhou stranu říkám, že to je taky něco, kterého jsem ještě nikdy nezažil a bylo to je takový srovnatelný jako rozchod s holkou, kterou člověk prostě miluje 16 let.
3: Tohle už je skoro rozvod, člověk.
4: to už je skoro rozvod.
3: Tam jsou i právní atributy.
4: A zabolí to a teď prostě ten první týden potom jsem cítil, že to přichází v takových vlnách a jsem říkal, já už vlastně nejsem trenér toho mýho klubu. A teď už to mám takový spíš nastaven, jo, že to je super, že se těším, až se budu dívat, ale na druhou stranu to, jak to prostě ještě přichází. Ale cítím, že začínám nabírat energii a jsem podle mě po nějakých pár měsících zase připravený do toho skočit.
3: Co bude teď? Ty jsi zmiňoval, že léto strávíš nebo jsi strávil na dovolený tyhle ty letní měsíce, tak chceš úplný odstup, najít si čas pro sebe, pro rodinu a nebo se vrháš okamžitě hlavou do něčeho nového?
4: Ne, teď potřebuju trošku odstup. Cítím, že po těch 8 letech koučování jednoho z největších klubů světa potřebuju trošku nabrat energii. I cítím, že to mi bylo dané teď, že se můžu trošku rozkoukat, můžu strávit čas s rodiči, který posledních 8 let z toho ode mě moc neměli, takže i se budu snažit trávit víc času v České republice, nejenom v Německu. V Německu budeme dál žít, protože děti tam chodí do školy, mají tam svoji bázi, všechno tam zaběhlé, ale já budu více věnovat tomu tak, abych byl trošku viděný tady se svýma kamarádama, se svýma rodičema, věnovat se i možná nějakým projektům, který jsou mimo házenou, který já mám v hlavě a to, což mě je obrovský žene plno myšlenek a nápadů a teď budu chtít něco zkusit realizovat a rozhodně si dám pauzu do prosince. Svým agentům jsem říkal, že do prosince nejsem k dispozici, jenom kdyby to je takový to.
3: Jenom kdyby přišlo nějaká
4: nabídka,
3: giga.
4: Přesně tak, nějaká nabídka, která se nedá odmítnout, že z těch největších klubů, ale což neočekávám, protože tam je to pěkně zastaven.
3: S Filipem Míchou jsme otevřeli konec jedné velké kapitoly. Po písnice se podíváme na to, jak se za poslední roky změnil samotný Kýl i světová házená. Posloucháte Na síti na Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Po písničce vás vítám zpátky u pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport. Mým dnešním hostem je házenkář Filip Jícha. Když jsi se, Filipe, stal trenérem Kýlu, o kterém jsme teďka mluvili, přebíral si jednu z nejsledovanějších laviček světa. Jak velký tlak to byl jít z pozice asistenta trenéra teda v té době? Když budeme konkrétní, tam se působil rok, ale hlavně z pozice toho bývalého hráče, toho kádru.
2: No, bylo to určitě netypický pro tak velký klub, že dal šanci ve své podstatě nováčkovi a jmenoval mi hlavním trenérem. Já jsem osobně byl totálně přesvědčený o tom, že to zvládnu, že budu, protože mi to trenérství a víceméně ta taktická, jak bych to nazval, vyzrálost možná myšlenky a taktika mi hrozně fascinovaly už jako hráči a myslím si, že jsem pomáhal vždycky trenérům zrealizovat to, jak budeme hrát a jak budeme chtít víceméně mít ten projev. Takže o to jsem byl jako přesvědčený, že to zvládnu, ale samozřejmě ta realita je trošku jiná, protože ty atributy, které tě drží jako hráči, který tě obrovsky pomáhají, ať už je to nějaká urputnost, kdy na tom hřišti to můžeš udělat sám, tak jako trenér víceméně ta tvrdohlavost a urputnost je spíš na škodu, protože třeba naslouchat hráčům je třeba dokázat nastavit tak, aby oni tu tvoji myšlenku vzali za vlastní. Potom je tam taková symbioza, která je vzájemná. A to je hrozně těžký někdy udělat, protože někteří ty hráči samozřejmě jsou olympijští vítězové, hvězdy svých daných zemí a mají svoji vlastní hlavu. Ale na druhou stranu, to mi právě na tomto obrovsky bavilo, být takový ten mentor, být někdy psycholog, být otec mladších, to mi na tom hrozně bavilo a to trénování je víceméně to, co ta esence, co vlastně jsem. I když ty první dva roky, když mi říkali, ty jsi trenér, já jsem se tak necítil, protože jsem říkal, ještě to nebylo úplně to, ale pak se to přechýlilo a víceméně nikdo mi neříká jménem, všichni mi říkají jenom coach, což jsem tak jako na začátku říkal, já jsem ale pořád Filip, já jako, ale všichni, a teď už jsem se na to tak zvyknul, že vlastně, když mi někdo řekne Filip, tak říkám, OK.
1: Tak Filipe, když zmiňuješ tu proměnu z urputného hráče, který se musel naučit být psychologem, je opravdu trenérská pozice něco, co ti změnilo život i v osobním světě, protože takhle, když to porovnám třeba s těma tenistama, je to hodně v tenise, jak je to individuální sport, je to hodně sobecká pozice, je to hodně o těch tvých jediných nárocích a konkrétně třeba, když budu mluvit za sebe, pak jde holka jako do mateřství, kde to je vlastně úplně všechno o někom jiným a o všech ostatních než o ní samotný a vlastně mě to strašně proměnilo, ten další život a práce, tak jak moc ty vnímáš, že právě to trenérství tě proměnilo jako osobní?
2: Tak já jsem tu startovní čáru jenom přece měl trošku jinak postavenou, jednak s tím, jakou jsem měl roli v té světové házené, takže jsem trošku věděl, do čeho jdu. Což mě hrozně proměnilo, bylo to, že já jsem si myslím na sebe přísnej s tím, že chci věci dělat dobře, až puntičkářsky dobře a ty zápasy, tréninky připravovat tak, abych je měl opravdu připravovat tak, jaká je moje nějaká kvalita. A to hrozně stojí času a ten čas jsem samozřejmě ubíral všude možně, ne v té házené. Že ten pracovní den víceméně nekonečný a na to byla největší určitě to, co rodina na tom nejvíc trpěla. Víceméně děti sice, kteří vyrostli v Německu, mají to rádi oba dva hrou házenou, tak pro ně to bylo samozřejmě něco speciálního, že táta byl trenérem Kýlu, ale na druhou stranu
1: moc
2: ze mě neměli. A to je ta druhá strana mince, kdy někdy občas to opravdu jakoby byla ta proměna z toho hráče, kdy má člověk hrozně relativně hodně času, tak přesto ten trenér dělá stejný job, ale diametrálně odlišně víc. A to je ta největší podle mě proměna toho, že jsem se stal takový jakoby pracant z kanceláři, jsem chodil prostě a seděl jsem hodiny a hodiny v kanceláři. Nikdy prostě do noci, abych to obstihnul, abych to další den ráno dokázal tím hráčům tu moji ideu prezentovat na tom meetingu, tak jak to chci vizuálně i mluveným slovem pro mě připraven. A to stálo hrozně času.
1: Když ještě zůstaneme na chvilinku u Kýlu, tak bývala to výkladní skříň německý házený. Platí to pořád? Je to, ty jsi zmiňoval vlastně ty ústupky, který jsi musel v posledních letech dělat, nemohl si mít každýho hráče. Je to tak, že už nesouhlasí každý hráč, na kterýho si Kýl ukáže, že by ho chtěli do týmu?
2: Přesně tak to je. Já když jsem přišel, tak jsem myslel, že to bude mnohonásobně jednodušší, ale ta konkurence je brutální. Teď v Německu se to obrovsky rozsáhlo na začátku. Když já jsem hrál, tak my jsme měli arenu na skoro 11 000 diváků, která byla pořád vyprodaná, ale teď je dalších 5 týmů, který mají velký arény, možnosti, mnohem vyšší rozpočty. To se prostě ukazuje nakonec, jak se říká, peníze nedávají gole, ale i dávají, a to se v našem sportu absolutní, takže z tohohle úhlu pohledu jsou obrovský ústupky, ale mně se to naopak moc líbí, že ta konkurence je tak báječná, že prostě člověk neví, kde se dostane, ať už má vizi a nárok na to hrát lize mistrů, co jsou první dvě místa v německé Bundeslize, tak skončí jako mi letos šestý a aniž by mrknul okem, stačí dvě, tři zranění těch důležitých hráčů, který nemůžeš vykompenzovat, a to je na tom, si myslím, to nejhezčí, protože to je nevypočitatelné.
1: A živý,
2: ano.
1: Po písnici se podíváme na to, co bude s Filipem Jíchou dál, také na to, jestli se jednou dokáže představit svůj návrat k české házené. Posloucháte Na síti na Radiožurnálu Sport.

0: Andreou Sestými Hlaváčkovou.
1: Jsme zpět v pořadu na síti na radiožurnálu Sport. Hostem je stále házenkář Filip Jícha. Filipe, už máš jasno, co bude tvoje další trenérská štace? Protože já v tojí vášni pro to, co jsi teďka popisoval v předchozím vstupu, pro tu práci v Kýlu a pro ten přerod z hráče do trenéra vnímám, že to je ale tvůj jako osud, že se možná podíváš do nějakých dveří teďka, který se otevřou, ale že to je něco, co je tvoje vášeň.
2: 100% házená je moje vášeň, já z toho neutíkám, naopak já chci dál předávat, koučovat, sbírat, učit se, to je něco, co chci a rád bych zůstal ještě pár let ve světové házené, ale na druhou stranu musím říct i svůj jeden takový sen, cíl, který bych moc rád, já bych chtěl zkusit koučovat i nějaký národní tým, zkusit se probojovat a zúčastnit se olympijských her, což jsem jako sportovec, jako hráč nemohl. Mm-hmm. A to je můj obrovský cíl a tomu jsem i otevřen samozřejmě jako kouč Kýlu, k tomu absolutně nesnoubitelný. Mm-hmm. Ale teď jsem k tomu připravený a já jsem takový, jak bych to řekl, světoběžný, takže já nejsem úplně zarputilej zůstat tady v Evropě. Já jsem otevřený od Japonska po Argentinu všem možnostem, protože mě baví cestovat, mě baví objevovat svět a i z toho úhlu pohledu rozhodně jsem otevřený. Otázka, jestli se to stane nebo nestane, to je otevřený jsem tomu každopádně.
1: Když zmiňuješ tohle ten kočovný život, tak jak na tohle pohlíží tvoje žena?
2: To je otázka asi na delší dobu, protože jako hráč víceméně v jednom klubu, ale hráč národňáku plus ty zápasy venku, cestování venku, je člověk přibližně 180 dní z roka pryč. Půl roku člověk teď s malýma dětma, je to prostě obrovská zátěž pro tu ženu, která je na to tak jako tak sama a potom, když přijde ten atlet domů, tak není úplně jako, že já si mu děti a ty si běž jako
1: odpočnout.
2: To tak moc nefunguje. Takže víceméně moje obrovský dík a vděčnost patří za to, že Hanča prostě to držela tuhle tu bázi a dokázala a dala nám možnost, abych já mohl prostě se běhat za těma svýma snama, stát se nejlepším házenkářem světa, vyhrát tolik titulů a na druhou stranu jsme to takhle drželi dohromady a ta moje vděčnost za to, že to je slovy podle mě nepopsatelná, protože bez toho bych buď neměl rodinu a něco by mi to prostě chybilo, protože ta rodina, ty děti mi dali takový klid do toho, abych byl lepší sportovec, lepší atlet, protože jsem skrze mě jsem získal nádhled na to, co je v životě nejdůležitější a ten sport mi dal takovou potom takovou lehkost od toho bytí a takže jsem za to moc vděčný. Hmm.
1: Zmiňuješ, že svýmu agentovi si řekl, že do prosince chceš mít čistou hlavu, otevírat jiné dveře a přesto informuje tě třeba o tom, jestli přichází nějaké nabídky, přišlo už něco?
2: Jednou se mi zeptal, jestli bych si dokázal koučovat jeden tým lehce od roku 2027, tak jsem říkal, toto se můžeme povolit ještě chvilku dál, ale teď rozhodně ne. Takže víceméně jsem to teď takhle stopnul. Jenom jsem říkal prostě pár týmům, pár těch
1: men, o kterých by ti měl zavolat, i když budeš mi vyplej mobil.
2: Ano, přesně tak. Tak, o ty bych chtěl být informovaný, ale jinak ostatní se budeme bavit až třeba v prosinci.
1: Když jsi zmiňoval ten cíl, ten sen té olympiády, který asi pro spoustu sportovců, a já říkám spoustu a ne každýho, protože já ho třeba vůbec neměla, což je komický v tom, co mě se pak v kariéře povedlo. Ale pro ty tenisty jsou prostě ty cíle trošku jinde. Když zmiňuješ tu olympiádu a nároďák, tak je to třeba reálný, pokud by si přijal nabídku Českýho svazu?
2: Já si myslím, že v Čechách máme skvělý trenéry u nároďákovo, který odvádí skvělou práci a naopak já se vůbec jsem neměl jakoby pohnutky se dostávat sem do České republiky. Já si myslím, že...
1: Fakt ne? To je první, co každýho napadne, že dostaneš prostě okamžitě nabídku od Českýho nároďáku.
2: Ne.
1: Ne?
2: Já jsem, ne. My jsme v nějaké fázi mé kariéry, já jsem byl prostě, snažil jsem se být velkým kritikem, protože jsem viděl, jakým způsobem světová házená jde. Snažil jsem se prostě to za každou cenu urvat a pochopil jsem samozřejmě v roli trenéra toho, že některé věci prostě nejsou srovnatelná. Nejde to takhle lámat přes koleno. A na druhou stranu bych chtěl spíš, aby jsme byli jednotní, aby jsme byli jednotnější, protože to ne vždycky je možný. A moc rád bych si přál, aby česká házená v klidu pracovala, vychovávala talenty. Já si myslím, že někteří trenéři, kteří tady máme, jsou velmi talentovaní, jsou velmi, velmi šikovní, ať už kteří pracují teď na svazu a starají se o metodiku, nebo kteří jsou kluci o národě, jako ať už je to z Karviná, z Plzně, v Dukle. Já jsem hrozný fanoušek tady toho a teď rozhodně jsem po 8 letech, když jsem nebyl na žádném zápase českého národňáku, tak se těším, že se určitě ukážu a vemu i svoje děti ukázat jim taky českou házenou a český národňák, který jsem strávil spoustu let a hrozně mi to bavilo.
1: Takže uvidíme časem.
2: Uvidíme časem.
1: Po písničce se zaměříme na českou házenou jako takovou. Co je potřeba změnit, aby se česká reprezentace pravidelně vracela na ty největší turnaje? A vy posloucháte Radiožurnál Sport s Filipem Jíchou.

0: Vítám vás zpět v pořadu Na síti na radiožurnálu Sport. Dnes si povídám o házené samozřejmě s Filipem Jíchou. Filipe, jak se tedy dnes díváš na tu českou házenou? Zmiňoval jsi, že jsi 8 let nebyl na zápase. Přesto asi vnímáš nějaký progres, to, kde se pohybuje, jde správným směrem?
1: Nebyl jsem sám reálně na zápase, ale samozřejmě házenou sleduji, jednak plno mých kamarádů, opravdu srdečných kamarádů, působí ve funkcích hlavních trenérů tady v České republice a tím moc fandím a konec konců tomu českému národňáku, který, když vidím, tak samozřejmě to pro mě neustále srdeční záležitost a bude to konce mých dnů tady. Takže jak já českou házenou vidím, já vidím, že plno klubů začalo pracovat v těch daných možnostech profesionálně. Některý samozřejmě kluby jsou poloprofesionální, některý jsou amatérský, ale tak, jak se snaží, tak je to obrovský plus. Co samozřejmě nám v tom daném rozvoji a momentu chybí, je to, aby jsme mohli ještě více kvalitních trenérů si dokázat zaplatit, což samozřejmě je plně spojen s tím, jak je ten sport financovaný v České republice, ale to není jenom házená, a to jsou všechny míčové sporty, ať už je to volejbal nebo basketbal, ty jsou potřeba financovat, protože ten sport je tak komplexní. A dobří trenéři, jako všude kvalitní pracovní síla, je třeba zaplatit nebo si udržet a udělat jim to nějakým způsobem zajímavý i s tou perspektivou. A v České házené plno dobrovolníků, který prostě se snaží absolutní maximum odvádět tomu sportu a za to jim patří obrovský dík. Ale pokud si teď sedneme a budeme polemizovat a filozofovat o to, co je třeba, aby Česká republika jako reprezentace každoročně jezdila na akce typu mistrovství Evropy, mistrovství světa a byla jedna z těch okruhů širších favoritů, tak to si myslím, že je pro nás zatím veliká utopie. Myslím, že ve všech sportech, kdy procházíme takovou vlnou té postkomunistické etapy, bych řekl, naopak v tomhle tom musíme být, trpělivější, 100%. Musíme mít takový ty koňský klapky na to, protože všichni chtějí úspěch hned a jezdit na mistrovství světa a být v širším okruhu je strategický rozhodnutí. Není rozhodnutí toho, že teď nám to momentálně vyjde s trenérem XY, ale to je strategický rozhodnutí, která ve své podstatě nabere nějakou metodiku, kde se dokáže financovat od ohromně základu na to, aby trenéři se dokázali vychovávat a ty trenéři to potom předávají. A v tuhle z těch různých centrech je potřeba si udržet trenéry, který mají kvalitu, a to není jednoduchý v žádném sportu v České republice. A házená na ní výjimkou. Ale na druhou stranu, v tom, co máme, v tom, co momentálně máme k dispozici, tak se mi zdá, že ty kluci, trenéři, že se snaží s jakou urputným ohněm bojovat a dělají to profesionálně v těch daných možnostech, za co jim ode mě patří obrovský dík.
0: Když zhodnotíš české hráče v Německu, je jich tam víc než dřív, ale v těch největších klubech stále ještě nejsou. Jaký mají čeští hráči v Německu pověst?
1: To je zajímavá otázka, protože já samozřejmě jsem celý svůj život skoro až na 3 roky v Barceloně na 2 aktivně jsem působil v německy mluvících zemích. A čeští házenkáři mají víceméně pověst v
0: Teď se trochu bojím.
1: No jo. A v tom absolutně největším měřítku, v těch nejlepších státech, ať už jsou Dánové, ať už jsou Francouzi, prostě s těma nejlepšíma hráčima, že čeští hráči jsou talentovan, ale jakoby nemají takovou průbojnost. Občas, když se na to podívám, tak říkám, jo, to možná někdy sedí na někom, protože nám stačí, my jsme jako pokorní, jako s tím, a přitom bychom mohli být, máme v sobě víc a dokázali bychom, ale tím, že jsme jakoby, nechceme moc jako vybočovat, tak nám to občas někdy stačí a to bych samozřejmě, když bych měl možnost s hráčem XY, tak prostě jakoby nekoukej dopředu, dozadu, ta kariéra možná 6letá, možná 7letá a stojí to za to prostě vybočit a já jsem víceméně toho příkladem, že jsem nebral ohled a byl jsem vždycky takový zarputilý a nakonec se jim povedlo to, co asi by nikdo neřekl, že nikdo z České republiky, který hraje v České národňáku, kdy ta trofej nejlepšího házenkáře světa je samozřejmě i vizitka toho českého národňáku, nebo respektive potřebuješ ten národní tým k tomu, aby se to stalo. A proto bych každému říkal prostě teď a tady je možnost toho prostě nebejt přízemní. Ano.
0: Je to možná meta, o kterou prostě usilují ty hráči a když ji dosáhnou, dostat se ven, takzvaně do ciziny, a když ji dosáhnou, tak možná jakoby si říkají, tak teď tady co nejvíce udržet a moc nevystupovat, to je prostě česká natura. Co Dominik Skopár nebo Daniel Bláha mohou znovu otevřít brány do evropské špičky pro Česko?
1: Já věřím, že tyhle kluci se dostanou do první ligy, že se dostanou do toho, aby mohli v Bundeslize hrát. Nejenom aby, ale dostali nějakou možnost hrát. A je to podle mě zásadní v tomhle tom Dominik Skopár, který jde teď do druhé Bundesligy a určitě bude hrát a záleží na něm prostě, aby

0: Přesně tak, to je jako pozice spojky a v tom, když brání v centru, je obrovsky důležitý, aby převzal roli v týmu, kde to nezná. To znamená, pryč z Plzně, pryč kamkoliv do ciziny a začít hrát. Já jsem tak začal hrát v Švýcarsku a bylo to prostě pro mě absolutně nejlepší škola a doporučil bych to každému, která jde tady odsaď z té poloprofesionální ligy nebo poloamatérský, aby šel napřed a převzal prostě roli v nějakém týmu, který je profesionální.
1: Zůstaňte ještě s námi dnes na Radiožurnálu Sport. V posledním vstupu se podíváme na to, co si Filip Jícha ze své mimořádné kariéry odnáší a co by chtěl jednou možná i české házené nebo jakékoliv jiné vrátit. Posloucháte Na síti na Radiožurnálu Sport.

0: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Jsme na konci pořadu Na síti na radiožurnálu Sport, ale naším dnešním hostem byl házenkář Filip Pícha a já si ho tu ještě chvíli nechávám. A Filipe, když se dnes ohlédneš za tou svojí obrovskou dlouhou kariérou, na co jsi nejvíc pyšný?
2: Já jsem to je plnou věcí, na které jsem pyšný. Nejvíc jsem asi pyšný na to, že ten sport házená, že jsem mohl být atlet. Co mi házená dala všechno. Víceméně, když jsem začínal v 17, 18 letech jako talentovaný hráč, který byl, měl svoji hlavu, byl urputný, ale rozhodně jsem nebyl osobnost, jako jsem teď. To je asi to možná víc než veškerý samozřejmě tituly, to nejznámější, že tady zrovna v České republice to o mně, že jsem nejlepší házenkář světa, že jsem byl prostě mezi tou absolutní světou šičkou. To je něco takového pro to mužský ego možná dobrý. Na druhou stranu ta chůra,

0: chuť toho vítězství je vyhrát jeden titul a přijít do kabiny a zžít tu euforii a tu energii. To, co tam člověk zažívá, to je něco jakoby hmatatelného, mm-hmm. A to chceš zažívat znovu a znovu a
1: je jít, to trošku droga.
0: Jo, a jít prostě skrze absolutní nížiny až k tomu znovu tomu vrcholu a prostě to je něco, co mi, to byl můj absolutní hnací motor.
1: Ty jsi už několikrát dneska naznačil to, jak moc nebo málo jsi byl v životě svých dětí díky své kariéře a díky kariéře po kariéře a vlastně aktuálnímu životu. Přesto tvoje děti házenou hrajou. Jak seš přísnej a ambiciozní jako sportovní rodič.
0: Tak to právě vůbec. Já na druhou stranu jsem hrozně v klidu a tuto jsem více nikdy neměl ani rád, ani to tak jak nerespektuju tuhle ty absolutní výlevy těch rodičů. Já jsem klidný, sedím na tribuně, klidně fandím.
1: A hodnotíš?
0: A pokud jsem vyzván k hodnocení, okay. Tak hodnotím. A moje dcera víceméně víc chce rady, můj syn míň. A to respektuju.
1: Dcera je starší.
0: Dcera je starší.
1: 17, syn 14, tak to tak ale odpovídá. No, pojďme si říct, že za 3 roky syn třeba taky přijde pro radu.
0: Já jsem k dispozici k tomu, já rád s ním trénuju, rád chodíme do haly, že si něco děláme. Každý má víceméně svoji hlavu. Syna vidí, že má prostě takový tvrdohlavnější v tomhle tom, ale já jsem hlavně rodič a že mám know-how trenerský, to se snažím předat, pokud jsem tomu vyzván, ale rozhodně nejsem ten, že prostě do něčeho nutím, to bože můj ne. Hlavně ať to, co dělají, ať je naplňuje a baví.
1: A když jsi dneska zmiňoval kluky, co jdou do ciziny a možná tam trochu zakrní v nějaký pozici, v nějakým komfortním spotu, zmiňuješ vlastně to, jak přistupuješ ke svým dětem a k jejich sportu a tě hlavně baví a naplňuje. Jakou by si dal radu takovýmu budoucímu novýmu Filipovi Jíchovi, možná tady z Čech, protože nás poslouchají čeští posluchači, tak co by si dal jako takovou radu? Já vím, že to je trochu kliše, tato otázka, ale přece jenom mně přijde, že jsi takový mentor a že to myslíš tak nějak pro celý ten sport.
0: Jedna rada pro, ať už je to pro budoucí házenkáře nebo sportovce, ať trefí to správné rozhodnutí. Když trefí správné rozhodnutí, a teď už je to, ať už je to v tenise nebo házené, když je nějaká situace a nastávající mladí sportovci trefí plno dobrých rozhodnutí. Vystřelí, ale nedají gola. Vemeš si na tenise smeč, ale dáš to do sítě. Prostě a je důležitý vědět, že tuto rozhodnutí bylo správné. Sice si se neobohatil tím, že si dal prostě vítězný 15, nebo že si dal branku. A plno lidí na tuté cestě potom zakrně řekne, prostě tady tuto jsem nedal gola.
1: Že se bojí.
0: Tady jsem z toho nedal gola. Z toho jsem se neobohatil tím, prostě proč to dělám. Ale to rozhodnutí bylo správné. A když na tom ty mladí lidi vytrvají a zjistí, že tuto rozhodnutí, tyhle rozhodnutí jsou správné a jsou na té cestě, tak za rok budou dávat
1: prostě
0: goly. Za rok budou dávat goly, za rok budou dávat vítězný 15 a potom je to bude vojet. Takže ty rozhodnutí, stůjte si za nima, skálo pevně a buďte přesvědčeni o tom, že to v tom, co vám říkají ty trenéři, jestli je to správně rozhodnutí, tak se něm stojte a nekoukejte moc na ten výsledek. Ten přijde až potom a to by byla asi taková ta největší moje apel na mladý sportovce, co říkám svým dětem extrémně. Tuto rozhodnutí si udělal správně. Použil si to na logo, ale když to budeš dělat takhle, teď ti možná tečou slzy, protože si nedal z toho nebo nedal z toho gola. Ale věř mi, že za 2 roky to budeš o to víc dominantnější.
1: Jak chceš, Filipe, aby si tě lidi pamatovali v tom prostě veřejným názoru jako člověka, jako nejlepšího házenkáře světa, jako jednoho z nejúspěšnějších trenérů? Co je vlastně tvým cílem? A nebo to je máš ve všech těch, protože nejlepším hráčem světa už jsi byl, tak teď jsi byl jedním asi nebo jedním z nejlepších trenérů světa, minimálně v tom nejlepším týmu. Tak jaké je jakoby tvoje vize, Když i zmiňuješ, budu se víc vracet do Česka, jsem otevřený a vlastně se bavit, dávat rozhovory, to, co jsem dřív nemohl, tak budeš si tady víc a víc budovat image, kdy tě lidi budou víc poznávat. Zatím to bylo jenom to jméno s tabulkovými výsledkama.
0: Jako sportovec, jako atlet jsem rád, ať mi lidi spojují s nejlepším házenkářem světa, protože jsem na to extrémně pyšně, se mi to podařilo jako z České republiky, ale jako člověka, jako kamaráda, jako otce, bych si hrozně rád přál, aby lidi dali nejenom mě, ale nám všem prostor k nějaké k diskuzi a vytvořit si vlastní názor na to podle různých atributů, který nesem. A to je pro mě důležitý, ale když nikdo mi tu šanci nedá a udělá si názor na mě, jakou chce mít, tak proti tomu neboju. Ale jenom my dokážeme víceméně ovlivnit, co nás čeká, jakým způsobem to ponesem. A já jsem připravený diskutovat, hovořit a připravený jsem přispět k tomu, aby jsme se měli i další 26 let, nebo jak dlouho to bude, skvěle.
1: Filipe, děkuji moc za dnešní obohacující rozhovor, za to, že jsme byli na radiožurnálu Sport jedni z těch prvních, co tě tady zpátky v Česku uzmuli k rozhovoru. Užij si, ať tě už toto léto čeká cokoliv s rodinou a nahrazuj si všechny ty zážitky, kterým si musel říkat, ne, každý to moc dobře zná po té kariéře nebo po nějaké uzavřené kapitole. A přeju ti, aby ta další, která přijde, ta nová kapitola, byla vysněná. Ta přesně, kterou si přeješ a kterou si zasloužíš. Děkuju moc.
0: Děkuju.
1: Dnešním hostem na radiožurnálu Sport v pořadu Na síti byl nejlepší házenkář světa Filip Jícha.
2: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na radiožurnálu Sport. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
1: Rádio Praha.
0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
2: Na Rádio Praha.
1: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli Linda Štuc-Bartová, lektorka sebeobrany. Jaké jsou základní pilíře sebeobrany? Jaké jsou hlavní motivace agresora? A co byste měli udělat, pokud budete svědky nějakého konfliktu nebo nepříjemné situace?